staví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe.

obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.

asi tak dneska u nás v české kotlince zná jméno Benjo Peterson. No, jen tak mezi námi, to je autor Matildy. Jo, a Matilda není žádná ženská, to se pan Hála mýlí. Matilda je zavazadlo, něco jako nosil hloupý Honza, jenže v Austrálii. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country Rádiu.

0: Ptáčo, nebojte se, to jsem já. Čo chcám? Vodník ze Zlatý stoky, okres Cheboj.
1: Máte dobro, to je to možné. Vy jste Čochtan.
2: How do you do?
1: A já jsem vás vždycky tolik chtěla vidět. Je to, já jsem se nasedávala u vody jako malá holka, abych vás tam někde viděla.
0: Tam u ty dutý vrby, víte?
1: Tam jak honila taková ta velikánská štika.
0: To nebyla štika, to byl bolen. Mě tam látil rybičky, já jsem je prodával do hotelu. To bylo krásné místo tam pod tou vrbou, víte, jak se ta voda točila?
1: Mm-hmm.
0: Se tam chodívala jako malá holčička, se tam chodívala zrzavá, pihovatá. Jednou se tam byla, pamatujete, pršelo, jak byly ty lopuchy? Se tam klouzla a vlítla jste do vody a bylo vás tam až po bradu, pamatujete?
1: Jak to víte?
0: Ten mě stála na hlavě. A později, když už jste mutovala, tak jste tam chodívala s tím zemlejné, jak se jmenoval. Jak měl ten placatej nos a ty uši jako karpio.
1: To byl Mládek.
0: No jo.
1: Ale já jsem s ním tehdy ještě nesměla chodit.
0: Já vím. On mě házel Jíšku do vody, abych to na něj neřekl. Já rád Jíšku. Taky ráda Jíšku?
1: Moc ne.
0: Já rád Jíšku. Jo, to bylo krásné místo tam pod tou vrbou. Víte, jak se ta voda točila. Já pamatuju, když tu vrbu sázeli, to je 510 let. Tu sázela nějaká, ona, to byla hezká ženská, co jí sázela. Pane, tak když šla, to něco šlo. Ta si to nesla, co k ní patřilo, je mi ne. Ona byla nejkrásnější, když stála po kolena ve vodě.
1: A proč?
0: Ona měla nohy jako písmeno.
1: Jako který?
0: Jako O. Ale když stála po kolena ve vodě a ty nohy byly nečitelné, a když měla něco na hlavě, třeba košík nebo břemeno nebo cihlu.
1: A proč?
0: Ona měla šišatou hlavu. Ona když šla jen tak děti mysleli, že jde hruška širým polem a stavili se do fronty a mysleli, že bude přídělovodce. A když stala po kolena ve vodě a něco měla na hlavě a stmívalo se a padala mha a ona takhle stála a vy jste se semle dívala, tak jste měla dojem, že by tadyhle někde mohla být hezká ženská. A ona chodila, on se jmenoval, on byl takovej, oni měli hrad naproti, oni vymřeli po přeslici vymřený. On jeden z nich chytil přeslici někde v cizině, on bojoval u křesťáku nebo tak a přišel. To víte, vítali ho, kde jsi byl, napište, tu máš, vem si buchtu, chytli koutek, on to nevěděl, fousy měl. No a chytli přeslici a, no a vymřeli po přeslici, až se z hradu kouzilo, jak vymírali. Jeden jediný vymřel po meči, náhodou, on měl tasíno, zdvíhal se pro bajgla a pro boce. Ale tenhle, co ona s ním chodila, ten tu přeslici přechodil. Ale on byl blbej.
1: Tak.
0: On si nepamatoval, kde má rande, tak ona mu tam právě zasadila tu vrbu, aby trouba věděl, kam má chodit. Ale měl krásný brnění ten člověk. Ten nám měl brnění takový, on, to bylo brnění, že když on byl v tom brnění, tak to brnění bylo okolo něj.
1: Ale neříkejte.
0: Ještě ho mám skovaný, to brnění. Jo, to se topili lidi tenkrát, když klavali v brnění. To jste tak málo zatáhla, to brnění už dělalo svoji povinnost. Dneska je to blbý, oni se koupají, mají ty pneumatiky okolo. Než ho z toho vyvlíknete, on se dovolá, to není ono. A nebo se to musí rychle prokousnout a ono to tak foukne do hub. Já to nerad dělám. Mýmu kolegovi na labi vlí ten ventilek do krku a on teď píská. Jo. Jo, tam pod tou vrbou se scházeli, celý generace se tam scházeli a vznikali někdy. Tam přece za vašich dob, to už musíte pamatovat, chodila ta Střeboň, jak se jmenovala, náměstí.
1: Která?
0: Jak bydlela na náměstí, jak ten se odstěhoval tam. Jak měla ty tři děti s tím pekařem a její muž myslel, že má s tím očraňků.
1: A jak vypadala?
0: Byla podobná lokomotivě. Vy si znáte, nákladní lokomotiva Škoda, model TV2.
1: To neznám.
0: Krátkej kotel, vysoký tendr. Tady měla zlatý zub, všemu se smála, všemu, jenom aby ten zub byl vidět.
1: Já už vím, kterou vy myslíte.
0: No.
1: A s kým tam chodila?
0: S tím ze Staré Hlíny, jak šlapal zelí pro okres. Jak měl ty žlutý holinky, říkali mu Belzebu.
1: Jak nosil ty vysoký lesklý boty,
0: no,
1: vidíte?
0: No.
1: To byly pěkný holínky, pamatujete se na ně?
0: Pamatujete se na ně? Ještě je mám skovaný.
1: Jak to?
0: On v nich jednou plaval štafetu, já mu je chtěl stáhnout a oni byli fesno, tak šel sebou. A já ho nemohl zout ani pod vodu, já musel nechat vyhnít toho člověka. Ale ona pochodila. Ona si pak vzala toho řezníka, jak měl to knihkupectví po první ženě.
1: Ano, toho krátkozrakýho.
0: Ano, on špatně viděl.
1: No, skoro vůbec ne.
0: Kolikrát ke kilu svíčkový on dal přívažek 3 mušketýry, jen to fiklo. No. On jednou rozemlel 2 roky prázdnin, nadspal je do buštu, lidi to sežrali a 2 roky nechtěli nic dělat.
1: On si měl velký potíže.
0: Veliký, on si pak koupil cvikr, ale krásnej. Sajs mu ho dělal jako melou. Krásný, položil mu ksicht na papír, obkreslil na míru, krásný. 18 000 dioptrií měl ten cvikr.
1: Tolik.
0: Hm? On šel v tom cvikru po Budějovicích a díval se směrem na Rakousko. A bylo jasno. Tak ho zdravili lidi až v Salzburku.
1: Prostýva.
0: To byl cvikr, pane. Ještě ho mám skovaný.
1: Poslouchejte, neutopil se ten řezník u nás na Rybníce?
0: Máte dobrou paměť.
1: A jak pak to bylo?
0: Než blunklo to. No on přeci, on byl tlustej ten řezník. Pamatujete si, on byl lakomej, on přeci ty klišky a to kosti a ten lůj, to on nic nevyhodil, on všecko sněl. Víte, že on každou sobotu oblízal špalek a ty háky, co to maso vyselo, měl díry v jazyku. A no, on byl tlustej a on si koupil, on si dal ke skautům a koupil si ten kroj, takovej skautský, ty krátký kalhotky a ten opasek měl přes to břicho ohromný s tou přeskou, jak mají skauti napsáno, buď připraven. No a koupil si kánoje a padloval. A já jsem zrovna něco dělal, na dně jsem hnojil dno nebo něco, já už nevím. A najednou vidím nahoře, on na tom kánoji a to břicho převyšovalo a ten opasek s tou přeskou buď připraven, tak jsem ho překlopil a on nebyl připravený. No a nemá to inzerovat, když to není pravda. Já to nevěděl.
1: Ale chudá. Víte, že ho nemohli dlouho najít.
0: Já vím, 3 dny.
1: No.
0: Já mu seděl na ksichtu tenkrát. On měl ohromnej dech, víte, jak on porážel telata?
1: To nevím.
0: On kejch a tele padlo. Víte, on jednou kejch nějak vycnil rýmu a padnul z věrolékař. To byla šlamastika, teď věrolékař byl vlastně poražený na černo a on na to neměl bumáčku. A no pak to nějak spatlali, že jako on řekl, že měl červinku, tak mu to prošlo. Ale měl krásný pohřeb ten řezník. Krásný.
1: Jak to bylo?
0: No to bylo ten den, jak Hozorov třeba nějak chytil pivovar, pamatujete?
1: Máte pravdu, to byla ta veliká katastrofa v Třeboni, vidíte?
0: A od pivovaru chytla sákristy a od sákristy je Sáložná a pak to skočilo na hotelu Bílýho koníčka a hotel je Havlíček vyběh ven a hořeli mu kšandy a nádlesní myslel, že to je kometa a zastřelilo ho.
1: No takovou katastrofu třeba nepamatuje.
0: To byla ohromná katastrofa. A mohla být větší, jenže mě došly sirky tenkrát. Ale přijeli hasiči až z Radotína.
1: A co jich přijelo? Jenže to nemohli uhasit.
0: Ale mohli, ale oni hodili tu násosnou troubu do mýho rybníka, já jsem jimi zacpal. A víte, že to mě mohlo vcucnout? Oni měli tak mocnou příkačku, tedy a pumpu, tu zemské značky, že mě to mohlo vcucnout. Ale nevcuclo.

0: Kolik je druhů různých smrti, trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončí malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
1: First National Bank.
0: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněný vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská.

Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si loď za kápo hledá nový.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Teorie mizení od kapely Nevermore and Cosmonaut.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Já tady mám vyprávět, jak jsem se dopracoval k tomuto postavení. Začít tak někdy od první třídy. Celá naše rodina pytlačila, u nás byly hluboký lesy, ale skoro žádná zvěř, takže jsme se skoro vystříleli. Můj dědeček se na pytlačení potom vykašlal a stal se písmákem. Naučil se psát a stal se písmákem. Ne, že mě chtěl pytlačit, ale jemu se normálně zasek náboj v laufu, na novou flintu nebylo, tak se stal písmákem. No takže o to jako by nešlo, ale já jsem hned od první třídy začal mít, nevím, proč dvojky z mravu. To se vám směje. Jenomže já měl velice steplý otce a ten jenom jsem přišel domů, řekl z mravu, já řekl dvě a už tě řezal. Já mám taky největší svaly na prdelce. Já bych si zasloužil i mimikry, abych zmizel v houští, ale to se mi nepodařilo. Já nevím, čím to bylo, já jsem zas takový výjimečný rošťák nebyl, prosím pěkně. Ale tak jsem si myslel, jestli paní učitelka Hulová, když dlouho psala furt ty jedničky, to je fádní, si řekla, teď si pro změnu hezky vykrouhnu dvojku a ono to vždycky padlo na mě. A tak já byl řezaný a řezaný a řezaný. Já pám, tatínku, prosím vás, teď tam mám taky ještě nějaký jiný známky za učení a on pán nezajímá. To by bylo, abys v zemi, kde taky působil Komenský, byl blbec. Ale chování, to je důležitý. A teď si představte, já jednou přines domů trojku z mravu. Já se třás. Já neměl vůbec chutit domů, já měl chuť utíct. To bylo tak. Já jsem se z ničeho nic z takových těch jirásků a tohle dostal najednou k poezii. K andalůské poezii. To je velice zkratkovitá, výstižná poezie. Milostná poezie, ta mě zaujala. Tam říká dívka chlapci, řekla jsem ti ne a ty jsi mi zbled. My přece nemůžem říct vám ano hned.
1: Já pán, holka, ty jsi to řekla. Tak se mi to líbilo, že to je, že s tím nezdržuje, rozumíte? Někdo by recitoval tohle to, ten tam... A jak jsem tak seděl a koukám, v sousední zahrádce se špacírovala Maruška od růžičku, tak na útržek papíru jsem napsal něco podobného. Proč tě řekneš, Aňo, Máňo? No. Jenomže já chodil do třídy s děvčatama, mezi náma byla Přesličková. Taková ani ryba, ani rak.
0: Byla asi o 3 roky starší jako my, nevím, z jakých důvodů chodila s náma. Ona měla ohromnou sílu, nebyla nějak zvláštních tvarů, ale měla svaly. To potom přejde později úplně jinam. A teď ta holka, ta nás všecky přebila, ta nám nastražovala pasti nejklukovatější, víte. A jedinej já první jsem očíhnul, že by se tam eventuálně někdy něco mohlo vyvinout a začal jsem ji milovat. Udělal jsem dobře, protože potom v terci to skáču se objevilo, že jsem to jedinej očích. Ta byla tak vnadná, že jednou, když jeden profesor zapomněl třídní knihu na stole a my tam běželi a každý si četl o sobě ty poznámky, jsme u Přesličkový četli. Že v hodině tělocviku visela tak podivně na kolovadle, že více vyspělí žáci přestávali cvičit a méně vyspělí je udiveně pozorovali. A tahle Přesličková, jak tak seděla, já brunátněl a napsal jsem na rub sešitu. Ty hezký holky jako ptáci jsou, přilétnou jarem, létem odlétnou. A srdce moje pláče, naříká, proč Přesličková nemiluješ menšíka? Ta to dodnes neví. To uvízlo u profesorky nebo učitelky Hulový. Ta řekla, sprosťák, vyvrhel, nemrava, já dostal tu trojku z mravu. A teď si představte, co? Byl jsem řezaný za dvojky, že víc už to nešlo. Pam, to mě táta vodělá kulometem nejméně. To, že jsme ho neměli, jemu nevadilo. Ha! A já tak jdu, celý zničený, spocený, tatínek mě zmerčil a povídá, co neseš? Zas máš dvojku z mravu? Já, pam, tentokrát ne, tatínku. Ba, vidíš, že když chceš, že to jde? Ha! Maminka uvařila dort, tatínek upek polívku a bylo nám všem veselo. Těšilo mě.

0: Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country rádio.
1: Haló?
2: Haló, kdo volá?

Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: ideální partie pro dceru pokřtěného žida? Sympatický křesťanský mladík z dobré židovské rodiny.
1: Drahá, co říkají vaši tomu, že se chceme vzít? Tate zatím nic. A máme čeká, až co řekne ona, aby mohla být proti.
0: Tate, já se zamiloval.
1: Do koho?
0: Do Diny Malknechtové.
1: Prosím tě, co z toho?
0: Ona mě má taky ráda. Chceme se vzít.
1: Neblázni, co z toho budeš mít?
0: Budu ten nejšťastnější člověk na světě.
1: No dobře, ale já se ptám, co z toho budeš mít?
0: Kantorová dcera se zamilovala a chce se vdát. Kdo je to? Vyslýchá jí otec. Arnošt Kac. A co dělá? Je členem městského divadla.
2: Cože? Ty si chceš vzít herce? Nikdy!
0: Dcera však nedala a prosila tak dlouho, až se otec rozhodl, že se na jejího nápadníka půjde podívat. Po představení říká dceři, myslím, že si ho můžeš vzít. To není žádný herec.
1: Papa, zamiloval jsem se do slečny Levenšvancové. Je okouzlující, leč chudá. No což, kolik má? Teď říkám, že nemá peníze. Počkej, něco snad přece dostane. No vůbec nic. Jak si to představuješ, rozlobil se otec. Že je chudá, prosím. Že nic nedostane, budiš. A že nedostane vůbec nic, to už je trochu moc.
0: Milá Rudpinkasová, povídá jasnovidec upírající zrak střídavě do křišťálové koule a na temnobrvou dívku. Čeká vás příjemná budoucnost. Seznámíte se s bohatým pánem, vdáte se a budete mít roztomilé děťátko. Opravdu, raduje se dívka, na mou duši jen musíte dávat pozor, aby to šlo v tom pořadí, jak říkám.
1: Artur Horovic byl úplně slepý, ale miloval ženy bytelné, vnadné, mohutné a tučné. Tak mu jednu takovou sehnali. Hele, Artur, tohle je tvoje nevěsta Róza. Dovolte, ať se podívám, povídá Artur. A počne rukama odhadovat její přednosti. Hmatá kolem pasu, pořád kolem pasu a ještě kolem pasu. A najednou nadšeně zvolá, to je pořád ještě Róza.
0: Já ji vidím. Já vím, že ta dívka, co jsem pro vás konečně našel, není nejhezčí. Vemlouvá se v přízeň svého klienta jeden šatchen. To je v podstatě takový kecal z naší slavné národní opery. Ale vezměte to tak. Jako obchodní zástupce jste pořád na cestách. Když ráno vstanete, bude ještě spát. Když se vrátíte, bude už zase spát. Proč by vám mělo záležet na tom, jak vypadá? No...
2: Ale co v sobotu dopoledne, vydechne mladý muž nešťastně.
1: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný šatchen z tabidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník. Jenom docela maličkou, koktá. Pořád? Kdepak? Jenom když mluví.
0: Domluvá šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc, nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivka opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
2: Vás hejst šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my budeš šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Kričí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi vzal takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. No, tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká na šince.
2: Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.

byl jí jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Radio.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí,

0: nade všechno je mu jeho klavír.
1: Vždyť je to moje černobílá láska.
0: 87 kláves a pak teprv já.
1: 88, Naděl, pozor.
0: Když se večer začne stmívat, hrát.

co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu, a ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky,

vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Padníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirouš.

Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country počasí.
1: Venku dnes očekáváme polojasno až oblačno a místy se mohou objevit i slabé přeháňky. Nejvyšší teploty budou mezi 19 a 24 stupni.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné

0: hudby za její prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country rádio. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šlíně prdlku polákový vstát.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Country rádio. Naladí

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u paliv. Vládní regulace cen pohonných hmot působí v prvních dnech fungování tuzemským čerpacím stanicím ztráty. Musí totiž prodávat naftu za cenu nižší, než za jakou ji dříve nakoupili na trhu. Tak to alespoň tvrdí Unie nezávislých petroliářů. Některé čerpací stanice zaznamenaly v minulých dnech pokles poptávky. Řidiči podle nich čekali na začátek cenových regulací. Hladina Lipenské nádrže klesá každý den o několik centimetrů. Do přehrady přitékají 2 metry krychlové vody za vteřinu. Vypouští se ale 6 metrů krychlových. Kvůli suchu chybí v nádrži více než 124 milionů krychlových metrů vody. To je skoro 50 tisíc olympijských bazénů. Novinky z dopravy z Mladé Boleslavy má Luboš Dvořák.
2: Od pondělí 5. října dojde v jízdních zádech městské hromadné dopravy Mladé Boleslavy k několika úpravám, které zlepší provoz vybraných linek. Jde o dvě změny. Je to nová linka číslo 35 a nová autobusová zastávka v průmyslové zóně. V případě nové linky je to o tom, aby děti stíhaly spoje u 5. a 6. základní školy. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: O Jihlavě plné aut, teď Luděk Savana Urbánek.
3: V Jihlavě každoročně přibude zhruba 500 až 800 osobních aut. Největší tlak je tak v hustě obydlených částech města, kde už někdy nestačí jen vyznačit stání. Město nyní připravuje nové parkovací úpravy například na Královském vršku nebo v okolí Kolárovy a Rígrovy ulice. Parkování patří mezi oblasti, které město průběžně sleduje. Pracuje také s dostupnými daty i podněty obyvatel. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Včera se hrál hokej a hokejisté Sparty slaví první domácí vítězství v sezóně. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Sparta v předehrávce 7. kola extraligy porazila České Budějovice 4-2. Dalších 6 zápasů se hraje dnes. 100% Třinec přivítá od 17 hodin Litvínov. O půl hodiny později hrají Vítkovice s Karlovými Vary. 4 duely začnou v 18 hodin. Pardubice hostí Plzeň, Kladno Hradec Králové, Kometa Brno Mladou Boleslav a Liberec si to rozdá s Olomoucí.
1: To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tall Trees v našem vysílání na Country Rádiu. Přesně v 6 hodin a 6 minut. Tak vám přeju krásný pátek, tak je tady první říjnový pátek. Máme 2. října, svůj svátek slaví dneska Olivie. A prosím vás, dneska je světový den hospodářských zvířat, tak na to nezapomínejte. Už takhle po ránu jsem zjistila, že to ví i liška. Jo, jela jsem po Praze a přes cestu mi přeběhla veliká liška, ale ne žádná taková malinká, prostě opravdu veliká liška v Praze. Jako za mě velký zážitek, která samozřejmě běžela, cestou se rozhlédla jako správně vychovaná liška, která obhlíží prostě ta hospodářská zvířata, tak opatrně samozřejmě nejenom na silnicích, ale i samozřejmě na zásobu slepiček, aby i po ránu byly všechny, co byly večer. Tak vás zdraví Katka Čepelíková a přeju vám báječné ráno. Ivan Mládek a Benjo Band Ivana Mládka, tak to je muzika, která nás čeká právě v tuto chvíli. Dáme si písničku Na brdech a pak už informace o počasí, jaký nás čeká den a vůbec, jaký nás čeká víkend. Tak to jsou informace, které se ode mě co nejdřív dozvíte. Taky se v této hodině mrkneme na zoubek všem Olivijím a Oliverům, kteří tedy dneska slaví svůj svátek. No a docela určitě budeme někoho i probouzet, tak vyčkejte spolu s námi a počkejte si na to, jestli pak se dneska dovoláme. Pěkné ráno vám všem.

0: taková rychlovka po ránu, 6 hodin a 9 minut. Mrkneme se i na silnice, protože tam máme hnedka nějaké komplikace. Zatím vás to příliš nezdrží, ale jenom abyste o tom věděli. D1 ve směru z Prahy na Brno za Domašovem zhruba od 173. kilometru vás čeká kolona, ale ta kolona je naštěstí tedy jenom kamionu, naštěstí pro osobáky, ne úplně tak šťastně pro kamiony. A tahle ta kolona vytrvá až do omezení na D2. Osobáky si postojí, ale až těsně před tím omezením. Další informace se týkají počasí, protože teď aktuálně tedy po ránu musím říct, že docela frišno, asi úplně řekla bych, že tak pocitově největší zima z celého týdne, ale nebojte, ty teploty se dneska zase vyšplhají přesně před nad 20. Aktuálně tedy teploty kolem zhruba 6 stupňů Celsia, ale místy je i 10. Mrkneme se za Pavlem Bobkem, protože pro nás má jednu krásnou píseň. Je víc všedních dnů než svátků.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak poutknu z tý řek.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Za 3 minuty bude 6:45, je třeba vědět, jak se na dnešek obléci a od toho je tady Country Radio, aby vám dalo podrobné informace. Začneme sluníčkem, které nám dneska vstane až 7:05 a zapadat bude v 6:30 a k tomu 6 minut. Dneska je tedy 2. října a jaké byly ty teploty naměřeny v pražském Klementýnu, ty nejvyšší a nejnižší pro 2. říjen? Tak vůbec nejméně bylo v roce 1957 a šlo o 1,7 stupně Celsia. Zatímco nejvíc bylo měřeno v roce 2023, takže celkem nedávno 25,8 stupně Celsia. Tak uvidíme, zdali pak se teploty během dnešního dne vyšplhají takhle vysoko, ale já můžu tak trošku jako naťuknout, že vlastně ano. V tuto chvíli je teploty na celém území České republiky zhruba kolem 6 stupňů Celsia, místy 10, ale řekla bych, že opravdu to je jenom opravdu spíš taková jako raritka. Počítejte spíš s nižšími teplotami. Jak to bude vypadat dále dneska přes den? Čekají nás vlastně celkem nadprůměrné teploty, ale až odpoledne. A na západě většinou zataženo, na východě ale slunečno. Tak počítejte s příjemnými teplotami mezi 20 až 24 stupni Celsia, na Šumavě tedy jenom s 18. Když se podíváme na víkend, tak čekejte opravdu další nádherný víkend. Slunečno a nadprůměrné, ovšem opět odpolední teploty. Bude většinou jasno nebo skoro jasno, při sobotě stejné teploty jako dnes 20 až 24 a v neděli nás od západu čeká více oblačnosti a nějaká možnost srážek, ale jinak by přes den mělo být jasno až polojasno a ta oblačnost by měla přibývat až někdy v odpoledních hodinách. Teploty při neděli 18 až 23 stupňů Celsia. No a teď by to chtělo ještě nějakou říjnovou pranostiku, tak jestli ji najdu, teď se mi to tady všechno sesypalo. Zafoukala tady klimatizace a schodila mi všechny papíry. Tak dobře, ale najdeme nějakou univerzální a jednu právě pro únor. No jasně, pro únor. To byste chtěli možná, že? Tak kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti. A teď dáme tedy pro 2. říjen, den Marie Orodovnice, první mrazíky. Tak snad ne. Ještě je brzy, užijme si babí léto. Třeba i s Luckou Vondráčkovou a písničkou Jedou vozy prérií. Tak krásný pátek 2. října a hezké ráno. Pěkné vstávání s námi. Jedou vozy prérií, vezou lidi pryč, co nejdá.

Hezké dobré ráno. Možná už jste o tom slyšeli, ale teď právě oslavují jednoho velkého izraelského instalatéra. Tolik slávy podle mě žádný instalatér nikdy neměl a už vůbec ne izraelský. O co jde? Představte si, že tenhle ten člověk zvrátil pád letadla společnosti Fly Dubai, kde bylo 174 lidí na palubě, a zastavil ho po pobodání pilota jeho kolegou izraelský cestující. A to byl právě tento izraelský instalatér. Říkáte si, jak dokázal instalatér přistát s letadlem? No, podívejte se, je velmi důležité sledovat pořady a velmi dobře, jo, protože právě on byl podle svých slov divákem televizního pořadu, kde se vyšetřují letecké nehody. A právě proto dokázal zvrátit prostě pád letadla a zachránil tak 174 lidí. Vidíte? Takže když už koukat na nějaký dokument, jo, nebo nějakou prostě věc podle skutečné události, jak se zvrátí katastrofa, tak prostě dávejte dobrý pozor. Třeba se vám to někdy může hodit, stejně jako jemu. Teď je slavný po celém světě.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Krásný pátek a hezké dobré ráno. Máme tady informace o dopravě. Začínáme je výlukami vlaků, které platí na trase Bechyně, Tábor, Holubice, Sokolnice, Telnice, Marklín, Karlovy Vary a nebo Kadaň, Prunéřov, Kadaň, Předměstí. A jak to v tuto chvíli vypadá na silnicích? Pozor si stále dávejte na D1 mezi Prahou a Brnem. Za Domašovem se nám začala tvořit kolona kamionů a vytrvá až do omezení na D2. Takže i osobní automobily pojedou určitě pomaleji. Další informace, ty jsou z českých Budějovic, máme tam dopravní nehodu autobusu, je to v ulici Jirovcova. Pokud i vy máte nějaké dopravní info, tak jsem s ním 210 323 333. Šťastnou cestu!

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbraně,

0: zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
1: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.
2: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj,

0: Dobré rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky je plukovník Martin Legner. Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil mandát. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48. Nový úsek chtějí zprovoznit na přelomu let 2028 a 2029. Žirovnice se loučí s tradiční výrobou, jejíž kořeny sahají až do předminulého století. Tamní továrna bude do budoucna produkovat už jen automobilové díly, které v posledních letech tvořily páteř produkce. Výrobní halu teď opouštějí poslední knoflíky. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno, místy až jasno. Mohou se objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši strať. Pět mil odtud u jezera, kde cestu kříž.

0: vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Dnešek v kalendáři.
2: Dnes svůj svátek slaví Olivie, ženské křestní jméno Olivia nebo Oliva, případně Olivie, má zřejmě latinský původ. Jméno se odvozuje od latinského slova oliva, které je označením plodu olivovníku. Jméno se tak překládá jako pěstitel nebo pěstitelka oliv, ale také i jako božská. Je to takový symbol míru, plodnosti a hojnosti. Jméno Olivie nosí v Česku pouze kolem stovky žen, což je velká škoda, protože je to opravdu nádherné, takové vonavé jméno. Dneska také slaví podle některých kalendářů Marcel. Jde o mužské křestní jméno latinského původu, které je odvozeno od jména Marcellus, které je zdrobnilinou jména Marcus. Obě tato jména jsou odvozena od jména římského boha války Marta. Význam jména Marcel lze přeložit jako malý bojovník. Jména stejného původu jsou i Martin nebo Marek. Dneska máme Světový den hospodářských zvířat. Tento den si připomínáme od roku 1983, kdy ho vyhlásilo reformní hnutí za hospodářská zvířata. A tohleto datum bylo zvoleno jako odkaz na osobnost Mahatmy Gandhiho, jenž se za zájmy zvířat zasazoval. Když se podíváme do světa, tak představte si, že dneska je i Mezinárodní den zvonů a také Mezinárodní den zdraví dětí. Tak přejeme všechno nej, ať se všem daří.

Krásné dobré ráno. Je pátek 2. října a my se díváme na dopravu a také na počasí. D1 Praha Brno za Domašovem od 173. kilometru se vytvořila kolona kamionu a pomalu jedou i osobní vozy. A dávejte pozor na té D1 ve směru na Brno i na 158. kilometru. Máme tam dopravní nehodu, průjezd je možný, ale samozřejmě pojedete pomalu, pak se dostanete do kolony. No, nebude to úplně ideální, ale na té D1 je s tím třeba počítat, zvláště při pátečním ránu. Jak to vypadá s počasím, tak to je samozřejmě pozitivní, to si myslím, že nám dělá radost i pro dnešní den. Třeba takové Jindřichovice pod Smrkem, tak tam aktuálně v Libereckém kraji hlásí až 19 stupňů Celsia. No tak to je velká paráda. Vy ostatní, ale pokud jste kdekoliv jinde než v Jindřichovicích pod Smrkem, počítejte s teplotami výrazně nižšími, zhruba kolem 6, maximálně 8 stupňů Celsia. Tak pěkné dobré ráno, za chviličku probouzíme.

0: Písnička k probouzení na Country Rádiu.
1: Všichni posluchači Country Rádia, kteří dneska slaví narozeniny, nebo je čeká nějaký významný den, nebo se jmenují Oliverové, tak určitě teď napjatě poslouchají, jestli zrovna jim budeme v tuto chvíli volat a snažit se je probudit. Jo? Samozřejmě pokud jste probuzení, tak i tak vás můžeme probudit, protože takové zavolání z Country Rádia si myslím, že probudí úplně každého. I když už si myslí, že je dávno vzhůru a připraven pro ten dnešní den. Myslím si, že je to takové jakoby pohlazení. Jo? Vždycky se o to tak trošku snažíme, aby to bylo velmi příjemné. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, milé Country Rádio, tady je Jirka, starý tata z Jihlavy.
1: No takže Jiří, dneska je nějaký zvláštní a speciální den. V čem je výjimečný?
2: No tak nechal už mě tady osud žít 63 let.
1: Ale to není možné. 63 let, takže dneska, víš přesně, kdy jsi se narodil, v kolik hodin?
2: Narodil jsem se ve 7:45, protože maminka tvrdila, že jsem chtěl stihnout školu. Tam ještě 6 let nemusel.
1: No počkej, tak to máš ještě hodinku čas, tak ještě hodinku ještě odpočívej. Mám. Ale i tak tu pro tebe máme jedno přání, které tu zanechali hnedle 4 dcery. A žádný syn.
2: Holky moje zlatý.
1: Tak je tady přání. Chtěli bychom ti k tvým narozeninám popřát všechno nejlepší, ať si užíváš život s novým kolenem, díky kterému můžeš běhat po lese a za svými zdivočelými vnoučaty. A ať vůbec nestárneš, protože duchem si stále náš vtipný, úžasný a nejlepší tatínek na světě. Tvoje všechny 4 dcery. Tereska, Kristýnka, Verča a Zuzka. A k tomu bychom ti chtěli nechat zahrát písničku Komedianti nestárnou.
2: No to je úplně úžasný.
1: Já tam slyším to dojetí. Tak no, Jirko, to je jenom takový ten pěkný start do toho dnešního dne. Bude ta oslava dneska, nebo prostě se to protáhne přes celý týden nebo víkend?
2: Plánuju zítra, máme právě brigádu v lese u kamaráda. Pomůžeme mu trošku s kácením vzrostlých bříz, kde jsme vysazovali předtím sazeničky. No a počítám, že v neděli pořádně oslavíme úplně všecko. Právě se všema čtyřma vnoučátkama od všech čtyř dcer. Bude tam celá rodina, budeme všichni a moc se na to těším.
1: No vidíš, tak to ti začíná takový třídenní maraton, bych řekla, oslav. Tak. A to začíná právě v tuto chvíli s písničkou, kterou ti pouštíme z Country Rádia. Tak přejeme všechno nejlepší a dalších aspoň 63 let na světě.
2: Tak dobře, když je to rozkaz Country Rádia, tak to se musí splnit.
1: To je přesně tak. Takže fešáci Pavel Brimer a Miloš Slezák jenom pro tebe. Krásné ráno a všechno nejlepší.
2: Děkuju vám moc.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu chodili jsme pro štěstí.

0: Krátce před hodinou 7, přesně 2 minuty, tak 2 minuty nás dělí od toho, než vám Tomáš Adamec řekne, co nového ve světě i u nás. A pak už nás čeká Michal Tučný a písnička Projíždím. Tak krásné páteční ráno přeje Katka Čepelíková.
1: Country počasí.
2: Venku dnes očekáváme polojasno až oblačno a místy se mohou objevit i slabé přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 19 a 24 stupni.
3: And come in there, okay. I mean, give me the cue there, like you did.
4: 3, 4.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Babí léto pokračuje a ještě chvíli vydrží. Slunečné a teplé počasí bude totiž i o víkendu. Před ním se ale může dnes zatáhnout. Případné srážky ale budou jen velmi slabé a výrazné ochlazení meteorologové také neočekávají. O víkendu pak mohou maxima stoupat ke 24 stupňům Celsia. Po 7 měsících se tento měsíc vrátíme ke standardnímu času. V březnu jsme posunuli hodiny o 60 minut dopředu. V říjnu dostaneme hodinu spánku k dobru. Letos tato změna nastane dřív, než jsme byli dosud zvyklí, a to už před podzimními prázdninami, tedy v noci na neděli 25. října ve 3 hodiny letního času. Hodiny se posunou zpět na 2 hodiny. Tím začne zimní, tedy standardní čas, a získáme tak hodinu spánku navíc. Tip na výlet má Luboš Dvořák.
2: Eiffelova věž už nebude od podzimu v Loučeňském Bludišti sama. Letos k ní přibude světelný Big Ben. Zámek Loučeň otevře 28. října další procházky osvětleným zámeckým parkem pod názvem Labirint světla a Ráj srdce. Ten nabídne poprvé dvě různé trasy. Premiérově zářící oranžérii i nově nasvícenou fasádu terasy. Luboš Dvořák, Loučeň.
1: Dopravce RegioJet nabírá nové lidi.
3: Stovky nových zaměstnanců chce v souvislosti s rozšířením železniční dopravy přijmout RegioJet. Žluté vlaky od letošního prosince zajistí provoz na rychlíkové lince R9 mezi Prahou, Havlíčkovým Brodem, Jihlavou a Brnem. Dopravce tedy hledá nové strojvedoucí, stevardy, průvodčí i pracovníky dalších profesí. Nábor se týká především Prahy, Brna, Vysočiny a Ústeckého kraje. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec právě ještě do zákulisí fotbalu. Záložník Adam Karabec včera opustil českou fotbalovou reprezentaci. K dispozici tak nebude pro utkání Ligy národů ve Španělsku proti úřadujícím mistrům světa a pro duel proti Anglii ve Wembley. Kapitán Sparty si přivodil zranění kotníku v úterním zápase v Edenu proti výběru Albionu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

6 minut po hodině 7. Vás Country Rádia zdraví Katka. Tak hezké dobré ráno vám všem. Si představte, že dneska tomu je 76 let, co známe Snoopyho. Znáte Snoopyho? To je takovej ten kreslený pejsek. Prostě je asi vůbec jeden z těch nejznámějších kreslených pejsků na světě. Byl to vlastně takový krásný pejsek, který vlastně dělal různé zvláštní věci, jako že uměl třeba psát na stroji, chodil v různém oblečení, že jo, letal ve své představivosti jako pilot, nebo se převlíkal za různý postavy a byl s takovou partou dětí a dělali různé lumpárny, vycházelo to jako komiks, pak to bylo sfilmované. Každopádně tenhle ten pejsek pochází od kreslíře Charlesa Schulze, který právě napsal ten první komiks a poprvé vyšel 2. října roku 1950, tak už 76 let známe tohodle toho hafana a myslím si, že spoustu let ho ještě znát budeme. K tomuto tématu se docela určitě dostaneme i v datech, protože ta nás čekají za pár minut v našem vysílání a to je vlastně taková rubrika, kde se věnujeme událostem, které se staly toho konkrétního dne. Takže dneska 2. října, co všechno se stalo, kdo se narodil, kdo zemřel, kdo nás opustil, to všechno se dozvíte za pár chvil v našem vysílání. Neopomeneme samozřejmě ani počasí, abyste věděli, jak se na ten dnešní den připravit, co na sebe, jestli to zase bude nějaké pěkné počasí, bude to ještě na nějaký ten letní úbor, anebo jestli už to bude chtít nějakou plnou obuv třeba a možná i nějakou teplejší bundu. O tom více za chvilku. Teď ale muzika, o kterou se stará Willie Nelson. Started in the back of my daddy's old car. I was born beneath that old lone star. I hit the ground picking this old guitar.

12 minut po hodině 7 dozněla Rosa na kolejích v podání Vabyho Daňka a my se podíváme na silnice. Pakliže se pohybujete po Praze, tak vězte, že na Pražském okruhu na 23. kilometru ve směru na Ruzyně máme havárii osobáku do dopravního značení. Projedete, ale radši tam dávejte trochu pozor a určitě tam zvolněte. Další informace už o počasí, tak jak to po venku vypadá? Máme tam v podstatě nějaké kolize, tak dá se říct, že kolize je to, že někde jsou prostě ty teploty jako výrazně nízko. To znamená, že třeba vrcholky hor, že to znamená, že tam, kde jsou zvyklí, to znamená třeba v jižních Čechách, že úplně tam na Šumavě, tam si myslím, že kolem těch 4 stupňů Celsia na začátku října není žádná výjimečná teplota, ale pro nás, co jsme zvyklí teď aktuálně třeba na těch 10, tak si myslím, že bychom tam trošku klepali kosu. Tak tam počítejte tady s nižšími teplotami, jinak teploty stoupají, už se pohybují mezi 7 až 11 stupni Celsia. Tak snad ten den čeká opravdu na nás a čeká s otevřenou náručí a jasnou oblohou, alespoň tak nám to meteorologové slibují. Dneska až 24 stupňů Celsia, ale až odpoledne.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Podíváme se do historie, je na to ten správný čas, 7 hodin a 20 minut. Právě v tento den roku 1419 proběhl pohřeb krále Václava, jeho tělo skončilo v kryptě z Braslavského kláštera. A podíváme se i do roku 1950, právě toho 2. října začal vycházet slavný americký komiks, který se jmenoval Peanuts od kreslíře Charlesa Schulze, kde právě hlavní roli stvárnil Charlieho Brownův pes, asi nejslavnější postava celého komiksu. Šlo o Snoopyho, ale tenkrát se nemenoval Snoopy, jmenoval se vlastně úplně jinak. Možná, že si vzpomenete, že tenkrát se mu říkalo Sniffy, ale vlastně nakonec Snoopy zvítězilo a to je asi dobře. Takže Snoopy dneska slaví 76. narozeniny. A jaké narozeniny bychom oslavovali i dnes v Česku? V roce 1933 se narodil Karel Hála, zpěvák na české scéně pop music, působil už od 50. let 20. století až do své smrti v roce 2008. V roce 1948 a narozeniny tedy dnes slaví Olga Matušková, zpěvačka a také herečka. Její manželem byl zpěvák Valdemar Matuška. Byla členkou dívčí skupiny Krystalky a od roku 66 dua Irena a Olga. V roce 1948 se narodil herec Petr Štěpánek, syn českého herce Zdeňka Štěpánka a bratrem herce Martina Štěpánka a herečky Jany Štěpánkové. V roce 1869 to jsme skočili do světa, se narodil indický politik, jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost Mahatma Gandhi. V roce 1946 zemřel Eduard Bass, spisovatel a novinář, proslul zejména knihami Klapzubova jedenáctka nebo Cirkus Humberto. V roce 2004 nás opustil herec Luděk Kopřiva, kterého můžete znát jako afektovaného choreografa Huga v Kleinově komedii Jak svět přichází o básníky, a nebo si zahrál taky faráře Otíka v troškově komediální filmové trilogii Slunce, seno. V roce 2013 nás opustil textař a hudební skladatel Zdeněk Rytíř. A v roce 2015, to znamená, že už je tomu 11 let, co zemřel Lubomír Lipský, herec a také komik, který se zahrál v takových nádherných snících jako 4 vraždy stačí drahoušku, Zabil jsem Einsteina, pánové, anebo báječných 6 medvědů s cibulkou. Tolik tedy dnešní data v datech.

0: Mary Lou. Pam, pam. S Country rádiem na cestách.
1: Za minutu půl osmé, Kadaň Prunéřov, Kadaň předměstí, tak to je jedna z mnoha vlakových výluk, které platí nejenom pro ten dnešní den, protože jde o takové dlouhodobější výluky. Bezdružice Pňovany, to je další z těch dlouhodobých, Merklín Karlovy Vary. Tak jak by jsme Holubice, Sokolnice, Telnice nebo Bechyně, Tábor, tak tady počítejte s autobusovou, tedy náhradní dopravou. Jak to vypadá na silnicích, Pražský okruh 23. kilometr ve směru na Ruzeň, tak tam máme stále tu dopravní nehodu osobáku do dopravního značení. Průjezd je možný, ale raději tam opatrně zvolněte nohu z plynu. V České Lípě také opatrně, ovšem v ulici Purkyňova. Došlo tam ke srážce dvou osobáků. Pozor, pohybují se tam lidé na vozovce a vzhledem k tomu, že ještě tak jako pošmourno, ještě celkem tma a není úplně dobře vidět, tak tam buďte velmi obezřetní. Bouralo se i na jižní spojce, kde máme v sobě tři nákladní vozidla a jeden osobák. Tak dávejte pozor, zatím není přesně specifikováno. Stalo se to asi před 3 minutami, tak pozor na to, budeme určitě tuhletu situaci sledovat a za 15 minut se k tomu určitě vrátíme a budeme vám říkat, kde přesně se dopravní nehoda stala. Za chviličku zprávy, ty krátké o půl a potom Věra Martinová.
0: Country Radio.
2: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. V Česku se nejlépe žije v Turnově. Vyplývá to z aktuálního indexu Prosperity. Turnovsko se na předních příčkách žebříčků umisťuje dlouhodobě. Správa železnic postaví v Nýřanech na trati z Plzně do Německa novou nádražní budovu. Nabídne cestujícím zázemí s čekárnou, pokladnami a obchodem. Na jihu Čech začnou od příštího roku fungovat dvě nové ambulance očních lékařů. Obě budou v Českých Budějovicích. Do ordinací přijdou dva noví lékaři. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude polojasno, místy až jasno. Mohou se objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: O tom si budeme povídat právě v tuto chvíli 6 minut po půl 8. Jaké jídlo jste si jako studenti nejčastěji připravovali? To jsme rozebírali včera a myslím, že se to setkalo s velkým úspěchem. Vzpomínali jste na ta školní léta, respektive možná jakoby spíše na ta introvská léta, kdy jste byli najednou vypuštěni z toho rodného hnízda. A museli jste se o sebe tak trošku postarat sami. Jo? Samozřejmě, že jste vždycky přijeli po tom víkendu s nějakou výslužkou, ale ta nevydržela na celý týden, jo? Takže museli jste občas přiložit ruku k dílu a občas jste vařili i na celý týden. Přišla nám sem SMSka od Tomáše, že vždycky uvařili v pondělí guláš na celý týden a potom ho celý týden jedli, ale že to bylo jako vůbec u nich nejoblíbenější jídlo na pokoji. Další příspěvky svědčí o tom, že jste byli skutečně velmi zdatní kuchaři. Petr napsal, že si dělal studentský řízek, dodnes ho miluje. Studentský řízek, přesně nevím, co je, ale mám pocit, že to je chléb obalený ve vajíčku a potom osmažený, ale zkusím dohledat. Studentský řízek, co to je? Tak zkusíme se podívat, co to přesně může být. Ano, tak i tak se nazývá studentský řízek, se nazývá obalovaný chléb, jo? Tak to samozřejmě je taková klasika. A Ivo napsal komunistický biftek s míchaným vejcem. To bude taky asi nějaká specialita. Arisa napsala kolinka s vajíčkem. Jo, určitě. To je prostě jednoduché, to zvládl každý, že stačilo mít k tomu pánvičku a pár donesených vajíček. A napsal nám i Petr, ahoj kamarádi, nejen jako student, ale i dneska, když se mi nechce drbat s vařením, udělám si lečo, kovbojské fazole s párkem, hluchý guláš, to znamená brambory a kousek kabanosu, pitlíkovou polévku nebo nudle s vajíčkem a kečupem. A když je lenost největší, tak knedlík s vejci. No pozor, ale když je knedlík bramborový a když se to udělá, dá se tam pěkně pažitka, tak to bych vůbec jako nepovažovala už za jako studentské jídlo. To už je podle mě jako parádní véča. Tak vzpomínejte dál klidně na Facebooku Country Rádia na další studentská jídla. Je jich tam celá řada. Můžete čerpat i inspiraci.

0: Fajn Rádio, přejeme vám pěkné dobré ráno. Poslouchali jste písničku od Karla Kryla, která se jmenuje Anděl, a andělské je i venku počasí, respektive bude odpoledne, nebojte, hned po 12. se to prostě zlomí, všechno teplota vyskočí nahoru až ke 24 stupňům Celsia dneska, tak čeká nás opravdu další krásný den, tak věřím, že si ho užijete nejenom ve společnosti Country Rádia, ale třeba i někde po venku, na zahrádce, na procházce, ať už vyrazíte kamkoliv, tak mějte hezký den. Určitě bych ale nevyrážela nikam autem, zejména tedy ne na jižní spojku, máme tady upřesnění té dopravní kolize třech nákladňáků a jednoho osobáku. Stalo se to tady na jižní spojce, je to před sjezdem na Michli ve směru na Barandovský most a už se nám to tam začíná pěkně štosovat. Tak dejte info o tom, jak to tam tedy aktuálně vypadá z vašeho pohledu, pakliže nás tam posloucháte. 210-323-333. Přejeme vám šťastnou cestu a taky hezký poslech Country Rádia. Před námi je Roman Horký a Kamelot. A hned po této písni budeme soutěžit. Poznáte, kdo jsem? To je název naší soutěže.
1: Vsadil bych boty, sirky i nůž, že už jsem tady.

0: poznáte, kdo jsem?
1: 7 hodin a 48 minut už tady přede mnou nesedí Vláďa Vlach, ale sedí tady přede mnou Radunka, což je naše pravá ruka. V podstatě je to pravá ruka všech rádií, že, která to jsou. Tak my tě moc zdravíme, přejeme ti krásné ráno.
2: Také všem přeji krásné ráno.
1: A Radunka bude dneska moje asistentka, bude mi pokládat otázky a bude spolu s vámi hádat, kdo já tedy jsem. Tak můžeme jít na to, jsi připravena?
2: Ano, jdeme na to.
1: Tak pojďme.
2: Odkud pocházíte?
1: Narodil jsem se v rodině Hejného v Sejřku u Nedvědice pod Pernštejnem, kde jsem se také vyučil hodinářem.
2: Chápu to, že jste tedy hodinář?
1: No, ono se to nějak zvrtlo. Od roku 1969 jsem se věnoval herectví a od roku 81 dokonce jako profesionál.
2: Takže jste herec, divadelní anebo filmový?
1: Asi filmový. V 80. letech jsem natáčel filmy v zahraničí, především v Bulharsku, Itálii, Jugoslávii, v Německu nebo třeba v Rakousku.
2: A do našeho diváckého povědomí jste se dostal kdy?
1: V 90. letech, a to díky filmu a televizi, kde jsem dostával dost rolí, i když jsem byl vlastně docela jako malého vzrůstu.
2: A z jakých filmů vás můžeme znát?
1: No tak třeba z pohádek, Tři oříšky pro Popelku, Třetí princ, Tři veteráni, a v Arabele jsem měl takovou hezkou roli Mekoty. Teď už vám je asi jasno, ne? Tak myslím, že je jasno i našim posluchačům. Country Radio, hezké ráno.
3: Michal Vokoun, dobrý den.
1: Tak Michale, zkuste svůj tip.
3: No, já si myslím, že to bude Jiří Krytinář.
1: A podle čeho tak soudíte? Jako...
3: No, protože pan Krytinář vystudoval hodinářství a narodil se v Sejsku.
1: Jo, takhle. A vy jste takovýhle znalec, to jste jako věděl? Nebo jste si to někde rychle našel? Přiznejte
3: no,
1: se.
3: No, tak já jsem věděl, že to je hodinář a ještě tady s mamkou jsme to vymysleli.
1: S mamkou, no takže máte dárek na půl. Je to samozřejmě správná odpověď. Dneska jsme hádali Jiřího Krytináře, tak myslím si, že to byla teda docela jako těžká vlastně odpověď. Nebo jako bylo těžké na to přijít, podle mě teda. Co, Radku, myslíš?
2: Určitě.
1: Určitě. Dobře, ale vy jste byl šikovný, dali jste hlavy dohromady a takhle vám to parádně vyšlo. Tak vyhráváte u nás pěknou cenu, vydržte na lince.
3: Ano, děkuju.
1: Tak vidíš, tak rádio, měli jsme to takhle rychle za sebou. Ty by si věděla podle těch indicí?
2: Možná bych se chytla u čtvrté.
1: U čtvrté, to znamená malý vzrůst, jako viď.
2: Tam bych se chytla.
1: Já bych se chytla u Mekoty. Musím říct, že jsem vůbec netušila, že pan Krytinář byl hodinář. To se tak hezky rýmuje.
2: A to vím.
1: To víš?
2: To vím, to je pravda.
1: No, vidíš. Tak možná, že věděli i další posluchači, protože tady bylo spoustu telefonátů, linky tady letěly, ale jenom jedna správná odpověď zazněla éterem od Michala. Tak gratulujeme a děkuju rádi.
2: Mějte se hezky, naschle.

Ústřední písnička ze seriálu Dobré ráno Brno, Želman a spol. Rána v trávě v našem vysílání. Za chvilku i Karel Kahavec. To se budem prýma mít, až zazní tahleta písnička. Až skončí, budou tady zprávy, taky informace o počasí pro dnešní den. A po osmé už se těšte na Pavla Bobka, dáme si jeho legendární píseň, která se jmenuje Houston. Tak krásný pátek.

0: Country počasí.
1: Venku dnes očekáváme polojasno až oblačno a místy se mohou objevit i slabé přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 19 a 24 stupni.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Vypí čerté, jdi radši dál, potom mě za nohy vzal.
0: Takhle to hrálo Greenhornům na Portě v roce 1967. A večer po koncertě jsem se potkal s drsnou Mary. Brali jsme se na jaře 1970. To zrovna u Pantonu vyšly písně amerického západu.
5: Když v Laredu tenkrát jsem ulicí brouzal.
0: A rok na to vydali svoje první album Kamarádi táborových ohňů. A nám se narodil Vašík.
6: Zas to zrádný banjo.
0: Na jaře 1978 už z drsný Mary byla soudružka Marie. A na koncert Johnnyho Cashe ve sportovní hale jsem šel zase sám.
7: Ladies and gentlemen, Mr. Johnny Cash.
0: I keep a close. Ale to už je jiný příběh. Ten si s Country rádiem projedu příště.
8: Country rádio.
0: Každý z nás má svoje oblíbené písničky, které osvěží paměť a probudí vzpomínky.
9: Jestli pak víš, že se o tobě mi dnes...
0: Na velkou lásku, na nezapomenutelné léto.
10: Léto je blíž, má duši čistou a země blízko oblaku.
0: Na kamarády a přátelé.

0: Taková kouzla umí písničky, které s vámi prošly životem.
1: Teď už dobře to ví.
0: Taková kouzla umí Country Radio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u paliv. Vládní regulace cen pohonných hmot působí v prvních dnech fungování tuzemským čerpacím stanicím ztráty. Musí totiž prodávat naftu za cenu nižší, než za jakou ji dříve nakoupili na trhu. Tak to alespoň tvrdí Unie nezávislých petroliářů. Některé čerpací stanice zaznamenaly v minulých dnech pokles poptávky. Řidiči podle nich čekali na začátek cenových regulací. Hladina Lipenské nádrže klesá každý den o několik centimetrů. Do přehrady přitékají 2 metry krychlové vody za vteřinu. Vypouští se ale 6 metrů krychlových. Kvůli suchu chybí v nádrži více než 124 milionů krychlových metrů vody. To je skoro 50 tisíc olympijských bazénů. Novinky z dopravy z Mladé Boleslavy má Luboš Dvořák.
2: Od pondělí 5. října dojde v jízdních řádech městské hromadné dopravy Mladé Boleslavy k několika úpravám, které zlepší provoz vybraných linek. Jde o dvě změny. Je to nová linka číslo 35 a nová autobusová zastávka v průmyslové zóně. V případě nové linky je to o tom, aby děti stíhaly spoje u 5. a 6. základní školy. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: O Jihlavě plné aut, teď Luděk Savana Urbánek.
3: V Jihlavě každoročně přibude zhruba 500 až 800 osobních aut. Největší tlak je tak v hustě obydlených částech města, kde už někdy nestačí jen vyznačit stání. Město nyní připravuje nové parkovací úpravy například na Královském vršku nebo v okolí Kolárovy a Rígrovy ulice. Parkování patří mezi oblasti, které město průběžně sleduje. Pracuje také s dostupnými daty i podněty obyvatel. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Včera se hrál hokej a hokejisté Sparty slaví první domácí vítězství v sezóně. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Sparta v předehrávce 7. kola extraligy porazila České Budějovice 4-2. Dalších 6 zápasů se hraje dnes. 100% Třinec přivítá od 17 hodin Litvínov. O půl hodiny později hrají Vítkovice s Karlovými Vary. 4 duely začnou v 18 hodin. Pardubice hostí Plzeň, Kladno Hradec Králové, Kometa Brno Mladou Boleslav a Liberec si to rozdá s Olomoucí.
1: To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Houstone, jsi tam? Pavel Bobek ve vysílání Country Rádia. Dobré ráno, krásný pátek 2. října. Tak máme tu první říjnový pátek a před námi je první víkend v měsíci říjnu. A ten vždycky na Country Rádiu patří, vždycky ten první víkend v jakémkoliv měsíci. Patří písničkám na vaše přání. Tak pokud byste si chtěli zpříjemnit ten krásný babský podzimní víkend, tak určitě tak učiňte. Ideálně třeba skrze aplikaci Country Rádia, kterou si můžete zdarma stáhnout ve vašich obchodech, které máte v podstatě v chytrých telefonech, v každém chytrém telefonu je taková prostě ikonka, na kterou si kliknete, zadáte Country Rádio, vyhledáte si tam naši žlutou aplikaci, pak už si jednoduše během pár vteřin stáhnete a můžete posílat jednak hlasové zprávy, ale nebo třeba v podstatě takové jako SMSky, můžete si prohlížet nás, moderátory Country Rádia, zjišťovat, co je u nás nového, jaké pořady pro vás chystáme, nebo jaké je vůbec hudební schéma našeho rádia. Tak to je jenom takový tip na to, jak se připravit na ten víkend. Já bych si zajistila své místo v našem vysílání se svojí oblíbenou písničkou už klidně teď. Nahrajte tam svůj vzkaz a já tu zítra budu a zítra vám ty písničky na přání odvysílám po celý den. Tak se na to těším, stejně tak jako na muziku, která nás čeká v tuto chvíli. Epidemie, Olivia Newton-John, bude i Valda Matuška nebo Tomáš Linka. Tak přeju krásný den, za chvilku taky pořad pod lupou a informace o tom, jak to vypadá na silnicích a nebo za vašimi okny.

8 hodin a 13 minut a my tu máme informace z jižní spojky. Volal nám náš posluchač Láďa, když jsme hovořili o té komplikace na jižní spojce, jak se tam srazily ty tři nákladní vozy a jeden osobák, tak prosím vás, už to stojí od odbočky na Štěrboli ve směru na Barandovský most, takže tam se nám to podle mě začne tady jako velmi komplikovat a určitě si tam za chvíli postojíte až k Černému mostu. Klidně nám zavolejte o tom, jak to v tuto chvíli vypadá, protože ta situace se určitě mění každou minutou. Stejně tak jako u počasí. Podíváme se na to, jaké nás dnes čeká počasí a myslím si, že budete všichni spokojeni. Ať už máte rádi vyšší teploty, anebo takové ty příjemné babsko-podzimní, protože dnes ty teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni Celsia a mělo by být převážně polojasno až oblačno. A co se víkendu týče, tak ten bude taky parádní. Teploty kolem 24 stupňů Celsia, sobota jasná nebo skoro jasná, ta neděle, tam by se to mělo malinko zhoršit, ale jako malinko, jako o 1-2 stupínky, mělo by být trošku přibývat oblačnosti, ale až odpoledne k večeru, to už stejně všichni budeme doma a budeme se připravovat zase na další týden, tak si myslím, že si užijeme parádní víkend a i dnešní krásný den. Pokračujeme i s muzikou, která je více než dobrá. Valda Matuška před námi, dáme píseň do věží v tuto chvíli.

0: pod lupou.
1: Dnes máme v pořadu pod lupou Karla Hálu. Právě on se narodil 2. října roku 1933, ale už od roku 2008 není mezi námi, tak si ale připomeneme tohodle skvělého českého zpěváka, který na české pop music působil od 50. let 20. století, a to až do své smrti. Je považován za jednoho z nejlepších českých swingařů druhé poloviny 20. století. Po studiích na konzervatoři začínal jako muzikálový a operetní zpěvák v armádní opeře. Působil i v hudebním divadle v Karlíně. Poté vystřídal celou řadu pražských scén, mimo jiné také divadlo ABC, Rokoko a Apollo. Zahrál si i několik epizodních rolí ve filmu, několika českých filmech i zpíval. Za svůj život zpíval s mnoha předními českými tanečními orchestry. Snad nejvýznamnější byla jeho spolupráce s orchestrem Karla Vlacha a orchestrem Karla Krautgardnera a Miroslava Kefurta. Přestože byl celoživotně silným kuřákem, neměl prakticky až do smrti žádné subjektivní zdravotní problémy. Zemřel náhle v pražské nemocnici na Homolce. Příčinou smrti bylo praskné aneurysma břišní aorty. O této své těžké nemoci do poslední chvíle života nevěděl. Od mládí byl holohlavý a žertem o sobě říkal, že je přírodní skinhead. O detailech jeho života pojednává i jeden díl seriálu Příběhy slavných České televize Nakloněná rovina Karla Hály. Tolik tedy připomínka tohoto skvělého českého zpěváka, kterého si určitě právě všichni spojíme s orchestrem Karla Vlacha. Před námi další muzika, o tu se tedy nepostará Karel Hála, ale St. Johnny, písnička Nebe nepočká. A bude i Johnny Cash v našem vysílání při pátku 2. října. Tak hezké ráno.

0: 73 let stará písnička, to snad ani není možné. Tuhle píseň napsal právě Johnny Cash po zhlédnutí vězeňského filmu, který se jmenoval Inside the Walls of Folsom Prison, během svojí služby u letectva v Německu, a vypráví vlastně o tom pohledu fiktivního vězně, který piká za vraždu. No, ten text není takový úplně jako sympatický, ale muzika skvělá. Jdeme na dopravu.
1: S Country rádiem na cestách.
0: Blatno, Bečov nad Teplou, Cheb, Luby, Uchebu, Bechyně, Tábor, tak to jsou tři výluky z celé řady výluk, které aktuálně platí na českých vlakových trasách. Podrobné informace získáte na webu Českých drah www.čd.cz. A co na silnicích? 48. kilometr, tedy 19. kilometr na D48 ve směru na Olomouc, tak tam se stala dopravní nehoda. Aktuálně tam probíhá vyprošťování osob, tak dávejte pozor, je to tam asi trošku velké a myslím si, že to tam bude na delší dobu. Alespoň to tak vypadá. V Brně se bouralo v ulici Svatoplukova a dávejte si pozor i u Havířova na silnici číslo 11. I tam máme srážku dvou osobáků. Tolik doprava, dáme si krátké zprávy a po nich jednu pěknou japonečku.
2: Country Radio.
1: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky je plukovník Martin Legner. Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil mandát. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48. Nový úsek chtějí zprovoznit na přelomu let 2028 a 2029. Žirovnice se loučí s tradiční výrobou, jejíž kořeny sahají až do předminulého století. Tamní továrna bude do budoucna produkovat už jen automobilové díly, které v posledních letech tvořily páteř produkce. Výrobní halu teď opouštějí poslední knoflíky. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno, místy až jasno. Mohou se objevit slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dnes svůj svátek slaví Olivie, ženské křestní jméno Olivia nebo Oliva, případně Olivie, má zřejmě latinský původ. Jméno se odvozuje od latinského slova oliva, které je označením plodu olivovníku. Jméno se tak překládá jako pěstitel nebo pěstitelka oliv, ale také i jako božská. Je to takový symbol míru, plodnosti a hojnosti. Jméno Olivie nosí v Česku pouze kolem stovky žen, což je velká škoda, protože je to opravdu nádherné. Takové vonavé jméno. Dneska také slaví podle některých kalendářů Marcel. Jde o mužské křestní jméno latinského původu, které je odvozeno od jména Marcellus, které je zdrobnilinou jména Marcus. Obě tato jména jsou odvozena od jména římského boha války Marta. Význam jména Marcel lze přeložit jako malý bojovník. Jména stejného původu jsou i Martin nebo Marek. Dneska máme Světový den hospodářských zvířat. Tento den si připomínáme od roku 1983, kdy ho vyhlásilo reformní hnutí za hospodářská zvířata. A tohleto datum bylo zvoleno jako odkaz na osobnost Mahatmy Gandhiho, jenž se za zájmy zvířat zasazoval. Když se podíváme do světa, tak představte si, že dneska je i Mezinárodní den zvonů a také Mezinárodní den zdraví dětí. Tak přejeme všechno nej, ať se všem daří.

8 hodin 42 minut, s vámi je Country Radio, přejeme vám krásné páteční ráno. Je 2. října, takže si užíváme úplně to první říjnové ráno, které je možná trošku chladivé, možná, že jste očekávali, že už po ráno bude pěkně, protože ty teploty posledních dnů, alespoň přes den, se pohybují nad 20 stupňů Celsia a říkáte si, proč to nevydrží, proč i večer a ráno není pěkně. No, ty teploty se musí z něčeho zvednout, jo? Musí se trošku ochladit, jo? Aby potom jsme se dostali na ty krásné teploty, aby jsme se prostě měli nač těšit. Takže v tuto chvíli teploty zhruba kolem 9, maximálně 12 stupňů Celsia, ale jak říkám, přes den bude lépe, čekají nás teploty až 24 stupňů Celsia a to nejenom dnes, ale až vlastně do neděle a to minimálně. I v tom příštím týdnu nás ale čeká pěkný výhled, zatím meteorologové tedy slibují to pěkné sluneční babí léto i v příštím týdnu. Mrkneme se na silnice na D1 mezi Prahou a Brnem, právě ve směru na Brno. Od 159. kilometru máme kolonu kamionu, která tedy bohužel téměř stojí až kde dvojce. No tak pohybuje se, ale velmi, velmi zvolna. Na D1 máme komplikaci ještě od exitu 311, je to u Bělotína, došlo tam ke zúžení do jednoho jízdního pruhu a je to v obou směrech, takže tam to sice jede, ale trošku pomaleji, to zdržení je zhruba zatím 10 minut, tak snad to nebude ani více. Před námi Texmeni, dáme si písničku Tipperary a před námi je taky soutěž Dospíváš to. I tak se dneska budu ptát našeho soutěžícího, který doufám, že za chvilku bude na lince 210-323-333. I tentokrát pro vás budu mít připravenou jednu píseň, která je takzvaně notoricky známá. Z našeho vysílání znáte 100%, tak pokud nás posloucháte, tak nějaká ta slova určitě v paměti najdete a krásně nám to vystřihnete. Jestli ne, tak budu ráda, i když si třeba něco pěkného vymyslíte.

0: Dospíváš to?
1: Na lince už máme zpěváka Davida. Davide, hezké ráno.
2: Krásné dobré ráno.
1: Tak Davide, řekl byste o sobě, že jste zpěvák, anebo jen takový ten zpěvák z koupelny?
2: Tak ani v koupelně, ani zpěvák, takže spíš takovej nespěvák.
1: Takový nespěvák, ale to vůbec nevadí, O to bude zajímavější. Tak před námi je tady úryvek jedné písničky. Doufám, že ji budete znát. Kdyby ne, jsem tady jako záloha, nebojte, budu vám trošku, když tak pomáhat, takže nemáte se vůbec čeho bát. Jste trošku nervózní?
2: Nejsem nervózní.
1: No vidíte, no tak super, tak to jsme rádi. Tak připraven, pouštím písničku, poslouchejte pečlivě, až skončí, pokračujete. Povídej.

0: to už je dávno, jen povídej, jen povídej.
1: Povídej.
0: Na, povídej. Na, na, na,
1: na. No ale to stačí, to stačí. Já si myslím, že tohle to bylo krásný, tohle nám vlastně stačilo. Tam šlo vlastně, zasloužíte si potlesk, tam šlo vlastně jenom o to dokončit tu sloku, která v podstatě téměř zazněla celá. Tak jako já, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej. Tak tuhle píseň jste znal, ne?
0: No tak Petra Nováka, ano.
1: S kapelou Flamengo nám budou teďka zpívat tu originální verzi. Na vás byla jenom část toho refrénu, tak budeme pokračovat. Vám patří samozřejmě gratulace a samozřejmě taky taková ta gratulace rukou za tu odvahu a za to, že vlastně jste byl úplně první, kdo se dovolal. Tak gratulace, mějte se hezky, posíláme cenu.
0: Tak já děkuji a krásný den.

Dobré ráno vám všem v 8.54 z Country Rádia. Před námi docela ještě jedna písnička. Berunka teče, ptáčku, ptáčku. Určitě dobře znáte a můžete si klidně teď zaspívat spolu s Ivanem Mládkem a kapelou Zelenáči. Tak po deváté už si budete moci prospěvovat zase s někým jiným. Třeba s kapelou Kamelot, to znamená Roman Horký bude zachraňovat koně. A pak zazní i Pavlína Jíšová s písničkou Tři muži. Tak vám přeju i nadále krásný pátek s Country Rádiem.

0: Country počasí.
1: Venku dnes očekáváme polojasno až oblačno a místy se mohou objevit i slabé přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 19 a 24 stupni.
2: Sotva sejde z polí sníh, opouštím své stohy knih.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u vzdělání, protože vysokoškolské vzdělání má v Česku stále méně lidí, než je průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Takzvané terciální vzdělání má v České republice jen 29% lidí ve věku 25 až 64 let. Průměr zemí OECD je 43%. Asi 2/3 dospělých v České republice mají středoškolské vzdělání. Na nízký podíl vzdělaných lidí v České republice upozorňují odborníci už dlouhodobě. Pokles hladiny pod přehradou Kamík nad Vltavou na Příbramsku odhalil pozůstatky staré Vltavy. Místy se objevují části někdejších jezů nebo stezek pro koně, které souvisely s plavbou na řece. Nemělo by se ale chodit korytem řeky, protože když elektrárna pustí vodu turbínami, může hladina rychle stoupat a lidé se dostanou do problémů. Jak je to s vodou v odolené vodě, to zjistil Luboš Dvořák.
2: Voda v odolené vodě a okolí stále není pitná. Jeden vzorek z Dolan obsahoval hodnotu hygienického limitu. Ostatní rozbory naměřily nižší údaje. V horním vodojemu v odolené vodě i v Máslovicích byly poslední vzorky pod limitem. Středočeské vodárny spravují území severně od Prahy, od Rakovníka po Mšeno. Luboš Dvořák, střední Čechy.
1: Revizoři dostali kamery. Kde, to nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
3: Revizoři v regionální dopravě ODIS začnou od poloviny prosince používat při kontrolách cestujících osobní kamery. Koordinátor ODIS, zajišťující fungování veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji, jim chce zvýšit bezpečnost kontrolorů i cestujících a získat průkaznější podklady pro řešení případných sporů. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
4: Velkou Pardubickou nakonec poběží v neděli 11. října jen 10 koní. Zaratej je zraněný. Méně účastníků měla slavná Steeplechase naposledy v roce 1993. Startovní čísla získali účastníci 136. ročníku ve včerejším losování na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Zprávy jsou u konce. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Pavlína Jíšová s písničkou Tři muži, což není písnička, kterou byste našli na jejím úplně poslední album, které se jmenuje Matka a dcera, a naspívala ho se svojí dcerou, která se jmenuje Bohadlo. Možná vás to trošku zmate, říkáte si, ona se taky nemenuje Jíšová, no jasně, tak je to vdaná paní, má už nějaké to dítko, takže Matka a dcera, tak se jmenuje deska, kterou vydala Pavlína Jíšová v roce 2025. Je tam 13 písniček, včetně jedné krásné vánoční, tak věřím, že tuhle desku, pokud máte vlastně Pavlínu Jíšovou rádi, máte určitě doma. A jestli ne, že ji alespoň rádi posloucháte v našem vysílání. Za chviličku pobírky The Rolling Stones bude i kapela AG Fleck a v této hodině, protože je pátek, tady budeme mít speciální rubriku, která se jmenuje Co se vám vybaví, když se řekne. Tak jaké slovo pro dnešní den vyberu? Na to se můžete těšit, musíte ale vydržet, jak říkám, zhruba tak 3 písničky. Krásné dopoledne s Country Rádiem přeje Katka Čepelíková. My partner.

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: přání? Jedno jednoduché slovo, které v sobě může skrývat něco, co se třeba nikdy nesplní, nebo něco, co si moc přejete, aby se brzy splnilo. A nebo je to něco, co ještě nevíte, že vůbec potřebujete si přát. Tak přání je samozřejmě, je to něco, co si přejete, aby se stalo, nebo aby někdo měl, jo? Že přejete něco někomu, samozřejmě obvykle spíše milého než nemilého, doufám teda. Tak co se vám vybaví, když se řekne přání? Měli jste někdy nějaké třeba tajné přání, které vám nakonec někdo splnil, abyste z toho byli nesmírně překvapení? To se může stát. Myslím si, že když kolem sebe máte ty správné lidi, tak se takové věci můžou dít dnes a denně a mohou vám dělat ten život bohatší a veselější. Tak mi dejte vědět, co se vám vybaví, když se řekne přání. A tohleto slovo, abyste tak nějak věděli, proč mě to napadlo, protože my celý víkend budeme mít písničky na přání. Budeme si hrát podle toho, jakou vy budete mít náladu, na jakou vy budete mít náladu písničku. Tak právě proto to přání, i hudební přání, se může právě vejít do tohoto tématu, které právě dnes budeme probírat.

plát, tam šáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani zem, ani smích, ani mráz, ani déš, ani sníh, ani plát, tam šáky neplatí. Ani prach.

0: Country rádiem na cestách.
1: Hezké dopoledne z Country rádia 9.29, tak kde pak nám nejezdí vláčky, kde pak budeme muset vyrazit autobusovou dopravou, což samozřejmě není nic špatného, někdo naopak rád jezdí autobusem, že? Tak vy necháte vlaky na trase Šumperk Zábřeh na Moravě, protože tam tedy vlaky rozhodně nejezdí, tam se na ně tak maximálně práší na ty koleje, stejně tak mezi Olomoucí a Domašovem nad Bystřicí. Tam výluka vytrvá pouze do dnešního dne a zítra už by tam všechno mělo frčet tak, jak jste zvyklí. Koukneme na dopravu. Praha 6, ulice k letišti, tam máme dopravní nehodu, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, došlo tam ke střetu nákladního a osobního vozu. Borlo se i v Děčíně, v ulici Jeronýmova, a když se vrátíme do Prahy, tak tady naskočily ještě dvě dopravní kolize, a to jedna je v ulici Mírového hnutí a druhá je v Žitné. No, tak tam se to bude pěkně štosovat, tak s tím počítejte, že s nějakým tím zdržením při pátku, no, není nic je tedy radno s tím počítat. Za chvilku v Abidaně dáme si i kapelu Flared anebo Beyoncé v našem vysílání.
2: Country Radio.
3: Libuna. Lenka Plačková. Její hosté, skvělá muzika a hlavně řádná porce nezaměnitelného humoru Ivana Mládka.
4: Má, ale nevšimne si, že se blíží. Yes, yes, yes.
3: Hovory z Loun. Již dnes po 19. hodině zcela exkluzivně, čili výhradně na Country Rádiu.

jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

0: Co se vám vybaví, když se řekne...
1: Přání, to je to jedno jediné slovo, které ve vás mělo trošku rezonovat a natolik, že jste se rozhodli nám napsat a nebo zavolat na telefon 210-323-333. Volal nám třeba Libor a ten nám říkal, že když se řekne přání, tak si okamžitě vybaví spoustu splněných dětských přání, která si ale splnil až v dospělém věku, že bohužel ta dětská přání nebyla v raném věku vyslyšena a tak si je plnil a možná i plní do dneška. I to je samozřejmě způsob, kterak jako svůj život nějakým způsobem naplnit a tak nějak zacelit možná nějaké ty menší dětské ranky. Tak co se vám vybaví, když se řekne přání, téma, které tu aktuálně rozebíráme. Honza napsal, každý člověk má nějaké přání, některá jsou bohužel ale nesplnitelná. Já bych si taky přál vilu u moře. No počkejte, jak nesplnitelná? Vila u moře není nesplnitelné přání. Podle mě nesplnitelné přání je třeba, kdybyste si řekli, že byste, já nevím, třeba chtěli spolknout země kouli, jo, tak to je samozřejmě absolutně nesplnitelné. Ale vila u moře není absolutně nesplnitelné přání. Tak přemýšlejte nad tím. Já bych byla optimista, velký optimista. Milan napsal, okamžitě mi naskočí nové album od kapely COP, Tajný přání, něco nádherného. Doporučuji každému fanouškovi bluegrassu. No Milane, ale to je skvělý tip, jo? Tak poslouchejte. COPáci, Tajný přání, hezké. Já si vybavím písničky na přání, které nás čekají v sobotu a v neděli na Country rádiu. A to je samozřejmě naprostá trefa do černého, to nám napsal Antonín. A napsal i Aleš, pivo prosím. Jasně, rozumíme, při pátku to je samozřejmě tematické. Šárka, já mám veliké přání pro všechny, aby se všem žilo příjemně, aby lidi byli zdraví, v rodinách byl klid a pohoda, v práci žádná buzerace, lidi se k sobě chovali jako dobří známí. Je to nesplnitelné přání, vím, jsem prostě snílek, bezvaden, v pohodě, kdepak. Všechno je splnitelné, když prostě nepřestanete, když přestanete pochybovat. Jo? Tam vždycky, když je nějaká malinkatá pochybnost, tak to podle mě jakoby nemůže vyjít, jo? Šárko, vy tam tu malinkou pochybnost máte, jo, tak si pak to nemůže vyjít. Věřte tomu, já tomu budu věřit spolu s vámi, jo? A za tenhle ten příspěvek získáváte od nás cenu z Country rádia, tak nezapomeňte zavolat na 210-323-333, aby se k vám ta cena mohla taky dostat. Tak děkuju za vaše příspěvky na téma přání, co se vám vybaví, když se tohleto slovíčko řekne.

0: Stádo spí, KTO v našem vysílání těsně před 10. hodinou. Je pátek, to znamená, že večer nás čeká páteční speciál, tak si tentokrát nenechte ujít premiérové vydání pořadu Hovory z Loun, to znamená Ivan Mládek, Libona Roubichová, Lenka Plačková a jejich nezapomenutelný humor už v našem vysílání v 19 hodin. Po 10. ale Milan Schmidt moc se na vás těší, tak si ho hezky užijte a já se na vás budu těšit zase zítra ráno v písničkách na přání.
1: Country počasí.
2: Venku dnes očekáváme polojasno až oblačno a místy se mohou objevit i slabé přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 19 a 24 stupni.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
10: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala.
11: Zuzi, Zuzi, Zuzi, Zuzano.
10: Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem.
11: Zuzano.
10: Jenom jak se jmenovala. Měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách, no, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
11: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
10: A mám to. Díky Country rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
11: Zuzano.
10: Country rádio, vzpomínky, které nevyblednou.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Babí léto pokračuje a ještě chvíli vydrží. Slunečné a teplé počasí bude totiž i o víkendu. Před ním se ale může dnes zatáhnout. Případné srážky ale budou jen velmi slabé a výrazné ochlazení meteorologové také neočekávají. O víkendu pak mohou maxima stoupat ke 24 stupňům Celsia. Po 7 měsících se tento měsíc vrátíme ke standardnímu času. V březnu jsme posunuli hodiny o 60 minut dopředu. V říjnu dostaneme hodinu spánku k dobru. Letos tato změna nastane dřív, než jsme byli dosud zvyklí, a to už před podzimními prázdninami, tedy v noci na neděli 25. října ve 3 hodiny letního času. Hodiny se posunou zpět na 2 hodiny. Tím začne zimní, tedy standardní čas, a získáme tak hodinu spánku navíc. Tip na výlet má Luboš Dvořák.
2: Eiffelova věž už nebude od podzimu v Loučeňském Bludišti sama. Letos k ní přibude světelný Big Ben. Zámek Loučeň otevře 28. října další procházky osvětleným zámeckým parkem pod názvem Labirint světla a ráj srdce. Ten nabídne poprvé 2 různé trasy. Premiérově zářící oranžérii i nově nasvícenou fasádu terasy. Luboš Dvořák, Loučeň.
1: Dopravce RegioJet nabírá nové lidi.
3: Stovky nových zaměstnanců chce v souvislosti s rozšířením železniční dopravy přijmout RegioJet. Žluté vlaky od letošního prosince zajistí provoz na rychlíkové lince R9 mezi Prahou, Havlíčkovým Brodem, Jihlavou a Brnem. Dopravce tedy hledá nové strojvedoucí, stevardy, průvodčí i pracovníky dalších profesí. Nábor se týká především Prahy, Brna, Vysočiny a Ústeckého kraje. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: A konec zpráv ještě do zákulisí fotbalu. Záložník Adam Karabec včera opustil českou fotbalovou reprezentaci. K dispozici tak nebude pro utkání Ligy národů ve Španělsku proti úřadujícím mistrům světa a pro duel proti Anglii ve Wembley. Kapitán Sparty si přivodil zranění kotníku v úterním zápase v Edenu proti výběru Albionu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Krásné páteční dopoledne, přátelé. Po 10. hodině Robert Křesťan a taky Kateřina Marie Tichá a taky Milan Schmidt. Přeji vám příjemný poslech, než si dáme Rangers a jejich Zuzanu a Valdu Matušku Pojď se mnou, lásko má, tak jenom koukám na to, co nás čeká v kukátku. Pozvánka na parádní koncert. Pak nebude chybět taky Tulácká stezka, no a z další muziky třeba Folk Team a nebo Honza Nedvěd a František Nedvěd. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší budeme přát také tomu, kdo má dnes svátek, ale k tomu se teprve dostaneme. Teď hezký poslech.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Je tady další kukátko Country Rádia, které bude pozvánkou na krásný koncert. No, sezona festivalu pomalu končí, ale umělci se nám přesouvají do kulturních středisek a sálů a přesně to samé platí i pro Honzu Nedvěda mladšího, kterého mám teď na telefonu. Honzo, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všichni posluchači Country Rádia.
1: Tak asi potvrdíš, že mám pravdu a určitě se chystáš na nějaké koncerty v kulturácích, tak povídej, na co se můžeme těšit.
2: Jo, tak máme přece u toho ještě hodně Milevsko, Hradec a tak dále, ale teď aktuálně je to Kyjov, 5.10. divadlo. Tam jezdil můj táta, měl tam dokonce nějakou malou chaloupku a máme tam spoustu kamarádů a známých, tak se tam moc těšíme. Zbývá tam ještě pár míst, tak se pokud máte zájem na www.honzanedved.cz 5.10.
1: V Kyjově městské kulturní středisko a neb divadelní sál. Říkáš, že to tam je moc hezké, že tam jezdil táta, takže předpokládám, že by mělo být plno. Jinak prosím tě, na co se tam můžeme těšit, pokud tam přijedeme?
2: Tak určitě na písničky samozřejmě táty, ale my to kombinujeme. My teďka rozjíždíme nový program, kde to děláme půl na půl. Mm-hmm. Jedna naše, jedna tátova.
1: Jo. Aha.
2: Bude to zajímavý.
1: Dobře, tak to je
2: mimochodem, určitě. Když už se bavím o tom tátovi, táta určitě zdraví všechny posluchače Country Rádia. Na jeho narozeniny jsme s tím 4 nebo 5 hodin seděli na zahradě a opravdu od až do zet jsme probrali život. A já jsem šťastný za to, že je naprosto v pořádku.
1: A my jsme šťastní, taky moc ho zdravíme a děkujeme za tuhle tu dobrou zprávu. Díky i za všechny písničky. No a Honzo, jinak pochopitelně držím palce, ať to dobře dopadne, protože vím, že koncertuješ hodně, nezapomeň nás zvát, ať máme kam vyrazit. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuji vám moc krát, mějte se.

0: Country rádiem na cestách.
1: Také dnes pro vás budeme mít dopravní informace, které zahrnují i polodenní výluky. Dnes se to týká úseku Straškov, Vraňany, Šumperk, Zábřeh na Moravě a Olomouc, Domašov nad Bystřicí. Budeme pro vás koukat i na dálnice, samozřejmě hlídat dopravní nehody, ale také úseky, kde hrozí nějaké větší zdržení. Na D1, jeden takový úsek určitě znáte už, mezi nějakým 175. až 196. kilometrem ve směru na Ostravu se nám každý den tvoří kolona, ani dnešní den nebude výjimkou a s přibývajícím časem to bude asi houstnout. Houstnout to bude i na příjezdu do Prahy. Posledních pár kilometrů při napojení na Pražský okruh je také rizikový úsek a pochopitelně nechybí ani D11, kde se plně pracuje mezi Sadskou a Poděbrady, to znamená od 25. do 35. kilometru obousměrně, také počítejte s hustou dopravou. Budeme na to koukat, budeme vás informovat, přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
3: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
4: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
5: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
4: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
5: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
4: Aha, takže probouzeného, ne?
5: No, vždyť to říkám.
4: Aha.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci i tulačky, dobrý den. Dneska nás pozval pan Michal Hapala z Hranic na Moravě na Maršálkův dřevěný větrný mlýn v Partutovicích. Ten se nachází zhruba 400 metrů jihovýchodně od obce Partutovice, které leží lehce severně od Hranic na Moravě. Jedná se o celodřevěný mlýn takzvaného německého typu, který byl postaven v roce 1837. Jeho stavitel je neznámý. Zhruba ve druhé polovině 19. století byl mlýn přestěhován z protějšího kopce, kde byl původně postaven, na své současné místo. V roce 1897 získali mlýn i s přilehlým stavením do vlastnictví Benedikt a Terezie Maršálkovi. Od té doby se o mlýn starali a starají pokračovatelé jejich rodu. František Maršálek, nejstarší syn, v mlynářském řemesle pokračoval. Mlynářství už ale nebylo jeho jedinou obživou, protože pracoval i v kamenolomu. Během druhé světové války byl v rámci vládního nařízení mlýn zapečetěn. Po válce František Maršálek činnost mlýna obnovil, ale již neměl takové využití jako dříve. Mlelo se spíše sporadicky, a to především pro dobytek. Kroupy a mouka se připravovaly zcela výjimečně. František Maršálek přenechal mlýn své dceři Marii, provdané Kandlerové v Počtátě, která jej předala svému synovi Janovi, který se jako pravnuk Benedikta Maršálka stará o mlýn dodnes. Mlýn má zachovalé vnitřní zařízení a je plně schopen provozu. Je v něm soukromé muzeum. Není běžně přístupný pro veřejnost. Současný vlastník ho zájemcům rád zpřístupní k prohlídce, nejpozději však hodinu před setměním. V kiosku u mlýna si také můžete dát občerstvení. K zakoupení jsou tam i suvenýry. Další podrobnosti o Maršálkově dřevěném větrném mlýnu v Partutovicích hledejte například na webu brouzdák.cz. Panu Michalovi Hapalovi alias Mechimu z Hranic na Moravě velmi pěkně děkuji za skvělý tip na toulání. Pěkný den přeje a loučí se s vámi Vít Pěkný.

si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

kraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec v pětěro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

si koty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec. Děda mráz si nepřinese ani jeden pražec. Vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a

0: si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Tak přátelé, to je z této hodiny úplně všechno, před námi 11. To tedy znamená, že jsou před námi kulturní tipy, což je myslím důležité, zejména protože je pátek, máme před sebou volno, takže vybírejte a vyražte třeba na živou muziku, ale nezapomeňte také na předpověď počasí, protože i to nás zajímá.
2: Country počasí.
3: Venku dnes očekáváme polojasno až oblačno a místy se mohou objevit i slabé přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 19 a 24 stupni.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Srdečná arytmie vystoupí v pondělí 5. října od 19 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Už ve středu 7. října od 19 hodin začínají kurzy country tanečních v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici v Praze 10. Country tance vás naučí ti nejpovolanější, tedy Jitka Bonušová a Jan Pumpr. Vojta Kyďák Tomáš chystá další recitál v sobotu 10. října od 19 hodin v Kloboukách u Brna v místní Sokolovně. Zazní tam písně jako Toulavej, Nebeplné koní, Všechno je tak, jak má být, ale i písně o Moravě, kterou miluje. K tomu mnoho dalších známých starších i novějších songů. A skupina Folk Team hraje v Zelenáčově Šopě v neděli 11. října od 19 hodin ve Zlíně. Bude se tam křtít album Na konci světa. Zazní osvědčené hity i nové písně a kmotrem alba bude Karel Markitán. Další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Před chvílí tedy začala poslední dopolední hodinka pro dnešní den, pro pátek 2. října. Pavel Bobek a Kamelot nám hráli a já doufám, že jste si vybrali z kulturní nabídky, kam vyrazit. Jestli ne, tak zkuste třeba v neděli přijet na Parník. Hraje tam Indra Kejak a ještě byly nějaké volné vstupenky na našich stránkách www.countryradio.cz. Určitě zjistíte více. Jinak ale pokud už máte naplánovaný víkend a chcete si udělat třeba plán na nějaké další víkendy, tak pro vás budu mít v kukátku Country Rádia pozvánku a můžeme se potkat u Kolína. Nebo ať jsem úplně přesný, můžeme se potkat v Kolíně. Více o Zálapském festu se dovíte za chviličku. Teď nás čeká Tomáš Linka a Fešáci. Příjemný poslech, dobrý den.

0: rokem Country Rádia.
1: Je tady další kukátko a já opět volám na místo, kde se můžete skvěle pobavit, a konkrétně volám ředitele Městského společenského domu v Kolíně Zdeňka Hejduka. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, zdravím tebe i posluchače Country Rádia.
1: Díky za pozdrav a volám proto, že jsem už zahlédl plakát na Zálapský hudební festival, takže povídej, o jaký festival jde, o co jde?
2: To si zahlédl dobře. Zálapský hudební festival vznikl tady v Kolíně a první ročníky se odehrávaly v hospodě u Vodvárku a tuším, že to bylo na záchranu nějaké hospody, která se nachází tady poblíž Kolína. A letos ty kluci, kteří to tam dělali, tak oslovili mě, že už by si to zasloužil jakoby důstojnější prostředí a trošku i něco jiného. Takže jsme to udělali tady u nás jako v městském společenském domě alias v Kulturáku.
1: Jasně. Na co se můžeme v Kulturáku těšit? Jaký kapely tam vystoupí?
2: Tak vystoupí kapely, které si myslím, že tady Kolíňáci a nejenom Kolíňáci znají, a to je country kapela Trampoty, Sklenka, která hraje taky skoro všechno, Bílý tesák, což je kapela Petra Priznice, což je rocker a metalák, ale dělá si radost country hudbou. No a pak samozřejmě tobě známá dobře kapela Stan Johnny.
1: Jasně. Tak vlastně všechny kapely, které si jmenoval, dobře známe, protože Trampoty tu byly několikrát u nás v Country rádiu, dokonce jsme s nimi oslavovali krásné výročí. No a Bílý tesák Petr Priznic dokonce soutěžil tady u nás v soutěži velmi úspěšně a dodnes hrajeme jeho skladbu. No a moje kapela St. Johnny, kterou si mohou posluchači také poslechnout ve vysílání Country rádia, a to už jsme představili mnohokrát. Takže to vypadá dobře. Tak povídej, kdy můžeme na tenhle ten festival přijít a kam přesně?
2: Tak, festival se uskuteční v sobotu 10. října, začíná v 19 hodin a jak už jsme mnohokrát říkali, nebo několikrát říkali, je to v Městském společenském domě v Kolíně, což je přímo na náměstí v Kolíně, hned vedle radnice.
1: Tak Zdeňku, děkujeme za pozvánku, já tam budu, to je jasný, to vychází z toho, co jsme říkali, a budeme doufat, že se nám to všechno povede. Měj se hezky, ahoj.
2: Já taky děkuji za oslovení a doufám, že se tady sejdu s co nejvíce country posluchačí. Měj se hezky, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak přátelé, pojďme se podívat na to, jak to vypadá v dopravě v tuto chvíli, tedy v 11:30. Mám pro vás zprávu z kolejí a konkrétně z trati 248 z Znojmo, dále potom do Rakouska. Náhradně autobusová doprava je mezi stanicemi Radec Znojmo a Znojmo Štokerau. Počítejte prosím s tím, pokud chcete cestovat po této trati. Co se dálnic týče, pozor na D11, na 35. kilometru ve směru na Jaroměř jsou dvě auta v sobě. Na D4 na 28. kilometru ve směru na Strakonice je požár osobního auta hlášený a aktuálně vypadá i to, že na pražském okruhu na 22. kilometru ve směru k D1 se srazilo osobní a nákladní auto. Tak to jsou bouračky, když se koukám na to, jak to vypadá v těch místech, o kterých jsem hovořil v minulé hodině, tak vidím, že nějaká ta kolona už se tvoří mezi 15. a 25. kilometrem ve směru na Brno na dálnici D1, tak to je jedno místo, které vás asi zdrží. Koukám pro vás i na D5, tam už stála po ránu kolona. Teď je tam hustá doprava zhruba, tak řekněme, od Loděnice, možná Rudné, zkrátka 5 až 10 kilometrů před příjezdem do Prahy je hodně hustá doprava. No a hustá doprava je pochopitelně a logicky i na dálnici D11 v místech, kde se opravuje, protože navíc ještě na 35. kilometru, tedy na konci té uzavírky ve směru na Jaroměř, máme hlášenou nehodu dvou osobních aut, takže tam je kolona. Další kolona je potom mezi 56. a 5. a 63. kilometrem ve směru na Jaroměř. Ta má asi tak 6 kilometrů. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí brouk.
3: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u šríně, prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: Já bych se dneska vypravil sem, ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle, no to je zase daleko.
3: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
5: No jo, tady jsem ještě nebyl.
3: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Teorie mizení od kapely Nevermore and Cosmonaut.
3: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dohráli, dospívali KTO, máme 11 hodin 42 minuty a já jsem zmiňoval, že pokud nemáte v neděli co dělat, tak můžete vyrazit na parník a to také trvá. Máme poměrně pěkné babí léto a tak i přesto, že už jsme plánovali, že následující plavby budou všechny už v té kryté části lodi na parníku Country Rádia, tak to vypadá, že má být o víkendu opravdu moc pěkně a že bychom si mohli dát ještě neděli jako jednu z posledních plaveb na horní palubě. Hostem je Jindra Keják, což je chlapík, který je veselý, je s ním legranda a je to romantik, kdo má rád romantickou muziku, tak určitě jeho písničky ocení. Konec konců, já už vám teď pouštím jako ukázku jeho píseň, která je, řekněme, slavná i z hlediska toho, že na festivalech je hodně vyžadována, jmenuje se Míšeň, ale takových písní má Jindra opravdu moc a moc, takže přijďte se s námi pobavit a přijďte si užít nedělní v podstatě časné odpoledne, protože od 11 hodin plujeme.

0: Country a českých písniček.
1: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě, tak nic.

78 mi úsměv z tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod rnem, a kdo

0: Tak velký sympaťák, Peťa Friznic a Bílý tesák, písnička Můj trak, snad si ji pamatujete také ze soutěže Talent Country Rádia. Poslední písnička dnešního dopoledne je určitě pro všechny řidiče takovou spruhou, aby chvátali domů za svými blízkými, milými a za kámošema, se kterými si mohou pivo dát, protože zítra je sobota, takže by se do práce jít nemělo, alespoň tedy na některých profesích řidičských. No tak jestli máte tu možnost, tak samozřejmě užijte si dnešní večer. O tom, co se večer bude dít, o tom si ještě povíme, nějaké pozvánky budeme mít na hezkou muziku, na hezká místa, ale teď v tuhle tu chvíli se pojďme věnovat předpovědi počasí. Čekají nás další zprávy Country Rádia, no a začíná polední menu, páteční polední menu, plno české muziky a zase nějaká ta soutěž. Tak to prostě bude v té příští hodince, takže nechoďte daleko.
1: Country počasí.
2: Venku dnes očekáváme polojasno až oblačno a místy se mohou objevit i slabé přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 19 a 24 stupni.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
10: Láska má, je láska má.
11: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
10: A svítí na tvou lásku nepěnou.
12: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
13: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u paliv. Vládní regulace cen pohonných hmot působí v prvních dnech fungování tuzemským čerpacím stanicím ztráty. Musí totiž prodávat naftu za cenu nižší, než za jakou ji dříve nakoupili na trhu. Tak to alespoň tvrdí Unie nezávislých petroliářů. Některé čerpací stanice zaznamenaly v minulých dnech pokles poptávky.

0: řidiči podle nich čekali na začátek cenových regulací. Hladina Lipenské nádrže klesá každý den o několik centimetrů. Do přehrady přitékají 2 metry krychlové vody za vteřinu. Vypouští se ale 6 metrů krychlových. Kvůli suchu chybí v nádrži více než 124 milionů krychlových metrů vody. To je skoro 50 tisíc olympijských bazénů. Novinky z dopravy z Mladé Boleslavy má Luboš Dvořák.
1: Od pondělí 5. října dojde v jízdních řádech městské hromadné dopravy Mladé Boleslavy k několika úpravám, které zlepší provoz vybraných linek. Jde o dvě změny. Je to nová linka číslo 35 a nová autobusová zastávka v průmyslové zóně. V případě nové linky je to o tom, aby děti stíhaly spoje u 5. a 6. základní školy. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
0: O Jihlavě plné aut, teď Luděk Savana Urbánek.
2: V Jihlavě každoročně přibude zhruba 500 až 800 osobních aut. Největší tlak je tak v hustě obydlených částech města, kde už někdy nestačí jen vyznačit stání. Město nyní připravuje nové parkovací úpravy například na Královském vršku nebo v okolí Kolárovy a Rígrovy ulice. Parkování patří mezi oblasti, které město průběžně sleduje. Pracuje také s dostupnými daty i podněty obyvatel. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
3: Sport.
0: Včera se hrál hokej a hokejisté Sparty slaví první domácí vítězství v sezóně. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Sparta v předehrávce 7. kola extraligy porazila České Budějovice 4-2. Dalších 6 zápasů se hraje dnes. 100% Třinec přivítá od 17 hodin Litvínov. O půl hodiny později hrají Vítkovice s Karlovými Vary. 4 duely začnou v 18 hodin. Pardubice hostí Plzeň, Kladno Hradec Králové, Kometa Brno Mladou Boleslav a Liberec si to rozdá s Olomoucí.
0: To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
5: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Ryze české meny na Country Rádiu.
1: Okay.

0: Neuvěřitelně našlapaná kapela Druhá tráva. Robert Křesťan a skladba Žhář. V poslední době ji hrajeme dost často a nemůžeme se jí nabažit. Je z roku 2020 a je prostě skvělá. Před námi jsou další tři skladby. Tentokrát bude zpívat Honza Vyčítal, Vabirivola a Petr Spálen. Ty písničky jsou také pěkné, ale nás teď zajímají trošku z jiného důvodu, než že jsou hezké. A sice hledáme v nich tajemství, které zase povede k tomu, že získáte drobnou cenu od Country Rádia. Kdo si rád hraje, kdo rád soutěží, pojďte se zúčastnit. Honza Vyčítal, Vabirivola, Petr Spálený a společné tajemství vám mohou získat nebo pomoci získat tu cedulku nebo tabulku na plot, že tady hlídá Country Pes, tak jestli ještě neobědváte a máte chviličku času, tak si s námi pojďte zablbnout.
1: Byl chlapík, co říkal si pan, můj brink,

0: No, pěkně za to umí vzít Petr Spálený a jeho kapela Chlap ze stránky 5, to je poslední píseň z té soutěžní trojice a telefon 210 323 333 už teď v tuhle tu chvíli je volný, takže pojďme to zkusit. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Ahoj Milane, tady je taxikář, teda už bývalý taxikář Pavel.
0: Ahoj Pavle, zdravím tě, takže voláš do soutěže, předpokládám.
1: No, jen tak ze srandy, protože já jsem vůbec nevnímal tu druhou písničku, ale jestli to náhodou není alkohol, nebo něco takového.
0: Není, člověče, není.
1: Je to... první písniče bylo pivo a tady bylo taky něco, že tam jako pil, jo.
0: Takhle, hele,
1: tak
0: ono...
1: Tak se omlouvám,
0: v pohodě.
1: Já se já mám akorát kocoura.
0: No, tak mohl bys do pejskovi doklesit fousy a zahnutý ocásek a ono by to šlo, ale zase na druhou stranu dejme prostor tomu, kdo třeba slyšel i tu druhou písničku a trefí to, protože těch společných témat je tam víc, no.
1: No, jo? Já jsem to jen tak ze strany zkusil.
0: Jasně, měj se hezky, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Takže není to alkohol, přátelé, zase platí to, že tam může být těch věcí víc a já, jak jsem poslouchal tu první písničku, tak ta zmínka vlastně té věci, kterou hledáme, toho společného tématu, tam byla nepatrná, ale byla tam. Tak pojďme se podívat, co myslíte si o tom vydal. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
2: Ahoj Milane, tady je Petr z Domažlic.
0: Ahoj Peťo, zdravím. Tak povídej, ahoj. Co si myslíš ty, že by tam mohlo být?
2: Já si myslím, že tam je pití, protože kdo kopal studu, aby druhý mohl pít, Blubring, ten uměl pít.
0: Jo.
2: Peťo Spálený tam zpíval něco ve smyslu, že má žízeň, že by vypil, nevím co.
0: Jasně.
2: Tak tu písničku neznám, takže...
0: Takhle, prosím tě, je to tak, že jak vždycky říkám, těch témat je tam opravdu víc, ty jsi přišel na jedno z těch témat, které tam je, nicméně není to to správné.
2: Není to ono.
0: Ne, hledáme něco malinko jiného, jo?
2: Dobře, tak
0: díky. Taky, měj se, ahoj. Takže hrajeme si v dnešním poledním menu, soutěžíme a tak nějak střílíme kolem dokola témata, která by mohla spojovat ty tři písně a uvidíme, jak se to podaří. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
3: No, tady je Jalůvka Tondo z Kopřivnice, dobrý den.
0: Dobrý den, Tondo, zdravím. Tak co jste tam objevil vy, co myslíte?
3: Já nevím, já jsem tam slyšel magazín nebo časopis, ale...
0: No jasně, no ale střílíte velmi dobře, tleskám, je to opravdu tak. Magazín, časopis, tisk, o to jde, je to společné téma, noviny, časopisy, tiskoviny. Ono totiž Greenhorni, respektive tedy Honza Vyčítel, tam jen tak nenápadně zaspíval, že nezná to tisk. To neučí dějepis, nezná to tisk a to je přesně to.
3: Sám to právě u té první písnice mi to teda uteklo, ale pak jsem si dával ty dvě poslední dohromady.
0: Tak rychlý šípy, jasně, časopis vpřed.
3: Rychlý šípy, to vypadá jasně. Časopis a když ten Spálený o tom magazínu zpívá, jestli to náhodou není.
0: A je to ono a je to správně, takže já vám gratuluju. Vydržte mi chviličku na telefonu a já vám řeknu co a jak, jo? Tak jo, díky. A my jedeme dál, přátelé. František Nedvěd, Toník Joch, Petra Černocká, Hoptropáci, Rangers a další interpreti, které máme rádi, vám budou zpívat v následujících minutách, tedy v celém poledním menu. A já vám přeji kromě dobrého poslechu i dobrou chuť.
4: Polední menu na Country Radio.

Posloucháte polední menu, před námi je krásná písnička Rangers, budou zpívat Krajinu oblých kopců a já tuhle tu písničku moc rád někomu pošlu a někomu konkrétnímu. Olivie a Oliver jsou napsáni dnes v kalendáři, takže na obě tato jména myslíme a posíláme hezkou písničku. Nevím, jestli znáte Olivii, já osobně tedy ne, ale Olivera znám, takže určitě je komu přát. Takže všechno nejlepší a dnes oslava v pátek ideální. Tady je od nás dárek.

placená žhava. Opilá, pulzující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně dravá, spalující, zničující jako láva.

dýlí spřežení na setě ulici LA. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře.

silnice číslo jedna se přimyká k moři. Bitevní lodě kotví u Santa Cruz. A všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

Posloucháte polední menu, právě teď dospíval Pavel Dobeš. Kdo má rád legraci, kdo se rád směje, měl by poslouchat Country Radio dnes večer po 19. hodině, protože speciál bude s Ivanem Mládkem, tedy Hovor is Loan. Jestli máte tenhle pořad rádi, nezapomeňte v 19 hodin naladit. A teď si dáme Malina Brothers.

0: Z poledního menu je to úplně všechno, před námi 13. hodina, takže přesně tak jako téměř každý den, nejprve předpověď počasí, pak další zprávy Country Rádia, pak Pavel Brimer a pak taky Willy Nilsson. Já vám přeji příjemný poslech, no a těm, co stále ještě obědvají, tak také dobrou chuť.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, místy až jasno, mohou se objevit slabé přehánky. Na teploměru je od 20 do 24 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty opět 20 až 24 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Babí léto pokračuje a ještě chvíli vydrží. Slunečné a teplé počasí bude totiž i o víkendu. Před ním se ale může dnes zatáhnout. Případné srážky ale budou jen velmi slabé a výrazné ochlazení meteorologové také neočekávají. O víkendu pak mohou maxima stoupat ke 24 stupňům Celsia. Po 7 měsících se tento měsíc vrátíme ke standardnímu času. V březnu jsme posunuli hodiny o 60 minut dopředu. V říjnu dostaneme hodinu spánku k dobru. Letos tato změna nastane dřív, než jsme byli dosud zvyklí, a to už před podzimními prázdninami, tedy v noci na neděli 25. října ve 3 hodiny letního času. Hodiny se posunou zpět na 2 hodiny. Tím

0: začne zimní, tedy standardní čas, a získáme tak hodinu spánku navíc. Tip na výlet má Luboš Dvořák.
1: Eiffelova věž už nebude od podzimu v Loučenském Bludišti sama. Letos k ní přibude světelný Big Ben. Zámek Loučeň otevře 28. října další procházky osvětleným zámeckým parkem pod názvem Labirint světla a ráj srdce. Ten nabídne poprvé dvě různé trasy. Premiérově zářící oranžérii i nově nasvícenou fasádu terasy. Luboš Dvořák, Loučeň.
0: Dopravce RegioJet nabírá nové lidi.
2: Stovky nových zaměstnanců chce v souvislosti s rozšířením železniční dopravy přijmout RegioJet. Žluté vlaky od letošního prosince zajistí provoz na rychlíkové lince R9 mezi Prahou, Havlíčkovým Brodem, Jihlavou a Brnem. Dopravce tedy hledá nové strojvedoucí, stevardy, průvodčí i pracovníky dalších profesí. Nábor se týká především Prahy, Brna, Vysočiny a Ústeckého kraje. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport. A konec zpráv ještě do zákulisí fotbalu. Záložník Adam Karabec včera opustil českou fotbalovou reprezentaci. K dispozici tak nebude pro utkání Ligy národů ve Španělsku proti úřadujícím mistrům světa a pro duel proti Anglii ve Wembley. Kapitán Sparty si přivodil zranění kotníku v úterním zápase v Edenu proti výběru Albionu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Dostali jsme se už za 13. hodinu. Pavel Brimera, Willy Nilsson nám všechno zahájili přesně tak, jak jsem sliboval, a před námi kapela St. Johnny, tedy kapela, ve které hrají, a poslechneme si naši písničku Hey Hombre. Je to píseň z našeho čerstvého alba, ovšem v češtině. Na albu je v angličtině, tady pro Country Radio v češtině. Je to taková westernovka a kdo má rád westerny, tak třeba mu udělá radost. Jestli máte ovšem radši bluegrass, pak mám pro vás dobrou zprávu. V kukátku Country Radio uslyšíte, že do Prahy míří poutníci. Určitě byste poutníky našli i jinde po celé republice, ale pokud posloucháte v Praze, tak pro vás je pozvánka na další jejich koncert, který tady bude. Jinak z muziky, která nás ještě čeká, tak moc se těším na písničku, kterou bude zpívat George Strait. Dlouho jsem ji neslyšel. Dáme si i Jitku Vrbovou. No a teď tedy slibovaná kapela St. Johnny. To znamená Honza Stehlík, Milan Schmidt a Kamil Němec a Hey Hombre.

0: Rokem Country Rádia.
1: Mezi stálice na našich pódiích patří určitě skupina Poutníci a taky Jirka Karaspola, kterého mám teď na telefonu. Jirko, zdravím tě, ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Country Rádia i tebe. Ahoj.
1: Tak prosím tě, jak to vypadá letošní sezona, co Poutníci?
2: No, koncem září skončila naše festivalová část našeho hraní letošního a teď začínáme takzvanou podzimní až vánoční.
1: Ano.
2: No a během této zavítáme také do Prahy.
1: Aha, pozvi
2: nás. Bude to vlastně letos poslední pražský koncert Poutníků.
1: Aha.
2: A proběhne 12. října v kulturním centru Zahrada na Jižním městě od 7 hodin večer.
1: Mm-hmm. Takže v Praze tradiční místo a řekni mi, asi v programu budete jenom vy nebo ještě nějací hosté, nebo jak to bude vypadat?
2: Je to náš vlastní koncert, my jezdíme poslední roky s pořadem, kterému říkáme přes 50 let country.
1: Aha.
2: No a během tohoto koncertu zazní jako ty naše největší pecky, jako je Panenka, Napsal jsem jméno svý na zdi, Hotel Hillary.
1: Jasně.
2: A budou hrány samozřejmě také novinky z našeho posledního CDčka, které se jmenuje Stíny na střechách.
1: Ano.
2: A máme tam dokonce i dvě úplné novinky, které ještě nejsou
1: Aha.
2: na žádném nosiči. Ty nám napsal náš současný banjista Petr Vošta.
1: Dobře, takže je pořád co objevovat nového i u Poutníků, kteří už jsou na scéně pořádnou řádku let. Takže ještě jednou, Jirko, prosím tě, řekni tedy kdy, kde, v kolik hodin, ať to můžeme zapsat.
2: Jasně. Takže 12. října tohoto roku v Praze na Jižním městě v kulturním centru Zahrada od 7 hodin večer Poutníci. Nějaké informace získáte na www.poutnici.cz.
1: Jirko, díky moc za pozvánku, díky taky za info a zdravíme kluky, měj se hezky, ahoj.
2: Měj se taky pěkně, ahoj.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak dohrál a dospíval George Strait, no a my se pojďme podívat na to, jak to vypadá s dopravou. Nejprve koleje na trati 320, Ostrava, Bohumín, Čadca, Žilina, Košice, máme nějaký problém, jsou tam spožděné vlaky 20 až 40 minut, některé v úseku Čadca, Žilina jsou také odřeknuty a není jich málo, takže sledujte pokyny dopravce, pokud míříte na Slovensko. Teď se dívám pro vás na dálnice i vidím, že i tady je pár problémů, které tedy stojí za zmínku, nebo spíše více problémů, které stojí za zmínku. Aktuálně vypadá stále jednička na 20. a půl kilometru ve směru na Brno, nehoda osobního auta a dodávky stále platí. D1 znovu, exit 308, směr Ostrava, vjezd na dálnici uzavřen, došlo tam k nehodě nákladního auta. D10, 44. kilometr ve směru na Turnov, nehoda, osobní auto s kamionem se srazilo, tvoří se kolona v tomto místě. D2, 36. a půl kilometr ve směru na Brno, nějaký předmět na vozovce. D2 ještě jednou na první kilometru ve směru na Brno se srazilo osobní auto s dodávkou. No a D1, ten 308 km, to už jsme řešili, jsou tam v sobě dvě auta, takže buďte opatrní. Kromě toho samozřejmě i místa, kde se nám tvoří kolony, ať už na D5, na D11 a nebo na D1. Na D1 konkrétně je to mezi 11. až 15. a půl kilometrem, dále potom řekněme na nějakém tom 196. kilometru je hustá doprava, takže i tam počítejte s problémy. Stejně tak na D11 počítejte s tím, že se zdržíte, a to od 25. do 35. kilometru obousměrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

Ve vysílání Country Rádia jsme se dostali zase o kousek dál, za chviličku nás čekají další kulturní pozvánky a já vás také během dne třeba v Kukátkách zvu na nejrůznější akce, ale chci teď říci, že pokud se rozhodnete zůstat o víkendu doma, tak taky neprohloupíte, pokud si pustíte Country Rádio, tak se rozhodně nebudete nudit. Tentokrát totiž bude Country Rádio vyhrávat přesně podle toho, jak vy, posluchači Country Rádia, chcete. Je to potvrzeno tím, že bude víkend písniček na přání. To znamená, každá z těch písní bude právě na vaši žádost a dá se tedy říci, že Country Rádio celý víkend bude hrát tak, jak chtějí posluchači Country Rádia. Jedinou výjimku budou tvořit tedy během denního vysílání polední siesty, které jsou předem už naprogramované a předem dány. Budou to siesty z Highwaymen, to znamená Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson a Kris Kristofferson a budou zpívat spolu nebo ve dvojicích nebo i solově. Zkrátka stará dobrá americká country. Myslím, že pokud to máte rádi, tuhletu muziku, tak polední siesta bude pro vás to pravé ořechové. Nakonec můžeme si teď dát ochutnávku. Johnny Cash, Sea of Heartbreak.

0: No je tady 14. hodina, tak jestli jsem vás svým povídáním o víkendu plném písniček na přání nepřesvědčil a přeci jen chcete někam vyrazit, no tak si poslechněte v kulturním servisu, kam můžete vyrazit. Předtím ještě předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, místy až jasno, mohou se objevit slabé přehánky. Na teploměru je od 20 do 24 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty opět 20 až 24 stupňů.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherymotor.cz.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbraně,

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Srdečná arytmie vystoupí v pondělí 5. října od 19 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Už ve středu 7. října od 19 hodin začínají kurzy country tanečních v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici v Praze 10. Country tance vás naučí ti nejpovolanější, tedy Jitka Bonušová a Jan Pumpr. Vojta Kyďák Tomáško chystá další recitál v sobotu 10. října od 19 hodin v Kloboukách u Brna v místní Sokolovně. Zazní tam písně jako Toulavej, Nebeplné koní, Všechno je tak, jak má být, ale i písně o Moravě, kterou miluje. K tomu mnoho dalších známých starších i novějších songů. A skupina Folk Team hraje v Zelenáčově šopě v neděli 11. října od 19 hodin ve Zlíně. Bude se tam křtít album Na konci světa.

0: Zazní osvědčené hity i nové písně a kmotrem alba bude Karel Markitán. Další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dostali jsme se tedy za 14. hodinu, jsou za námi kulturní tipy, také brontosauři Radim Flender i Lucka Vondráčková. Než si dáme další muziku, tak jenom malá připomínka toho, že pokud jste neslyšeli po 10. hodině tuláckou stezku pro dnešní den, tak teď v této hodině okolo 40. minuty máte možnost. Přidám nějaké to kukátko country rádia, zkusím se dovolat Mílu Pražáka, abychom si dali vodácké zpravodajství a poslechneme si Copáky, Johnnyho Hortna a nebo třeba Tex-Meny.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Tak na mílu Pražáka jsem se nakonec nedovolal, takže příznivci vodáckého sportu trošku ostrouhají v této hodince, ale zase nám to otevřelo prostor pro pozvánku pro všechny, kteří rádi kouzlí, protože na telefonu je Pavel Kožišek. Pavle, zdravím vás, dobrý den.
2: Ano, hezký dobrý den.
1: Tak řekněte nám, na co můžeme vyrazit o víkendu, protože víkend je před námi.
2: No, rád bych vás pozval k nám do divadla Kouzel do Lívezic u Prahy na představení nejenom pro děti s názvem Hra, kouzel a magie. Budeme se s dětmi hrát, naučíme se nějaké kouzlo, no a po představení můžete navštívit v přízemí divadla Kouzel zrcadlový labirint, velké zrcadlové budiště, vtipná zahnutá zrcadla, zkrátka perfektní zábava pro celou rodinu.
1: Pochopitelně asi nemusíme připomínat, že jistě platí i pozvánka do muzea.
2: Ano, samozřejmě v Muzeu fantastických iluzí. Teď máme úplně nový exponát, tak můžete se přijít podívat a můžete zažít peklo na vlastní kůži. Můžete si vyzkoušet, jaké to bude, až jednou skončíte v pekle. Muzeum fantastických iluzí najdete ve Vodičkově ulici 31 a těšit se můžete na více jak 150 interaktivních a troufám si tvrdit zábavných exponátů, ze kterých budete mít skvělé fotky a videa.
1: Pavle, děkujeme za pozvánku, přejeme krásný víkend, plné divadlo a příště naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Country rádiem na cestách.
1: Krátké dopravní informace nám zahájí polodenní výluky Straškov Vraňany, Šumperk, Zábřeh na Moravě, Olomouc, Domašov nad Bystřicí. To jsou místa, kde i dnes budete přesedat na autobusy v rámci polodenních výluk. Na dálnici pozor, na D1 na 308 km ve směru na Ostravu se řeší dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Na D2 na prvním kilometru ve směru na Brno také pozor, osobní auto a dodávka v sobě. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country
0: Radio. Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Radia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country.

0: Thank God I'm a country boy.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
2: Tuláci i tulačky, dobrý den. Dneska nás pozval pan Michal Hapala z Hranic na Moravě na Maršálkův dřevěný větrný mlýn v Partutovicích. Ten se nachází zhruba 400 metrů jihovýchodně od obce Partutovice, které leží lehce severně od Hranic na Moravě. Jedná se o celodřevěný mlýn takzvaného německého typu, který byl postaven v roce 1837. Jeho stavitel je neznámý. Zhruba ve druhé polovině 19. století byl mlýn přestěhován z protějšího kopce, kde byl původně postaven, na své současné místo. V roce 1897 získali mlýn i s přilehlým stavením do vlastnictví Benedikt a Terezie Maršálkovi. Od té doby se o mlýn starali a starají pokračovatelé jejich rodu. František Maršálek, nejstarší syn, v mlynářském řemesle pokračoval. Mlynářství už ale nebylo jeho jedinou obživou, protože pracoval i v kamenolomu. Během druhé světové války byl v rámci vládního nařízení mlýn zapečetěn. Po válce František Maršálek činnost mlýna obnovil, ale již neměl takové využití jako dříve. Mlelo se spíše sporadicky, a to především pro dobytek. Kroupy a mouka se připravovaly zcela výjimečně. František Maršálek přenechal mlýn své dceři Marii, provdané Kandlerové v Počtátě, která jej předala svému synovi Janovi, který se jako pravnuk Benedikta Maršálka stará o mlýn dodnes. Mlýn má zachovalé vnitřní zařízení a je plně schopen provozu. Je v něm soukromé muzeum. Není běžně přístupný pro veřejnost. Současný vlastník ho zájemcům rád zpřístupní k prohlídce, nejpozději však hodinu před setměním. V kiosku u mlýna si také můžete dát občerstvení. K zakoupení jsou tam i suvenýry. Další podrobnosti o Maršálkově dřevěném větrném mlýnu v Partutovicích hledejte například na webu brouzdák.cz. Panu Michalovi Hapalovi alias Mechimu z Hranic na Moravě velmi pěkně děkuji za skvělý tip na toulání. Pěkný den přeje a loučí se s vámi Vít Pěkný.

vysoko nad střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná, a lidé ti

Jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v slzích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo. Žádné oči hluboké jak jadran, žádné šaty účesala havran. A když kolem šly holky z fabriky, aha, už neměli proč držet knoflíky. Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Polec, co by připomínal jadran, účes, který měl jen

okresu, on k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad, každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk jí mýval svého času.

0: No a to je ode mě všechno, je tady 15. hodina, to znamená za chviličku dorazí Miloš Keller, za chviličku promluví Miloš Keller, já vám přeji krásný zbytek dne, krásný celý víkend, kdybyste se chtěli vidět, můžeme se vidět jednak dneska s kapelou Bohemian Soul Shakers, tedy s Stevem Walshem, hrajeme v Blatné u Datla a jestli máte náladu na trošku memfiské muziky, tak se přijďte podívat, začínáme ve 20 hodin, jinak v neděli se uvidíme na parníku Country Rádia společně ještě s Jindrou Kejakem, večer si pak v neděli můžete poslechnout album týdne, je to moc pěkné album, které nahráli a je velmi čerstvé, nahráli ho Nevermore and Cosmonaut, no a jinak se těším v pondělí v 10 hodin dopoledne a to je úplně všechno, mějte se hezky, za chviličku už Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, místy až jasno, mohou se objevit slabé přehánky. Na teploměru je od 20 do 24 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno. Ráno se ojediněle vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty opět 20 až 24 stupňů.
3: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
4: Za horizont slunce v krvi zapadá, bouře vztekle na Nevadu dopadá, sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hnáty, zbude z něj kostí hromada.
1: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu, tu máme už navždycky hluboko pod kůží.

Ty časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.

0: a Country Rádio samo sebou. Country Rádio.
1: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.

0: Fly Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u vzdělání, protože vysokoškolské vzdělání má v Česku stále méně lidí, než je průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Takzvané terciální vzdělání má v České republice jen 29% lidí ve věku 25 až 64 let. Průměr zemí OECD je 43%. Asi 2/3 dospělých v České republice mají středoškolské vzdělání. Na nízký podíl vzdělaných lidí v České republice upozorňují odborníci už dlouhodobě. Pokles hladiny pod přehradou Kamík nad Vltavou na Příbramsku odhalil pozůstatky staré Vltavy. Místy se objevují části někdejších jezů nebo stezek pro koně, které souvisely s plavbou na řece. Nemělo by se ale chodit korytem řeky, protože když elektrárna pustí vodu turbínami, může hladina rychle stoupat a lidé se dostanou do problémů. Jak je to s vodou v odolené vodě, to zjistil Luboš Dvořák.
2: Voda v odolené vodě a okolí stále není pitná. Jeden vzorek z Dolan obsahoval hodnotu

0: hygienického limitu. Ostatní rozbory naměřily nižší údaje. V horním vodojemu v Odolené vodě i v Máslovicích byly poslední vzorky pod limitem. Středočeské vodárny spravují území severně od Prahy od Rakovníka po Mšeno. Luboš Dvořák, Střední Čechy.
1: Revizoři dostali kamery. Kde? To nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
2: Revizoři v regionální dopravě ODIS začnou od poloviny prosince používat při kontrolách cestujících osobní kamery. Koordinátor ODIS, zajišťující fungování veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji, jim chce zvýšit bezpečnost kontrolorů i cestujících a získat průkaznější podklady pro řešení případných sporů. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
3: Sport. Velkou Pardubickou nakonec poběží v neděli 11. října jen 10 koní. Zarate je zraněný. Méně účastníků měla slavná Steeplechase naposledy v roce 1993. Startovní čísla získali účastníci 136. ročníku ve včerejším losování na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Zprávy jsou u konce. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
4: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Posloucháte páteční, vlastně už skoro víkendové vysílání Country Rádia. Zbývajícími třemi hodinami vás provede Miloš Keller. Michal Tučný, Spí v obilí, to už teď může, protože je sklizeno, Radu za dobrý lidi. Ahoj taky dělák Tomáško za chviličku, nebo Pavel Novák, Alabama, také Marina Brothers, Naďa Urbánková, nebo veterán Western. Kolega Milan Schmidt nestihl Mílu Pražáka s vodáckým zpravodajstvím, já jsem ho stihl, takže v kukátku bude vodácké zpravodajství Míly Pražáka. No a tohle všechno zvládneme v první polovině hodiny. Užívejte si vstup do dalšího, vlastně prvního říjnového víkendu.

0: Pátrátkem Country Rádia.
1: Kolega Milan Šmit si před hodinou stěžoval, že se nedovolal Mílovi Pražákovi, mně se to povedlo a tak nebudete ochuzeni o vodácké spravodajství. Mílo, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Miloši.
1: Tak jak to vypadá, dřev kánuje o dno v některých řekách, nebo jsou ještě některé splavné?
2: No, tomu se říká, že vlastně se práší za kánojí, jo, že opravdu té vody není moc, samozřejmě jsou úseky na řekách, které se plout dají i v tomto podzimu, ale není to žádná sláva, prakticky všechny řeky jsou na své minimu, i když byly nějaké přehánky, tak žádná sláva. Ale zase na druhou stranu má být hezké počasí o víkendu, takže doporučuji vybrat si některý úsek z Vltavy, případně z Berounky, to jsou řeky, které splavné jsou, Střední tok Sázavy by taky mohly jít a část Lužnice je taky splavná, takže to také půjde a Ohře, ta ve svém horní toku je také splavná, i když je jakoby 3 cm pod minimem, tak pořád se tam plout dá.
1: Takže úplně pesimistické to není. Další částí našeho vodáckého zpravodajství bývá informace o nějakých akcích. Máš nějaké takové?
2: Máme akci, na kterou jsme s Milanem už zvali minulý týden a je to zamykání Ohře, protože 3.10. budeme zamykat Ohři a to nejprve ve své sportovní části od 11 hodin v Kinčperku nad Ohří, kde společně poplujeme do Sokolova a v Sokolově potom od 15 hodin je společná kulturní akce a tam budou 4 kapely a tebe určitě bude zajímat, jaké to jsou.
1: No, on to bude zajímat hlavně i posluchače a návštěvníky, tak povídej.
2: Takže zveme na tyto 4 kapely, takže bude to Bluegrassová kapela Bodlo, pak to bude kapela Kufr, Spektrum a Bankrot a večer někdy po 8 hodině, až se setmí, tak Víla za svitu loučí zamkne řeku Ohři.
1: Ještě jednou tedy termín toho koncertu, začátek a den?
2: Je to 3.10. a je to od 15 hodin v tábořišti Dronte v Sokolově.
1: Vodácké a vlastně i kulturní zpravodajství na vlny Country Rádia přinesl Míla Pražák. Já jsem tomu rád a popřeji hodně návštěvníků.
2: Já ti, Miloši, děkuju a ahoj spolu někdy na vodě nebo na festivalu.
1: Tak jo, ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Čas pro dopravní informace na Country rádiu. Začneme D1 ve směru z Prahy do Brna. Začíná kolona už na 10. kilometru a vede až ke Šmejkalce. Pokud z kolony odbočujete na trojku na Tábora Benešov, počítejte s neprůjezdnou trojkou u Poříčí, a to v obou směrech kvůli dopravní nehodě. Pokud po D1 dojedete k Brnu, kolony začínají u Ostrovačic. No a pokud jedete po D1 z Brna do Ostravy, u Bělotína jsou kolony v obou směrech, pracuje se tam na vozovce a je to zhruba na půl hodiny. A ještě pohled do Prahy, ulice Kbelská ve směru dolů do Hloubětína u Novopatské jsou hned dvě vážné dopravní nehody. Počítejte s kolonou už od Proseka a respektive od Cínovecké. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí vrou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
3: Moon and all your splendor, no only my heart.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: Peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
6: Country rádio.
0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
7: Tentokrát si poslechneme album Teorie mizení od kapely Nevermore and Cosmonaut.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.
6: Country rádio.
0: Klidné rádio do neklidu.

0: Tohle byly Rodney Crowell, Johnny Cash a nahrávka s názvem I Walk the Line. Jejich verze, nová verze z roku 2001, tedy relativně nová. Předtím Jelen, když se svlíkáš, to je písnička, kterou skupina Jelen natočila v roce 2021. Pokáč s konstatováním Mám doma kočku nebo Pavel Bobek, Já ti zpívám. To jsou další interpreti, kteří jsou nachystáni pro zpříjemnění páteční odpoledne na Country Rádiu.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč mi tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stojí.

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.
1: Kupovat jen dětský oblečení,

0: 20 do 24 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno. Ráno se ojediněle vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty opět 20 až 24 stupňů.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Country Radio. Zprávy.
1: S příchodem podzimu se blíží také začátek topné sezony. Letošní ceny palivového dřeva u státních, městských nebo soukromých prodejců se ale zásadně liší. Ve zkratce, od státu nejlevněji, od soukromníků nejdráže. Nafta na Slovensku zdražila na další maximum od začátku sledování průměrných cen paliv, tedy od roku 2009. Natural už stagnoval. Slovensko na rozdíl od některých jiných zemí, včetně Česka, nesnížilo daně na paliva. Bratislava ale pumpařům omezila marži při maloobchodním prodeji pohonných hmot. Archeologové mají další skvělý objev. Kde to nám prozradí Luboš Dvořák?
2: V trase budoucího dálničního obchvatu Úlibic na Jičínsku objevili archeologové stopy osídlení z neolitu, doby bronzové a raného středověku. Záchranný archeologický výzkum začal v červnu a odborníci při něm prozkoumali téměř 25 hektarů. Teď se práce přesouvá do laboratoří, kde se budou nálezy zkoumat a dokumentovat. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: O nové kavárně teď Luděk Savana Urbánek.
3: Přes veškeré peripetie a průtahy už se vaří káva v kavárně na brněnském Rulerově nábřeží. Na brněnské náplavce se otevřela lidem nová dvoupatrová kavárna na konci září. Následovala tak tři podniky, které na Rulerově nábřeží zahájily provoz už dříve. Kromě kávy nabídne také snídaně, obědová menu i večerní posezení nad řekou. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Ještě na motorky. Filip Salač obsadil v tréninku na velkou cenu Japonska Moto 2 šesté místo. Filip si s přehledem zajistil postup rovnou do druhé části sobotní kvalifikace. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

jak huragán, jako huragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí

kopyt na zem útočí. Prach se zvedá k nebi ze všech stran, stovky kopyt pustou zemí letí, jako uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá pod nespočetných ran, se svým stádem pustou zemí letí.

Tak tohle byl Xindl X a nahrávka s názvem Máchata můj hrad z roku 2021. Za chviličku Rangers, Král silnic nebo Animals, House of the Rising Sun, ale také Mirek Hoffman, Nové struny, Tomáš Průša nebo Marty Robbins. V kukátku bude pozvánka na kulturní akci, dopravní informace v půl a další dvojice pozvánek ve vysílání Country Rádia v druhé polovině hodiny na večerní a také na víkendové vysílání. I touto hodinkou vás provází Miloš Keller. Dobré odpoledne a dobrý poslech.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď Ondra Tichý, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
1: A ty máš pro posluchače pozvánku na koncert, jakou?
2: Tuto sobotu, 3. října, od 7:30 v pražské Balbínce zahrají The Folks, budou mít samostatný recitál a pokřtí svoje 2 singly.
1: Máte webové stránky, na kterých by si to posluchači mohli i přečíst, pokud by si to nezapamatovali?
2: Jasně, je to klasická zkratka www.folkovakapela.cz a nebo na Facebooku nebo v sociálních sítích.
1: Takže Balbínka tuto sobotu ještě jednou, v kolik se začíná?
2: Začíná se v 19:30, tedy 7:30, na 2 hodinky zhruba koncert, na 2 půlky, 2 křty, 2 singlů.
1: Dobře.
2: Moc zveme, srdečně
1: tak,
2: zveme.
1: Tak jo, děkuji za tuhle pozvánku a popřeji hodně lidí na koncertě. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.

0: Tohle byl Marty Robins, předtím Tomáš Průša a tohle jsou dopravní informace. D1 z Prahy do Brna, první kolona už od D0 až ke Šmejkalce zhruba na hodinu a potom od Domašova až do Brna, kde dvojce zhruba také na hodinu, počítejte s tím. 35 na průtahu Libercem ve směru od Chrastavy do Turnova u odbočky. Na Jablonec je dopravní nehoda, zdržení asi půl hodiny. 38 Havlíčkův Brod Čáslav na obchvatu Golčova Jeníkova je nehoda, občas policie i uzavírá komunikaci. A trojka z Prahy do Tábora kolem Poříčí už se jezdí, nicméně kolona je dlouhá, pojedete v koloně až za Benešov. Počítejte zhruba s půl hodinou. A stále ještě problémy ve Kbelské v Praze ve směru dolů u Novopatské. Další doprava za hodinu.
1: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

tak kde kluci duchu si říkaj. Jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj. A trápení

Tohle byli Hoptropáci, předtím Willy Nelson, za chviličku Hanna a Petr Ulrichovi nebo Folk Team se Skálou. Teď pozvánka k víkendovému vysílání Country Rádia mezi 8 a 17 hodinou v sobotu a v neděli. Víkendové písničky na přání, protože máme první víkend měsíci. No a polední siesta v sobotu i v neděli mezi 12 a 13. bude vyhražena Highwaymenům, tedy Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, Kris Kristofferson, ať už spolu ve dvojicích nebo i solově. O víkendu vás budou provázet Kačka, Jitka a Vítek. Hezký poslech i o víkendu.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

0: A ještě zbývá pohled na podvečerní a večerní páteční vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. v druhé polovině Rosťa Čapek s pohledem na bluegrassovou scénu, country pod kapotou, motoristický pořad Vítka Pěkného a koně na Country Rádiu, zvířecí pořad Báry Hejhalové a Milana Šmita. Hovory z Lone Team, který je kolem Ivana Mládka, se chystá právě tento pořad na 19. hodinu. Jednou za měsíc jej vysíláme a reprízujeme v noci z neděle na pondělí hned po půlnoci, tak tedy v 19 hodin Hovory z Lone. A ve 20 hodin už kolega Petr Kocman, ryze countryový páteční večer, korunovaný potom po 23. hodině nočním country jamem, sestaveným výhradně z klasické americké country a bez komentářů. Petr Kocman vám večer nabídne Žlutého psa, Trick Porryho, Williho Nelsona nebo Vojtěcha Dyka a B-Side Band. No a nezapomene určitě také na vítěznou písničku z Bonanzy. Teď už Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, místy až jasno, mohou se objevit slabé přehánky. Na teploměru je od 20 do 24 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty opět 20.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme informací pro šoféry. Po letech, kdy se auta v Evropě pořád zvětšovala, přichází teď doba zmenšování. Na trh se vrátí například model Smart 2. U Fiatu nabízejí ještě menší Topolino a další automobilky se chystají na vstup do tohoto segmentu. Mezi nimi bude také rumunská Dacia, která příští rok nabídne elektrický model Hipster. Pyromuzikální ohňostroj bude letos při podzimních městských slavnostech v Pardubicích tiší. Organizátoři omezí výškovou pyrotechniku. Klasické hlučné kulové pumy nahradí světelnými efekty. Ohňostroj se po dokončení opravy Vonkova mostu vrací na původní místo u Labe. Slavnosti se konají 9. a 10. října. Ohňostroj bude v sobotu 10. V neděli se bude v pražské zoologické zahradě slavit. Na oslavu Světového dne zvířat nás zve Honza Navrátil.
2: Hezký den, určitě mi dáte za pravdu, že Světový den zvířat se musí oslavit pořádně a pořádně slavit se bude v pražské zoologické zahradě. Během celého nedělního dne jsou na programu komentovaná krmení a také setkání u vybraných druhů zvířat, při kterých se dozvíme zajímavosti z jejich života. Světový den zvířat se poprvé slavil v roce 1925 v Berlíně z iniciativy spisovatele a ochránce zvířat Heinricha Zimmermana. Od roku 1929 se pak slaví 4. října a v roce 1930 bylo na Mezinárodním kongresu ve Florencii právě toto datum oficiálně přijato jako Světový den zvířat. A vybráno nebylo náhodou, právě 4. října je totiž svátek svatého Františka z Assisi, patrona všech zvířat. A jak se bude slavit v pražské zoo? První setkání proběhne v Africkém domě u hrabáčů. Na řadu pak přijdou tučňáci a žirafy, medvědi a koně Převalského. Těšit se můžete také na setkání u slonů a velkých želv. Odpolední program pak završí krmení luskounů v indonéské džungli a krmení gaviálů indických v Čambalu. Tak v neděli vyražte do pražské zoologické zahrady a užijte si Světový den zvířat. Hezký den přeje Honza Navrátil.
0: Sport.
1: Sportovní víkend nabídne další zápas fotbalové reprezentace nebo 8. kolo hokejové Tipsport Extraligy. Podrobnosti na víkend přináší náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Čeští fotbalisté budou v dalším zápase Ligy národů čelit mistrům světa ze Španělska. Hrát se bude v sobotu od 20:45 na 30-tisícovém stadionu v Oviedu. Češi se budou muset obejít bez Adama Karabce, který si proti Anglii poranil kotník. Na hokejovou extraligu se půjde v neděli, konkrétně na 6 stadionů. Dva zápasy začínají už v 16 hodin. Karlovy Vary Plzeň a Mladá Boleslav Liberec. V 17 hodin hraje Hradec Králové s Vítkovicemi a Olomouc s Třincem. V 17.30 přivítá Litvínov Kladno a o hodinu později uzavře nedělní program Tipsport Extraligy Šlágr kola. Tradiční bitva mezi Dynamem Pardubice a pražskou Spartou.
1: To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půlhodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím o zahrání skladby Jednoho dne se vrátíš k nedožitým 90 na mého otce a zároveň posledního přednosti stanice Lochovice a tramské lokálky Lochovice Zadní Třebáň. Zároveň posílám všem, kdo pracují na železnici nebo jí mají rádi, píše Petr.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila zahrát pro mého prvního tchána a první tchýni dědečka Bohumila a babičku, jeho manželku, nějakou písničku z první republiky, babičce veselou, dědovi taky, byli to dobří lidé. A jestli můžu, byli to v Triegerovi, hřma něco České Lípy.
0: Dobře, tak něco vybereme veselého. Mějte se hezky.
1: Ano, děkuji.

0: kartičky na přání na Country Rádiu.
1: Prosím zahrát přání k narozeninám od Nedvědu našemu Mírovi Loužeckému k jeho dnešním narozeninám s přáním hodně zdravíčka. Míro, máme tě rádi, tetička Jenička. Písnička se jmenuje Všechno nejlepší.

0: Hudebničky na přání na Country Rádiu.
1: Za Alenkou i přestupnou Markétkou cokoliv zahraničního exotického píše a písničku posílá Roman, tak doufám, že Bimbo je dostatečně exotický.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak domluvila jste se do písniček na přání, pro koho to bude?
1: Ano, já vím. Já mám prosbu. V úterý by se bývala dožila 86 let Jitka Vrbová, na kterou moc ráda vzpomínám. Tak jestli by šlo zahrát od ní písničku Ještě spíchata na skále.
0: Dobře, zahrajeme od ní písničku Ještě spíchata na skále za chvilku.
1: Dobře, tak jo, moc děkuji, hezký podvečer.
0: Mějte se hezky, naschledanou.
1: Je taky naschledanou, děkuju.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Do dopravy ještě něco stihneme. Zahrajte nám prosím naši oblíbenou písničku od Františka Kasla, Jak se ti spí, píší Petra a Jára.
2: Jak se ti spí, má lásko, jak se ti tančí oblací, kolik máš snů, splněných přání a kolik znáš tajemství, jak se ti spí.

stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí, a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude kolem nás. A tak se ptám, jak se ti spíš,

a tak se ptám, jak se ti spí. Možná se vrátím,

0: zkusím se zeptat, lásko, vzpomínáš?
1: S Country rádiem na cestách.
2: Máme tu dopravní informace. Na Šmejkalce na D1 jsou problémy i ve směru od Brna do Prahy. Je tam kolona od 27. kilometru, bylo tam porouchané auto. Ve směru do Brna od Prahy je kolona kvůli Šmejkalce už od 10. kilometru. D1, dojezd do Brna, jako obvykle postojíte si zhruba 20 minut. A ještě potom jednou D1 na 311. kilometru, to je mezi Brnem a Ostravou. V obou směrech se pracuje na vozovce a kolona je asi na půl hodiny. A jiná dálnice D11 na výjezdu z Prahy ve směru na Hradec Králové. Na 2. kilometru nehoda několika aut, počítejte s narůstající kolonou od Černého mostu. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio.
4: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
5: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
6: Jo.
5: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
4: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
7: Škoda lásky.
8: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
7: Pívat si s nima a s ní.
4: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: A jsme v druhé polovině dnešních písniček na přání. Naše milé rádio právě v těchto chvílích začíná na naší osadě Orion víkend ve znamení oslav k 35. výročí našeho spolku a osady Orion v Hožďanech u Bechyně. Na zahájení prosíme o zahrání hymny této naší tramské osady, písničky Orion od Tomáše Bartouška kapely Paralela. Moc děkujeme, píší za všechny orioňáky Pája, Kráča a Masák. Tak to bude první písnička, ta druhá. Zahrajte prosím pro moji milovanou sestru paní Lenku Trnkovou písničku Lenka od Petra Spáleného. Sestřičko, doufám, že ti písnička udělá velkou radost a dobrá nálada tě neopustí. Vydrž, vydrž, píše a písničku posílá Irena.

0: Hudičky na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice, prosím o javorový list pro kamarádky Evu, Laďku, Janu, Blanku a také pro mě, velké ahoj, píše Marie. A druhá prosím zahrát od gentlemanů Naše máma pro radost, píše Zdenka.

na podzim listí žloutne pod klembou javorů. Mlha se krajem táhne od paskvy jezerů.

0: javorovej
1: list. Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Chtěl bych zahrát písničku od Martyho Johnsona Houpavá z alba Všem holkám pro kamiončku Majku. Majdi, poslouchej poctivě refrén a hlavně takto se mnou zkus, však ty víš, píše Carlos.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, místy až jasno, mohou se objevit slabé přehánky. Na teploměru je od 20 do 24 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty opět 20 až 24 stupňů.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, před námi zpravodajský souhrn. Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky je plukovník Martin Legner. Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil mandát. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48. Nový úsek chtějí zprovoznit na přelomu let 2028 a 2029. Žirovnice se loučí s tradiční výrobou, jejíž kořeny sahají až do předminulého století. Tamní továrna bude do budoucna produkovat už jen automobilové díly, které v posledních letech tvořily páteř produkce. Výrobní halu teď opouštějí poslední knoflíky. V Česku se nejlépe žije v Turnově. Vyplývá to z aktuálního indexu Prosperity. Turnovsko se na předních příčkách žebříčků umisťuje dlouhodobě. Správa železnic postaví v Nýřanech na trati z Plzně do Německa novou nádražní budovu. Nabídne cestujícím zázemí s čekárnou, pokladnami a obchodem. Na jihu Čech začnou od příštího roku fungovat dvě nové ambulance očních lékařů. Obě budou v Českých Budějovicích. Do ordinací přijdou dva noví lékaři. Dnešní poslední zprávy jsou u konce. Hezký zbytek dne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci i tulačky, dobrý den. Dneska nás pozval pan Michal Hapala z Hranic na Moravě na Maršálkův dřevěný větrný mlýn v Partutovicích. Ten se nachází zhruba 400 metrů jihovýchodně od obce Partutovice, které leží lehce severně od Hranic na Moravě. Jedná se o celodřevěný mlýn takzvaného německého typu, který byl postaven v roce 1837. Jeho stavitel je neznámý. Zhruba ve druhé polovině 19. století byl mlýn přestěhován z protějšího kopce, kde byl původně postaven, na své současné místo. V roce 1897 získali mlýn i s přilehlým stavením do vlastnictví Benedikt a Terezie Maršálkovi. Od té doby se o mlýn starali a starají pokračovatelé jejich rodu. František Maršálek, nejstarší syn, v mlynářském řemesle pokračoval. Mlynářství už ale nebylo jeho jedinou obživou, protože pracoval i v kamenolomu. Během druhé světové války byl v rámci vládního nařízení mlýn zapečetěn. Po válce František Maršálek činnost mlýna obnovil, ale již neměl takové využití jako dříve. Mlelo se spíše sporadicky, a to především pro dobytek. Kroupy a mouka se připravovaly zcela výjimečně. František Maršálek přenechal mlýn své dceři Marii, provdané Kandlerové v Počtátě, která jej předala svému synovi Janovi, který se jako pravnuk Benedikta Maršálka stará o mlýn dodnes. Mlýn má zachovalé vnitřní zařízení a je plně schopen provozu. Je v něm soukromé muzeum. Není běžně přístupný pro veřejnost. Současný vlastník ho zájemcům rád zpřístupní k prohlídce, nejpozději však hodinu před setměním. V kiosku u mlýna si také můžete dát občerstvení. K zakoupení jsou tam i suvenýry. Další podrobnosti o Maršálkově dřevěném větrném mlýnu v Partutovicích hledejte například na webu brouzdák.cz. Panu Michalovi Hapalovi alias Mechimu z Hranic na Moravě velmi pěkně děkuji za skvělý tip na toulání. Pěkný den přeje a loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: prem a pak to sežerem. Přeji pěkný páteční podvečer u čaje o 6. Jedním z tradičních receptů z mletého masa je chili con carne. A já mám pro vás opravdu originální recept. Na 4 porce budeme potřebovat 0,5 kg mletého hovězího. Je dobré, když je tam tak 20% tuku, aby bylo pěkně šťavnaté. Lžíce dobrého oleje, jednu cibuli, jednu papriku červenou, několik stroužků česneku, lžíci sušeného čili, lžíci mleté sladké papriky, lžíci mletého římského kmínu, 300 ml vývaru, může být i z masoxu, ale když to bude pěkný, dobrý vývar, bude to lepší. 400 gramů konzervovaných rajčat, to je většinou váha v jedné plechovce, asi tak 0,5 lžíce drhnuté majoránky, červené fazole v tomatě, v konzervě, úplně klasika, sůl, pepř, 2 lžíce krupicového cukru nebo 2 kostičky tmavé čokolády. Nakrájejte oloupanou cibuli na kostičky, papriku nasekejte na centimetrové kostky, oloupejte a nakrájejte česnek, pánev rozehřejte, orestujte cibuli, pak přisypte česnek, kostičky papriky, chili, sladkou papriku a římský kmín. Orestujte jenom krátce, aby nám nezhořknul ten česnek, přidejte mleté maso a rozmělněte ho, asi 5 minut rychle míchejte, aby se rozpadlo. Nalijte vývar, přidejte sekaná rajčata, majoránku, cukr, sůl a pepř. Na závěr přidejte rajčatový protlak, promíchejte. A nechte to tak 20 minut minimálně probublávat. Nakonec přidejte slité fazole, anebo pokud jsou v tomatě, tak s tím nálevem, a tak 10 minut prohřívejte. Potom už jenom odklopte a nechte chili con carne aspoň 10 minut odstát, aby všechny chutě krásně promluvily. No a kdo může a chce, tak může právě experimentovat i s tou čokoládou. Dobrou chuť a krásný víkend s Country Rádiem.
1: Posloucháte Čaj o 6.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tramvajové výluky v Praze a v Ostravě nejenom na víkend. V sobotu a v neděli se nebude jezdit mezi vozovnou Motol a sídlištěm Řepy. 9:10 bude končit u vozovny Motol, 16:00 na Kotlářce a v neděli dokonce odpoledne bude končit na Kotlářce všechno. Jedna dlouhodobější výluka začíná o víkendu. Z důvodu instalace železničního mostu dochází od soboty 3. října do neděle 18. října k přerušení provozu tramvají v úseku na Kníže Smíchovské nádraží. 12 a 15 budou končit na Knížecí, 5 pojede od centra přes Vítoň a Dvorecký most, 20 od centra z Anděla do Radlic a budou zavedeny 2 nové linky, 32 Smíchovské nádraží Slivens a 40 Smíchovské nádraží sídliště Modřany. A ještě Ostrava. V sobotu mezi 6:25 a 16:50 nebude jezdit tramvajová linka číslo 5 a v sobotu a v neděli z důvodu opravy kolejového přejezdu na ulici Ruské dojde ke změně dopravy tramvajových linek 2 a 12. 2 a 12 budou vedeny přes zastávky Palkovského a Nová Ves Vodárna. Tolik tedy víkendové výluky v Praze a v Ostravě v tramvajové síti. Šťastnou cestu!
0: Country Radio. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rostě Čapek. Dnes vám představíme jeden z projektů banjisty Davida Bendy, nazvaný Sebastelar. Žánrově se nejvíce řadí k newgrassu, tedy k moderně pojatému bluegrassu, který do sebe přirozeně vstřebává vlivy country, folku, rocku, jazzu, ale i dalších hudebních žánrů.
2: V roce 2020 se David Benda stal světovým šampionem ve hře na pětistrunné banjo v soutěži World Virtual Bluegrass Banjo Contest. Davidovy kompozice jsou mozaikou spojující bluegrass, rock, jazz, folk a world music. První písnička, kterou nám David Benda a Sebastelar zahrají, se jmenuje Bůh anebo Karma a vybrali ji speciálně pro posluchače country rádia pro její country nádech.

0: Kapela David Benda a Sebastelar vznikla v roce 2023 a kromě Davida v ní hrají houslista Honza Bláha, Jiří Válek, jehož primárními nástroji jsou kontrabas a baskytara, ale ovládá i hru na kytaru, banjo a mandolínu. Čtvrtým členem kapely je bubeník Marek Sáblík.
1: Písničku Zápal v duši vydali v únoru letošního roku ve spolupráci se studiem 192 a Chrisem Schutem, který se podílel na nahrávání a do skladby natočil kytarový part.
0: Na další setkání s vámi a další bluegrassové tipy se těší Iva Čapková a Rostě Čapek.
2: Ahoj!

0: Tantry pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Předjíždění patří mezi nejrizikovější manévry na silnici a právě při něm vzniká velké množství vážných dopravních nehod. Český zákon o provozu na pozemních komunikacích proto jasně stanovuje pravidla, která musí řidič při předjíždění dodržovat. Řidič smí předjíždět pouze tehdy, pokud má dostatečný rozhled, potřebný prostor a zároveň nikoho neohrozí a neomezí. Předjíždět se nesmí například před nepřehlednou zatáčkou, horizontem, přechodem pro chodce nebo železničním přejezdem. Zakázané předjíždění je také tam, kde to nedovoluje dopravní značení. Před samotným manévrem je důležité zkontrolovat situaci před vozidlem i za ním. Mnoho řidičů zapomíná na pohled do zpětných zrcátek a zejména na kontrolu mrtvého úhlu. Stejně důležité je včasné zapnutí směrového ukazatele, aby ostatní účastníci provozu jasně věděli, co se chystáte udělat. Při rozhodování je dobré myslet i na stav vozovky, hustotu provozu, počasí a neopomenout ani výkon řízeného automobilu. Velkou chybou bývá podcenění rychlosti protijedoucích vozidel. Auto, které se v dálce zdá být bezpečně daleko, může během několika sekund být nebezpečně blízko. Řada nehod tak vzniká kvůli netrpělivosti a zbytečnému riskování. Řidič by měl při předjíždění vždy zrychlovat plynulé a s dostatečnou rezervou. Po dokončení manévru je nutné se co nejdříve bezpečně a ohleduplně zařadit zpět. Důležité je zachovat klid, trpělivost a nikdy zbytečně neriskovat kvůli několika ušetřeným minutám. Zvláštní pozornost vyžaduje předjíždění nákladních vozidel, autobusů nebo zemědělské techniky, protože jejich délka prodlužuje dobu potřebnou k bezpečnému dokončení manévru. Řidič by nikdy neměl předjíždět pod tlakem ostatních motoristů ani riskovat při nejistém rozhledu vpřed. Jezděte tedy především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Krásný podvečer, milí posluchači, další povídání o koních začíná. Zdraví vás Milan Schmidt.
2: A Bára Hejhalová.
1: A jak vidím, tak Bára dnes přivedla koníka, který patří na jeden řecký ostrov, kam se vydáme. A asi bychom tam čekali spíše kozy, ovce, osly než koně, ale přesto tam po staletí údajně žije malé plemeno, které se dokázalo přizpůsobit místnímu podnebí i poměrně chudé krajině. Takže Barunko, povídej, kdo to je? Kdo je naším dnešním hostem?
2: Naším dnešním hostem je skyroský pony, který pochází z řeckého ostrova Skyros v Egejském moři. Je to malý, velmi odolný kuň, který je považován za jedno z původních evropských plemen.
1: Tak Baru, minule jsme tady měli také malého koníka, ale tenhle na první pohled zaujme svou malostí. Bych řekl, ne velikostí, ale malostí. Je opravdu tak malý?
2: Ano, v kohoutku většinou měří přibližně 100 až 120 cm. Má zavalitější postavu, kratší nohy a poměrně velkou hlavu. Přesto rozhodně nepůsobí jako hračka, je to odolný a houževnatý koník.
1: Možná to je odpověď, ale také na místě je i otázka, jak se tedy dokázal uživit na ostrově, kde nejsou podmínky zrovna jako na nějakých bohatých pastvinách.
2: No a právě v tom spočívá jeho síla. Skyroský pony je velmi nenáročný a dokáže využívat i skromnou vegetaci. Je přizpůsobený horkému a suchému podnebí a dlouhodobě zvládal podmínky, ve kterých by ostatní plemena měla velké problémy.
1: Jakýhle koníci na Skyrosu žijí? Žijí tam společně ve stádech?
2: Tradičně se na ostrově vyskytovali v menších skupinách a část roku mohli žít poměrně volně. Jejich život je tak spojený nejen s lidmi, ale také krajinou samotného ostrova. Takže někdy pracujou a někdy odpočívají.
1: I když si říkala, že jsou pracovití, tak si taky říkala, že mají často 100 cm v kohoutku. To opravdu vypadají jako hračka, i když s tím asi nesouhlasíš. Takže asi nebyl určený úplně k těžké práci.
2: Nebyly. Historicky byly využíváni například jako pomocníci v zemědělství nebo při přepravě menších nákladů. Díky své velikosti a klidnému charakteru se dnes můžou uplatnit také při práci s dětmi.
1: Malý kůň k malým dětem.
2: My máme ještě menší, my máme 80 cm.
1: Tak to už jsou pro mimina. No a teď se pojďme podívat na dopis. Proč koně někdy stojí s jednou zadní nohou úplně uvolněnou, ptá se Tomáš.
2: Tak to je úplně normální. Kůň tak odpočívá a část váhy přenese na druhou zadní nohu. Po chvíli nohy jednoduše vystřídá, takže když vidíte koně stát na třech, většinou jenom relaxuje.
1: No, kdybyste viděli mě stát na třech, tak to nebude moc relax, ale pravda, znám to dobře, třeba protože při moderování rád stojím a opravdu si taky nohy odlehčuju, ale to mi řekni teda, proč si nelehne ten kuň, oni normálně můžou ležet, ne?
2: Můžou ležet, ale oni vlastně leží přerušovaně. Nikdy nedokážou spát celou tu dobu v kuse, ale musí přerušovaně, protože jsou nejzranitelnější v leže. Takže oni částečně relaxují i v tom stání a tím pádem, když tak můžou před predátorem vlastně prostě. Uteču.
1: Uprchnout.
2: Tak.
1: Řekni nám, kde můžeme koně vidět o tomto víkendu.
2: O víkendu 2. až 4. října čeká milovníky koní několik zajímavých akcí. V sobotu se na zámku Kačine uskuteční Koně na Kačině, kde uvidíte různá plemena, jezdecké ukázky a také Hubertovo jízdu. Ve Zduchovicích pak vyvrcholí český skokový pohár velkým finále. No a pokud si chcete užít koně trochu jinak a vyrazit s celou rodinou, přijďte v sobotu na naší sobotu u minikoní v Přehvozdí. Čekají vás minikoníci, vzdělávací park a také expozice.
1: Více na
2: www.minikoně.cz.
1: A já dodávám, mají v kohoutku jen 80 cm.
2: Někteří i méně.
1: Někteří i méně. Tak děkujeme za informace. Hezký večer vám přejeme. Loučí se Milan Schmidt
2: a Bára Hejhalová.

tady čekám, tak jako když jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe sponou z tvých hlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padají

0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny. Stařičký šerif v ušlíně prdlku poláhlý vztah. A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
1: Prosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
2: Country Radio. Velký výprodej CDček jde do finále. Trumpská muzika, folk a hlavně česká i americká country za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclimb.cz.

0: Lenka Plačková.
1: Lenko, víš to, že máš na levý jedničce kas?
0: Co kecáš, já mám trojky.
1: Já vím, já mám ale na mysli kas na tvým zubu. Na jedničce, vlevo, nahoře.
0: Prosím tě, kde by se mi tam vzal kas? Chodím k zubařovi pořád na kontroly.
1: Tak si vyndej zrcátko a podívej se.
0: A jo, počkej, a jo, a jo. To není kas. To je kousek houby. Měla jsem k snídani praženici, ale už je to pryč.
1: Ty jsi byla na houbách, jo.
0: Jo, já miluju chodit na houby. Hele, víš, koho jsem nedávno v lese na houbách potkala?
1: Ne, koho?
0: Ale to nikdy neuhodneš.
1: Tak jinýho houbaze, ty vole.
0: Samá voda. Hádej, to neuhodneš, kdyby jsi se zbláznila.
1: Tak koho teda?
0: Hitlera.
1: Nehalucinovala si náhodou?
0: No, snědla jsem předtím nějakou malou houbičku. Asi byla nějaká halucinogeň.
1: Tak to teda určitě. A co ti říkal Hitler, prosím tě? Nezeptala jsem se třeba na současnou politickou situaci?
0: Zeptala a byl nadšenej. Spojený státy evropský. To, že prej chtěl taky, ale že mu to nějak neklaplo, nebo co?
1: Pojď, prosím tě, obrátíme radši list. Politika do country rádia nepatří, že? Vrátíme se radši k těm houbám. Hele, víš, že houby se nepovažují za rostlinu?
0: Fakt? A co to teda je? Jako věc? Nebo osoba? Hele, učili jsme se přece ve škole, že všechno se dělí na osoby, rostliny a věci.
1: Milá Leničko, houby se považují za druh plísně.
0: Houby jsou druh plísně, fuj. No tak to už je teda mezi potraviny nebudu vůbec dávat. Ale kam teda? No asi mezi boty. Svůj ke svému.
1: Nebuď nechutná, pust radši písničku.

0: Milí posluchači, dneska jsme si pro vás připravili opravdovou lahůdku, protože jsme si na vás pozvali právníka. A je to teda nejen právník, ale dokonce hudební skladatel, baskytarista, kontrabasista Vít Fiala. Dobrý den, víte.
1: Dobrý den.
0: Děkujeme, že jste dorazil a my jsme si taky říkali, že bychom si s vámi popovídali o našem kolegovi, vašem dlouholetém kamarádovi Vítěvi Markovi, který nás tenhle měsíc opustil. Ale nejdřív trochu o vás. Vy jste teda, co jste srdcem nejblíž, právník nebo hudební skladatel?
1: No, já jsem srdcem, mě to víc táhne k hudbě, protože jako právník, sice jsem to

0: mě dostudoval, ale závěr mám ten celoživotní, že dobře vychovaný člověk v podstatě právo nepotřebuje. Protože nekrade, nevraždí a v občanskoprávních věcech se domluví s kýmkoliv.
1: Vy jste optimista, ale vy jste začínal na poště, že jo? To mě zaujalo. O ne teda jako pošťák, ale prostě to byl jste na ředitelství právník na poště.
0: Ano.
1: A co ale takhle může se jako na poště právně stát, že vám někdo odevře psaní?
0: To se netýkalo poštovní činnosti, ale to byla oddělení pro výstavbu pošt a já jsem dělal ty právní věci okolo stavebního řízení.
1: A kdy teda přišla ta první myšlenka, že už je to přeci jenom pár let, jste ročník, jestli to můžu říct 43, to znamená jste o rok mladší než Ivan, ano. Takže už je to pár let, co jste poprvé set někde profesionálně už jakoby do nějaký kapely, tak kdy se to stalo, že jste si najednou řekl na poště a dost? A jdu hrát.
0: To jsem si řekl už dávno, protože my jsme měli takzvané po škole takzvanou povinný nástup do práce a to trvalo 5 let, jsem měl umístěnku takzvanou, tak jsem 5 let pracoval na té poště, ale vedle toho jsem dělal hudbu, takže hlavně na škole jsem byl velmi oblíben mezi spolužáky, protože jsem na rozdíl od nich měl celkem dost peněz, protože jsem chodil hrát.
1: To je u muzikanta nevídané.
0: Rádi mě zvali na pivo. Jsem to potom všechno zaplatil.
2: Jste se to zaplatil.
1: Jenom, aby naši posluchači věděli, tak vy jste opravdu jako doprovázel a pracoval s lidmi, jako byla Pilarová, Hegerová a tak dále. Fakt velký český jména. Možná, že countryovýmu publiku nejste tak znám, ale jazzovýmu velmi, aby bylo jasno tady, jako u ohně. U nás.
0: Ano.
1: A vy jste teda ale začínal jako na klavír. A prej jste si řezal prsty, abyste nemusel na ten
0: ano.
1: klavír.
0: Mezi 10. a 14. rokem mě rodiče posílili na klavír. A mě to dost nebavilo, tak jsem dělal to, co jste říkala.
2: A pomohlo to, nebo jste zakrvácel klávesy?
0: Ne, a hlavně můj nástup do hudby byl na takzvané 11letce, což byl místo gymnázia, kdy jsme nastoupili do 9. třídy ve 14 letech a měli jsme na matematiku profesora Nedvěda, který kromě výuky matematiky byl jako hudebník.
2: No, a toho známe, ne? Honza Nedvěd, nebyl to.
0: To nebyl Honza Nedvěd.
2: To nebyl, brácha.
0: A jeho zajímavá záležitost byla ta, že hned na začátku toho školního roku přišel do třídy a říkal, já vás budu učit matematiku, ale budem dělat taky hudbu. Kdo na co hraje? Tak se všichni přihlásili někteří. Václav Týfa, třeba z trompetista od Gotha, ten se mnou chodil od 6 let až do maturity, do třídy. Tak se přihlásil, že hraje na housle, zase někdo na něco. A pak se ptal mě, na co hraju. Já jsem říkal, no, trošku na piano. Budeš hrát na basu. Takhle mi určil.
2: Zítra na basu.
0: No a s tím Václavem Týfou jsme si řekli, že bychom mohli udělat Dixieland, takzvaný.
2: Kladenský to byl
0: ano,
2: tady.
0: Tak on řekl, no tak já se naučím na trompetu. Předtím hrál na housle výborně. Já se naučím na trompetu a já jsem říkal, no tak já se naučím na klarinet. A na saxofon. Tak jsme si to takhle rozdělili a pak jsme měli ten Dixieland asi 10 let.
1: Tak kde jste se naučil, jako to není tak jednoduchý si vzít ten plátek a aby vůbec vyšel nějaký tón.
0: Chodil jsem do hudebky.
1: Chodil jste do hudebky.
0: A já vždycky říkám, než chodit do hudebky a dlouho se na ten nástroj učit, tak je lepší to hezky zahrát.
2: A udělali jste konkurs na zpěvačku rovnou?
0: Ne. To je další věc, že v jazzu, na rozdíl od jiných oblastí, panuje takzvaná promiskuita, která na rozdíl od jiných oblastí pozitivním jevem v jazzu. Každý hraje s každým a je to tak dobře.
1: Vy jste ale někde říkal, že pro vás byly zpěvačky šťastným osudem. Ale to mě nějak teda nehraje, protože když si kurz vzpomenu na Víťu, co on takhle povídal, a vůbec všichni muzikanti o zpěvačkách, já si pamatuju, že byla nějaká historka, nebudu říkat kdo, ale někdo šel po Karlově mostě, byli to dva muzikanti, potkali nějakého zpěváka, ten jeden z těch muzikantů ho pozdravil a ten druhý mu řekl, co ho zdravíš, veď je to zpěvák. A tak jsem si vždycky myslela, že v jazzu jako ten zpěvák je opravdu ten jako brán jako poslední z posledních.
0: No já chci říct jednu větu, kterou teďkon v tom vyšším věku poměrně často říkám, že se sejdeme někde s kolegama, s muzikantama a oni si začnou vyprávět, jak je bolí žaludek a jak je bolí v zádech. Tak já chvíli poslouchám a pak řeknu, no před 20 lety jste se furt ještě bavili o ženských a ty se bavíte o nemocech. No. On řekl, jo. Tak já vám navrhuji takový kompromis, tak pojďte se bavit o ženských nemocech.
1: No tak to bych tam nechtěla být. Že bych něco chytla.
2: Tak možná teď už jako k tomu není co říct, no.
0: Asi ne.
1: Prosím vás, ale vy jste taky skladatel.
0: Ano.
1: Vy jste skládal scénickou hudbu, jazz a napsal jste k tomu i takovou knihu, která mě velice zaujala, hlavně ten její název.
2: Jak se dělá jazz?
1: Ne, jak se dělá jazz. Skladatelem rychle a jak se to přesně jmenuje?
0: Skladatelem snadno a rychle.
1: Snadno a rychle, prosím vás. Skladatelem snadno a rychle. A teď vy tam máte 70-stránkovou knížku, neříkejte mi, že i třeba blbec jako Plačková si přečte 70-stránkovou knížku a stane se skladatelem snadno a rychle.
2: Samozřejmě, že jo?
0: Ono je to jednoduchý. Nejlepší je nic jako nestudovat.
2: Jo,
0: prostě přesně. Hezky to napsat a je to, že?
2: Co mě podívej. No. Víš, na kolik já jsem hrála už v jazzových festivalech.
1: No, to je
2: pravda. A vystupuju tam s písničkou Kuře krákoře, což je nejznámější jazzová písnička v Čechách. No.
0: A já se musím pochlubit, že jsem nejhranější autor na světě, protože jsem vymyslel kompoziční metodu na bázi Morzeovy abecedy. Čili na celém světě třeba i dneska na mnoha místech se hraje moje SOS blues, který je sekira, o náš pán, sekira, o náš pán, sekira a tak dále. Jenže oni, ty potápějící se lodi, to hrajou jenom tu melodii bez doprovodu. No.
2: Ježiši.
0: Tak já nežaluju pro neplacení autorských honorářů.
2: To se dejte patentovat, to vám přijde peněz.
0: A pak jsem taky složil další, který se taky často hraje, to se jmenuje Hoří blues. To je rytmická hraje. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Hoří. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Hoří. A tak dále. To se taky hraje denně.
1: To bych zrovna nechtěla, aby mi zahráli.
2: Tak nepustíme si něco veselejšího. Vybral jste si něco, co byste chtěl pustit
0: mě
2: tady?
0: Mně tohle připadá docela veselý.
1: Ne, tak dobře, tak to pustíme.
3: Podzim s Country Rádiem.
4: On piano, Zdeněk Kaluš. On bass, Vít Fiala. On drums, Vladimír Žižka. Jazz in Duketown, we want to thank you all and we will meet again.

0: Milí posluchači, nejste na rádiu Jazz, jste na Country rádiu a naším dnešním hostem je vynikající jazzman, především Vít Fiala. Víte, co nám to teď hrálo?
1: To bylo zajímavá záležitost. My jsme Jiří Stivín, s kterým jsme nikdy předtím nehráli, vyzval naši kapelu, která se jmenovala Jazzíček, a kde Vítěz Marek byl členem, Zdeněk Kalhous, Láďa Gerendáš, Vladimír Žižka a podobně.
2: Jste všichni, kromě Ivana Mládka, tam byly členy.
0: Ne, Žižka nehrál s Benjo Bendem.
1: To byl šestičlenný orchestr a o nás vyzvali, jestli bychom s ním nejeli. Bylo to v roce 1989 v květnu do Holandska na festival. Tak jsme řekli, že jo. A když jsme tam přijeli, tak náš zvukař řekl, kucí, tady v tom myšpultě je kazeťák, nechcete to natočit? Tak jsme řekli, no jak to natoč, nám je to jedno. Takže on natočil to naše vystoupení, kde je Jiří Stivín a naše kapela, která dohromady jsme předtím nikdy v životě nehráli.
2: Ani potom?
1: Ani potom. Možná, že potom, já už si nepamatuju. No a potom ta nahrávka, to vyšlo na CDčku, bez zkoušky předchozí, bez ničeho.
0: A takhle se přece dřív vždycky natáčelo, když ano. Ještě muzikanti uměli hrát, jo. Ano. Tak se řeklo jenom, v čem to je, hrálo se. Dneska ano, na to potřebují tisíce mašin, že hrajou jen dva akordy. Všim jste si to?
1: No, nevšim.
0: A pustíte si ještě vůbec takhle jako muziku, nemyslím teda asi jazz, ale jako, že byste vydržel třeba poslouchat nějaký český rádio?
1: My, profesionální hudebníci, milujeme mluvený slovo, to je tak nádherný.
2: Nebo ticho, zpěv ptáků.
0: To znám, já si taky
2: Já taky, u nás v autě je zakázáno pouštět jakoukoliv hudbu.
0: Ano. Protože tam furt mluví Šindelářová, takže to no. Stačí.
2: No, ale my máme filozofický koutky vždycky. Lenka no. Spustí Šindelářová a zasvěcuje nás do světa filozofie.
0: A Paprik. A Rajčat.
1: Ano, ano, ano.
2: Ostatní se snaží spát.
0: My jsme se viděli teď vlastně v létě, ne letos snad, ale loni jsme hráli na festivalu, který pořádáte vy asi taky, že jo, se synem.
1: Ne, lépe řečeno takhle vzniklo, syn to jsme pořádali s Evou Pilarovou.
0: S Evou Pilarovou, ano.
2: Jazzové dny, Dubán domov.
1: A od roku 95. A vzhledem k mému věku jsem požádal svého stejnojmenného synka, aby už to organizoval on. Protože už mě nebaví volat muzikantům a tak slibovat jim honoráře. Tak on to dává dohromady.
2: No ale pořád to teda každoročně to běží. Ano. Tyhle ty jazzový dny. My jsme
1: letos to byly 32. ročník.
2: My jsme tam byli loni, ale letos jste nás nějak vynechali.
0: Tak Vítě už není, tak už to nešlo.
1: No, já vždycky říkám, zveme vás na jubilejní 30. ročník plus 2.
2: Jo, jo.
0: No tak, kdybychom se teda k tomu Vítěvi konečně pořádně dostali, pamatujete si, kde jste se seznámili?
1: Je to dávno, nepamatuju, ale zase jsme někde spolu hráli a
2: takže až jako dospělí prostě.
1: Ano, ano.
2: A v nějakém teda, v
1: nějaké jazzový sekci. Že jsme někde spolu hráli.
0: A a bylo to v rámci jako už nějaký kapely jako Jazzíček nebo úplně ještě někdy dřív?
1: No jak říkám, v tom jazzu panuje promiskuita, tak jsem s ním někde hrál a nevím, jestli to byla kapela nebo
2: no, náhodně. A vy jste z Vinohrad, Vítě Marek byl taky na Vinohradech jednu dobu bydlel, tak že byste se jako stýkal jako kamarádi na Vinohradech?
1: No, my jsme neměli nějak potřebu se kromě té hudby nějak
2: zbytečně potkávat.
0: Jste se potkávali dost často v rámci té hudby.
1: Ano, ano.
0: A když si vzpomenete teda jaký seskupení pro vás bylo jako s tím Vítěm takový nejzábavnější? Nebo nejvíc jste se těšil na to hraní?
1: To byl už ten jmenovaný Jazzíček, ano. A já vždycky říkám, že jazz se nedá naučit, jazz se musí pochopit. A to Vítě Marek pochopil velmi dobře, protože nejdůležitější věc je takzvaný timing. To znamená, že prostě hraje ten člověk ty správný čtyři, což v jiných národech, než je Amerika, kolikrát bývá trošku problém.
0: To jste řekl velmi kulantně.
2: No a ono právě, když se to trošku rozsype, tak z toho vznikne ten jazz, ne? No,
1: tam nejde o to rozsypání, tam jde o to, že se chvíli hraje volněji, chvíli rychlejší a podobně. Ovšem naštěstí, když třeba v Česku je ten jazz americký trošku po Česku zmršený, tak se to kolikrát víc líbí, než když je to zahraný správně. No.
0: Češi jsou takzvaný sokolové. Ano. Všim jste si to?
1: Ano.
2: To znamená co? Jako?
0: No sokol, na první všechno.
1: Ano.
2: Jo,
1: a dokonce je jeden vtip, kterýmu se smějou jenom muzikanti. Jestli vám
0: mraky.
1: Můžu říct. Černoch s manželkou přijede do Vídně a jdou do kavárny, sedějí u stolu, pijou kafe a tam chodí okolo nich číšník a roznáší kafe jiným hostům a píská si štrauzové valčíky. A ten Černoch chvíli poslouchá a říká, ty stará, to je úžasný, jak ty bílí fantasticky cítějí ty tři. A laici se tomu nesmějou, smějou se tomu jenom muzikanti.
2: Já se nesmějou.
1: No. Protože my obdivujeme ty Černochy, jak třetí ty čtyři.
0: Jo, jo. A Valčíček ne.
2: Já zase vím vtip, jak jazzman začíná skladbu, řekne klukům. Tak kluci, na tři. Raz, dva, tři. A.
1: No, já vám ještě řeknu dva svoje vtipy, které se mi osobně i mně líbějí, že to se taky asi možná nezasmějete okamžitě, až to dopovím. Dva muzikanti stojí na ulici a vedle nich kousek dál taková stařenka zametá chodník. Oni ji pozorujou. A pak ten jeden muzikant říká, a pořád ještě baví tenhle ten job tvoju mať?
2: Ne, já to nechápu. Já nejsem muzikant.
1: No, představte si slovo job napsaný foneticky.
2: Jo.
1: Job tvoju mať,
2: jo,
1: což je...
2: Ok, nějaký jiný.
1: A ještě tomu budete snad rozumět zase dva muzikanti.
2: Jaký méně intelektuálský?
1: Tenhle ten není moc intelektuálský. Stojí vedle sebe a tedy neříká. Ty sečmo, ale musím ti říct, že ten WC Handy je pěkný hajzl.
2: To je strašný.
0: Tak dobře a půjdeme dál. Když se vrátíme k těm zpěvačkám, když se našel tohle téma ženský, tak která z těch
2: jako
0: zpěvaček,
2: můstek,
0: který jste doprovázel, to byla, že jo, až do smrti Pilarová, jste jí ve celou kapelu, předtím Hegerová, Rengdo, všechno. Která z těch českých zpěvaček byste řekl, že opravdu uměla swingovat?
1: No, já nerad dělám...
0: A nelžete?
1: Já nerad dělám v hudbě pořadí.
0: Ne pořadí.
1: Ale musím
0: prostě
1: říct, že Eva vás... Pilarová byla vynikající zpěvačka. Není teď moc jako pouštěná, že by ji vysílali a podobně. Byla vynikající a není pouštěná pravděpodobně, protože ten big beatový nebo rockový způsob muziky u ní byl pouze částečně. Hodně se věnovala i kde to mělo swingový podtext. A taky musím říct v této souvislosti, že hodně se teďkon říká, hrál se tam jazz a dokonce i swing. Jako kdyby to byla nějaká jiná hudba, že tam swing je součást jazzu. Že?
0: Ano, je to tak. Poučíme tady prostě dneska
2: chudáky naše
0: posluchače o jazzu. Ano. Budeme v tom pokračovat a teď si pustíme...
2: Co jste si pro nás připravil za další bombonek?
1: Když jsme se bavili o té výborné zpěvačce Evě Pilarové, s kterou měl jsem to potěšení působit delší dobu, takže bychom zahráli jednu hezkou písničku, kterou krásně naspívala.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Posloucháte Hovory z Loun. Country Rádio.
1: Tak to byla písnička v podání Evy Pillerové, kde hrál i náš dnešní host Vít Fiala. Pane Fiala, vy jste tady hrál teda na kontrabas v téhle skladbě?
2: To už si nepamatuju. Nebo na baskytaru.
1: A nebo na baskytaru. A jak dlouho teda jste se věnoval tomu studiu na tu baskytaru, než jste začal nahrávat?
2: No já vždycky říkám, že studovat nástroj není potřeba. Lepší je to hezky zahrát. No.
3: Tak to mi vždycky říkáte, ale jako, když prostě to je to nějaký, většina lidí je levejch na to.
2: No přitom je to velmi jednoduchý. Stačí zmačknout tu stranu a brnknout, že jo?
3: Ale ono to tak teďka dost dopadá. Všim se si, že ty dnešní kapely vlastně neumějí skoro nic, nemusí umět nic. Stačí jenom velká výprava, ohně, světla, pořádný řev, hadry, vlasy, prostě originalita takováhle, ale o hudbě vůbec to není.
2: No, to mám ve svých zásadách profesionála, že publikum nepozná chybu nebo něco, že to falešní nebo tak, pozná jedině, když umělec se tváří nejistě.
1: Jo.
2: A když nedá na tváři znát nejistotu, tak
1: to takhle má být.
2: Takhle prostě to má být. Já dělám takhle celý život.
3: A my když teda, my samozřejmě máme tady k dispozici ten váš nekonečný seznam, je, kdy se stane z amatéra profesionál. A ano. Jako první je tady, když se netěší na vystoupení, ale na cestu domů.
2: Ano, to přetrvává.
3: Ano, nebo když se těší na pódium, protože je to pro něj nejklidnější místo po celodenním schonu.
2: Ano, no, když...
3: To si nemyslím, hejte s tím nesouhlasím, já si myslím, že profesionální muzikanti mají docela jako pohodu, až když jdou na ten kšeft, tak je to jako taková nepohoda, ne?
2: No zase, proč by měli mít trému nebo být nervózní, když dělají něco, co je baví nebo zajímá celý život, že jo?
1: A kam ty lidi přišli a zaplatili peníze, aby je viděli, že
2: ano,
1: ať už udělají cokoliv.
2: Ano.
3: Mně se nejvíc líbí, to se hodně týká banjo bandu, že když na oznámenou zkoušku vznese dotaz ten muzikant, zda se to týká všech anebo jen těch, co to potřebujou.
2: To já taky říkám často.
3: To trefné.
2: Já taky říkám často.
1: A to jste tenhle ten soubor těch pravidel nebo pouček, to jste se sbíral nebo vymyslel?
2: Ne, to jsou celoživotní zkušenosti.
3: Já bych ještě přeci jenom něco tady uvedla, to jsou tak dobrý věci, jakože muzikant z amatéra se stane profesionál, když dojde k závěru, že čím horší muzikant, tím musí být lépe oblečený, aby alespoň něčím zaujal.
2: No, to je pravda, taky. To je taky pravda.
1: No a vy teď teda, koho se teď nejradši poslechnete, když třeba byste měli na nějaký koncert teď nějakého současného jazzového tělesa, tak na jaký byste šel?
2: No tak to radši zůstanu doma a pustím si 24. No.
1: Dobře, ale to jste měl říct, že jo, na Ivana Mládka.
2: No to ano, ano, samozřejmě. Ivane, omlouvám se.
3: No, já si tady, pardon, pročítám dál ty vaše, to je
1: rady.
3: Takovej...
2: Bluffy.
3: To, ne, je to vynikající. Je tady třeba, my máme dost problém často se zvukařema, protože nikoho nevozíme, vždycky si říkáme, tak jsme kapela, která přeci jenom nepotřebuje nějaký extra jako aparát k tomu nějaký subwooferový, bedny, metrový a tak dále. A musím říct, že bohužel v Čechách je to tak, že jsou to většinou majitelé zvukové soupravy než zvukaři, že jo?
2: Ano.
3: A vy tady víš, že to je dobrou věc, že když na dotaz zvukaře, co jakoby se stane z amatéra profesionál, když na dotaz zvukaře, kam chce umístit odposlech, odpoví nikam, celý život slyším víc, než bych si přál.
2: No, co se týče těch zvukařů, tak já celý život propaguju návrat k 60. letům.
1: Bez zvukaře.
2: Kdy byl jeden mikrofon, po stranách dvě bedny a tím to končilo. A na ten mikrofon se chodilo zpívat, solisti na to chodili hrát sola, Dneska se dává třeba s bicím nástrojům, já nevím, 7 mikrofonů, ke každému činu mikrofon. A to já říkám, že přešla moc do roku pracujícího lidu. No. Protože po nás
3: nechcete
2: má...
3: být prezident?
1: Já byste kandidoval.
2: Nechci.
3: Mně by se to tak, vy jste takový chytrý, určitě jste nebyl komouš, jako to je fakt dobrý, prostě to by šlo. No, my vás asi nominujeme za country rádio.
2: No já říkám, že, že demokracie se jako propaguje, jako že to je úžasný zřízení. A já říkám, není, protože můžou volit i blbci. A když se někdo zeptá, no ale jak ty blbce poznáme, tak řeknu, no to je jednoduchý, tak mi ho přivejte, já vám to řeknu.
3: No. Ono jich bude hodně, takže no, to asi...
2: Takže lepší, s troškou nadsázky říkám, že je lepší ozbrojený vojenský puč, vedený laskavým a moudrým diktátorem.
1: Jo.
3: To nás možná brzy
1: čeká. Ale kde ho člověk dneska najde, co?
2: No to je pravda.
1: Ale jak jsme se bavili o těch zvukařích, tak jednou jsme hráli na nějakém velkém pódiu a ten zvukař přišel za Ivanem, jestli nechce Iriny, což jsou taky ty ear-in, taky ty pecičky na odposlech. A Ivan, cože? No, budete chtít Iriny? Co? Jestli ty Iriny? Cože? A tak ten zvukař mávnu ruka odešel a vzdal to. Takže na Ivana si opravdu nepřijdou ani moderní zvukaři.
2: No, s těma zvukařema, jak nás mají na šavli takzvaný, tak jak jsem řekl, že přešla moc do rukou pracující lidů, tak to je pravda, protože já jsem kolikrát dělám dynamiku, že někdy hraju silně, někdy slabě podle okolností. A to jsem zjistil, že když jsem začal slabě,
1: on to
2: zesílil. On mě zesílil. Že? Tak přišla moc do rukou pracující lidu. A když jsem mu říkal, proč jsi mě zesiloval, no ty jsi začal hrát slabě.
3: Potichu, no. Dynamika, to vždycky bylo jako Ivanovo taky téma. Je schopen na nás hřvat i velice s prostými jmény dozadu na kapelu. No. Dynamika a pak řekne strašně několik z prostých slov.
2: No.
1: No.
3: To se teda nikdy netýkalo Víti. Vítě byl opravdu...
1: Počkej, to se netýkalo ani Víti, ani nás, ani Šnudářový, ani Mrázka.
3: Mně se to týká trošku, no, ta basata jede v podstatě podobně a týká se to třeba piana a kytára.
1: Protože
3: zbyl
1: jenom jeden.
3: Ne, to ne.
2: Proto říkám, že profesionální hudebník, to tam mám, myslím, taky napsáno, nehraje tak, jak se mu líbí a tak, jak je potřeba.
1: No,
3: ale já jsem chtěla hlavně říct, že Víťa byl prostě mistr jakýkoliv hudby. On prostě nejenom, že uměl samozřejmě hrát výborně jazz, ale on, kdykoliv jsme hráli v podstatě v jakýmkoliv hudebním prostředí, ať už to bylo na countryový akci nebo na nějaký jako prostě takový serióznější akci, tak on dokázal prostě zahrát v podstatě cokoliv. A to nejenom na trumpetu, ale potom už dlouhý léta hrál pak na kytaru, že? Protože měl problémy se zubama, tam ten nátisk jaksi nejde, takže
1: no, hrál Vítě na kytaru. Vítě nám řekl, že má problémy se zubama. Ivan teda souhlasil, ať teda hraje jenom na kytaru. A já jsem pak byla na nějaký jeho akci, kde hrál s Dariou, že jo, s jeho prostě kapelou druhou, kde hrál na trumpetu a říkal jsem mu, prosím tě, jak to, proč ty troubíš, ty můžeš troubit? A on, no jasně. A proč teda Ivan říkal, že můžeš hrát jenom na kytaru? No já bych to řekla Ivanovi.
2: No já vždycky...
3: No a myslím, že takhle růžový to úplně nebylo, ale...
2: No já vždycky říkám, že lepší hrát hezky, než blbě, že jo?
1: No Vítě hrál krásně, no.
3: Vítě hlavně měl ty originální témata. Prostě když jsme hráli 100krát tu písničku každý týden, že jo, pořád dokola ty samý songy, tak Vítě vždycky to solo zahrál jinak. To nechá nebo jako velice... třeba najednou se objevil třeba v písničce Yes, si pamatuju takový to téma z cirkusu. Jen tak jako takový, že on měl fakt tu hudební fantazii hrozně velkou. Či myslíte, že to jako bylo, že on jako bylo to tou zkušeností, že?
2: No, já vždycky říkám, že třeba ve vážné hudbě týden zkoušej od rána do večera na sobotní půlhodinové vystoupení, pak to kolikrát stejně zvrají, že jo? Když to v tom jazzu někdo zavolá, nešel by si hrát v pátek, jo, to bych mohl, kam, to ještě nevím. A kdo tam bude hrát, tak ještě nevím. A co budeme hrát, to si řekneme. No.
1: Ale takovýhle seskupení vy teď máte, ne? Vy no, teď máte no, ten, jmenuje se to X-Tet?
2: No, ale my už zase náhodně hrajeme jenom někdy náhodně.
1: Já takhle chodím, se sejdete, mám.
2: Ono v tom semaforu, tam taky člověk jde hrát na představení a po cestě a přemýšlí, co se vlastně hraje. A protože Suchý řekne tohle a pak ale se to jindy zase
3: to je to umění, že se to vedete přizpůsobit. No tak my moc děkujeme, že jste přišel.
2: Já děkuji, že jste mě pozvali a že jsem mohl říct, jak to vlastně v tom jazzu chodí.
1: A my se tady doučíme ty vaše poznatky.
3: My to budeme pilně studovat, tak ať se vám daří, ať jste zdravej pořád.
2: Ani. To říkal taky hudební Karel Velebný. Hlavně hodně peněz, to zdraví už přijde samo.
1: Tak ať se daří. Děkujem.
3: A na závěr bychom se teda mohli pustit písničku, kterou složil, teda muziku složil Vítě Marek a ta se jmenuje Slunce po jazzu nejlepší lékař.

Čtvrtá epocha, babička Jarka. Další můj blízký příbuzný, kterého celkem dobře znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se také nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů. Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10x chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla po tmě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze. Touha po autě ji však neopustila a koupila si alespoň v bazaru starou Pragovku Baby. Tak babička začala na stará kolena jezdit autem. Snad se Krista Pána někde nevybourala a nic se jí nestane. Jestli ovšem babička Jarka není matka otce, která je již 20 let po smrti.

0: Milí posluchači, tímto se s vámi loučíme. Užijte si šťastný říjen, ať na vás nenapadá moc listí a brzy zase nashledanou.
1: A rozloučíme se s vámi písničkou Punkva, ke které napsal hudbu náš Vítě Marek, na kterého jsme dneska vzpomínali. Nashledanou.

Zahraju Lulu z Honolulu. Tak dobrá, no.

0: Ještě zahraju.
1: Už ne.
2: Ale to je
1: zítra. Až zítra zase budu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
8: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulák@countryradio.cz.
8: No jo.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Srdečná arytmie vystoupí v pondělí 5. října od 19 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Už ve středu 7. října od 19 hodin začínají kurzy country tanečních v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici v Praze 10. Country tance vás naučí ti nejpovolanější, tedy Jitka Bonušová a Jan Pumpr. Vojta Kyďák Tomáš chystá další recitál v sobotu 10. října od 19 hodin v Kloboukách u Brna v místní Sokolovně. Zazní tam písně jako Toulavej, Nebeplné koní, Všechno je tak, jak má být, ale i písně o Moravě, kterou miluje. K tomu mnoho dalších známých starších i novějších songů. A skupina Folk Team hraje v Zelenáčově šopě v neděli 11. října od 19 hodin ve Zlíně. Bude se tam křtít album Na konci světa. Zazní osvědčené hity i nové písně a kmotrem alba bude Karel Markitán. Další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Hezký páteční večer, milí posluchači ze studia Country Radio, vás zdraví Petr Kocman. Přeji vám hezký páteční večer. Hezky si ho užijte, ať už jste kdekoliv, ať už posloucháte, buď to doma, na chalupě, na chatě, někde na cestách, všude tam za vámi Country Radio samozřejmě dolétne i v digitální podobě. Užijte si dnešní večer, samozřejmě jsou pro vás připraveny písně a teď jsou pro vás připraveny písně dokonce některé, které možná jste ani neslyšeli doposud, protože opět sáhnu do své sbírky písní. Nikdy jsem sáhnul teda hodně, hodně hluboko, tak doufám, že vás písničky potěší. Tak myslím si, že hodinka country je všechno, co se mi líbí, může odstartovat. A začneme jednou vzpomínkou na skvělou Bonnie Tyler, která nás bohužel opustila letos 8. července. A ona vlastně do té doby, než odešla, tak ještě pár měsíců předtím hojně koncertovala, byla na šňůře. Pak nás všechny ta zpráva zaskočila, tak pojďme si na ní zazpomínat jejím velikým hitem, který v roce 77 zařadila na své LPčko Natural Force a je to píseň It's a Heartache, ale jelikož jsme samozřejmě na country rádiu a v country stylu, tak i tuhle tu píseň si dáme v country stylu od skvělé country kapely, která se jmenuje Trick Pony. Vzpomínka na Bonnie Tyler. Přeji vám hezký večer.
3: Yeah!

Teď vám pustím zpěváka, kterého jsem ještě ku podivu ve svých pořadech nikdy nepouštěl. Přestože mu letos na jaře bylo 63, tak žádná z jeho písní nezazněla. Což je škoda, protože on má skvělé písně. Je to člověk, který si napsal spousty písní, protože skládá jak texty, tak muziku. A vlastně docela často sahne i do repertoáru nějaké známé osobnosti a rád si její píseň zaspívá. No a jelikož pochází z Kanady, z New Brunswicku, i když teď aktuálně žije v Quebecu, tuším, tak samozřejmě jako Kanaďan musel sáhnout po Kanaďanovi, a sice Gordonu Lightfootovi. A udělal od něj hned několik písní. Vlastně to byla taková tematická deska celá. Já vám ji postupně rád celou představím, protože ty cover verze Lightfootových písní jsou velmi zdařilé. A teď vám pustím první takovou ochutnávku, písničku, kterou samozřejmě znáte v podání Františka Nedvěda jako 19, kterou Fandovi krásně otextoval letitý člen kapely Spiritual Quintet Dušan Vančura. A taky jsem vám tuhle skladbu pouštěl v mnoha různých úpravách, takže opět další píseň takzvaně do sbírky, jak vždycky říkám. Tentokrát od člověka, který se jmenuje Rock Voisin. Tak jsem zvědav, co řeknete na jeho pojetí hudby Gordona Lightfoota. If you could read my mind.

Dvě veliké country hvězdy, a sice zpěvák Tim McGraw a zpěvačka Faith Hill, tvoří jeden z nejkrásnějších a také nejtrvalejších párů v Nashvilleu a na scéně country vůbec, možná i v showbiznisu celkově, protože oni, představte si, za 4 dny oslaví 30. výročí svatby. A na všech fotografiích, kde jsou zachyceni, tak jsou, no nechci říct jako dvě hrdličky, ale je vidět, že se pořád mají rádi, vychovávali spolu 3 děti a mají krásné domy, jeden dokonce u moře a mají se opravdu hezky a je tam cítit ten vzájemný respekt a úcta a opravdu je to krásný pár, protože navíc ještě ke všemu Faith Hill je mimořádně krásná žena, krom toho, že nádherně zpívá. A oni to měli docela zajímavý s tou svatbou. Bylo to v roce 96, někdy v červnu to bylo, kdy byl Tim McGraw na velkém turné po Americe. A na pár dnů za ním Faith Hill přijela, protože měla volno od svých koncertů, tak byli na turné spolu a Faith na to vzpomíná, říká, no byli jsme s Timem na tom turné, kapela už v podstatě na jevišti za chviličku měla hrát a my jsme spolu byli v šatně vzadu za pódiem, vlastně v takovém tom, jak mají ty autobusy, kde přespávají, tak tam byli a popíjeli a pořád vtipkovali o jejich svatbě. A najednou z ničeho nic Tim McGraw během toho vtipkování vzal Faith Hill za ruku, poklekl a říkal, tak já tě teda žádám o ruku. No a ona říká, no to si děláš legraci, my jsme na country festivalu. Ty máš jít za chvíli na jeviště, stojíme tady v autobuse v nějaké šatně a ty mě žádáš o ruku. No Tim mezi tím odběhl na jeviště, odehrál koncert a až se vrátil, tak tam ho doslova, jak to popisuje Faith, zahrnula polibky a řekla mu, no samozřejmě, že si tě vezmu. No a 6. října měli svatbu, takže, jak říkám, jeden z nejkrásnějších párů v Nashvilleu. Mimochodem jeli spolu 2 obrovská turné, která byla tak úspěšná, že mám pocit, že až donedávna, a teď nevím přesně, kdo to byl, asi Taylor Swift, ta je asi převálcovala, tak ještě do té doby, než přišla Taylor na scénu, tak to byla vlastně 2 nejúspěšnější turné historicky vůbec a nejvýdělečnější. Vydělali strašný spousty peněz. No a natočili taky desku duetů, kromě těch jednotlivých, které zařadili na své desky. A já jsem vybral teď písničku z jednoho toho speciálního alba, které bylo opravdu plné jenom samých duetů. A ta píseň se jmenuje Tellurite. Zpívají manželé Tim McGraw a Faith Hill.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.

To byl krásný výlet do Paříže, zpívala Gábina Goldová. No, já jsem vám pouštěl, a není to tak dlouho, písničku od rockera Stinga, která byla ovšem prudce countryová. Ta skladba se jmenuje I'm So Happy I Can't Stop Crying. A slíbil jsem vám, že vám co nevidět pustím verzi, kterou natočil přibližně ve stejné době country zpěvák Toby Keith. No a ten ji skutečně natočil a opět to byl obrovský hitparádový úspěch, protože s tou písní vyšplhal na první místo v Billboardu a v CMT a na dalších hitparádách, různých dalších. A aby to nebylo málo, tak on si Stinga pozval do vokálu, do té písně. Takže vytvořili takový, no, dá se říct, duet, neduet. A mimochodem o Stingovi ještě dneska bude řeč v té následující hodině. Tak pojďte si tu písničku poslechnout, jestli znáte ten originál. Není to tedy úplně něco jiného, ten základ zůstal stejný, no ale Toby Keith tomu dal ještě tu větší countryovou duši. Tak I'm so happy I can't stop crying.

To byl Honza Nedvěd mladší a jeho verze písničky Podvod z roku 2000. Ta píseň se objevila tehdy na jeho solovém albu Jsme tu cizí. Když jsme tedy u těch předělávek známých písní, tak mě napadlo, že bych vám teď mohl pustit ještě jednu velmi slavnou country píseň, jednu z těch nejslavnějších, a sice Walking After Midnight. Tuhle tu skladbu v roce 57, minulého století samozřejmě, vydala na své desce s názvem Patsy Cline, slavná zpěvačka, ano, jak název napovídá, Patsy Cline. Zvláštní je, že pánové Alan Block a Don Heck, kteří tu písničku složili, tak ji původně napsali pro zpěvačku Keystar, která ji ovšem odmítla, respektive ne ona, ale její vydavatel, a mám pocit, že jak ona, tak hlavně vydavatel si později musel rvát vlasy, protože z té písně se stal samozřejmě obrovský hit. Ale možná taky díky tomu, jak ho Patsy Cline zaspívala, samozřejmě to je velmi podstatné. Ale já vám tu písničku pustím teď v úpravě, tak jak vznikla o několik desítek let později od toho originálu. A to když se dámy v Nashvilleu, především ty countryové, ale i některé další z jiných žánru, rozhodly, že Patsy Cline složí takovou albovou poklonu, takže vzali její písně a nahráli je znovu a v jiných úpravách. No a jedna z největších country women v oblasti country, Terry Clark, která krom toho, že skvěle zpívá, tak jezdí i rodeo, takže je to opravdová cowgirl se vším všudy, tak ta písničku Walking After Midnight pojala takhle. Pojďte si ji poslechnout.

Jason Mraz je hudebník, který jednak příští rok oslaví 50 let a je to hudebník, který vlastně se etabloval v mnoha stylech, ať už to reggae, pop, rock, folk, jazz, vlastně i soul a trošku hip-hop. Mimochodem to jeho jméno Mraz samozřejmě lecos naznačuje, on má skutečně české kořeny a sice po svém dědečkovi, který odešel do Spojených států z Rakouska-Uherska v roce 1915, tak proto se jmenuje Mraz celým jménem Jason Thomas Mraz. No a on vlastně vyrůstal v New Yorku, ale později ho zlákala sluná Kalifornie, takže se přestěhoval do San Diego. V New Yorku navštěvoval hudební a dramatickou akademii apropo, takže je to i studovaný hudebník, ale o to nejde. On hraje na spoustu nástrojů, na kytaru, na mandolínu, dokonce na ukulele, na klávesy a je to i vynikající skladatel. A je to také nesmírně vtiplý člověk. Já si vzpomínám, když jsem viděl jeho koncert, myslím si, že to bylo někde zrovna v New Yorku, nebo není to podstatné, v nějaké hale, protože on je opravdu velmi slavný, nejenom v Americe, ale i ve světě, prodal miliony alb a má zástupy fanoušků. A na tom koncertě, který jsem viděl, tak vlezl na jeviště, začal tak hrát a on je takový přirozený na jeviště a komunikuje s publikem a je velmi milý. No a to publikum ho miluje a on, když začal hrát jednu ze svých písní, tak ještě než začal, tak zahrál nějaké dva takty jako předehru a někdo, nějaká dívka, jedna z faninek asi nějaká, najednou zavolala: Jason, I love you, Jason, já tě miluju. A on okamžitě bezprostředně ani nemrknul a říká: děkuju, mami. Strašně vtipný člověk je to. No, já bych od něj rád pustil písničku, kterou natočil jako duet s country zpěvákem Huntrem Haysem a který zaznamenal také veliký úspěch a je to strašně optimistická píseň, která se jmenuje Everybody's Got Somebody But Me.

Bůh ví, proč už si od rána pořád pobrukuji v hlavě písničku My Way od Paula Anky. Obrovský hit, který zpíval třeba i Frank Sinatra, Elvis Presley a další. Tak jsem si řekl, že bych touhletou nádhernou skladbou mohl zakončit dnešní hodinku country, všechno, co se mi líbí. Ale my si neposlechneme ani jednoho zmiňovaného, ani samotného autora, mistra Paula Anku, ale zůstaneme i nadále v country stylu a tuhle tu skladbu si poslechneme v podání samotného Willieho Nelsona, který ji zařadil na jedno ze svých výtečných alb. To je tedy poslední píseň této hodiny a já se na vás budu samozřejmě těšit v pátečním večerní vysílání country rádia i po 21. hodině. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Bye.

kapota@countryradio.cz. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na

21 hodin 10 minut posloucháte páteční večerní vysílání Country Radio, s vámi Petr Kocman a tohle byl Tracy Lawrence a písnička o tom, jak ten čas běží, Time Marches On. V této hodině, a to doslova už za pár minut, pro vás budu mít jednoho opravdu speciálního hosta na telefonu ve vysílání, který vám představí jednu absolutní novinku. Bude to premiéra, musím ještě ke všemu říct, absolutní, tak na to se můžete těšit. No a z muziky, na kterou se můžete těšit, tedy mám na mysli tu další muziku, tak vám bude zpívat třeba Míša Pávová, až tě uvidí.

Tak, to byla malá nabídka toho, co vás čeká, ale teď už je připraven Kamelot a písnička Opálavě, což je nádherné místo, zasvěcené nejvíc všem milovníkům vína. Petr Kocmár vám přeje hezký večer a host už za pár minut ve vysílání.

0: To byl Michal Tučný a krásná písnička Zdám se ti lepší, nežli jsem, kterou jsem nepustil jenom tak náhodou, ale tak trošku souvisí s mým dnešním speciálním hostem. Já jsem moc rád, že právě teď mohu ve večerním vysílání Country Rádia přivítat člověka, který se stará o to, abychom my hudby chtiví a hudby milovní dostávali ke svým uším mnohdy různé hudební perly a rarity. Zkráceně řečeno skvělou muziku a mým dnešním hostem je hudební vydavatel, také producent, grafický designer a publicista pan Tomáš Padevět. Tomáš, já tě vítám ve večerní vysílání Country Rádia, ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Tak já jenom posluchačům ozřejmím, že tě tady mohli vlastně slyšet relativně nedávno, bylo to v předprázdninovém čase, kdy jsi tady představoval společně ještě i s Jirkou Olmerem krásnou desku, která se jmenuje Eva Olmerová a Emil Vyklický trio Živě ve viole v roce 1992. To je jeden z tvých mnoha albových počinů. Prosím tě, ty neustále připravuješ nějaké, jak už jsem říkal, hudební perly a o jedné se dneska budeme spolu bavit. To je úplná novinka, tak prosím tě, ozřej mi to posluchačům Country Rádia.
1: Já jsem, přiznám, že jsem trošku nervózní vlastně z té premiéry, kterou si oznámil.
0: Ano.
1: Protože jedná se o skladbu, kterou jsem si asi před rokem a půl vymyslel nebo vysnil pro Dášu Zázvorkovou, která, jak možná posluchači vědí, dělá i repertoár Hany Hegerové. A tím, že já jsem autor jediné biografie Hany Hegerové, autorizované jediné knihy o Haně Hegerové, tak mě napadlo, jestli by nebylo fajn vlastně složit skladbu pro Dášu Zázvorkovou, ale s někým, kdo s Hanou Hegerovou spolupracoval. A napadl mě skladatel Daniel Dobijář, se kterým se znám už asi 8 let minimálně, ale nejprve jsem nechal napsat text textaři, který není až tak známý, jmenuje se Pavel Buňata alias Admer, ale například jeho text Není taková, si vybrala Hana Zagorová na svou poslední desku, takže jsem oslovil jeho a dal jsem mu takové jisté zadání a on napsal velice zajímavý text s názvem Vlnolam.
0: Ano, no já teda promiň, malinko ti do toho vstoupím, ještě také ozřejmím to, proč hrála píseň Michala Tučného Zdám se ti lepší, nežli jsem, protože to je skladba, kterou pro Michala na jeho slavné album Poslední kovboj z roku 81 složil právě Daniel Dobijář.
1: Ano.
0: A je to jedna z mých osobně nejmilovanějších Michalových písní, kterou si občas také rád zahraju. No, musíme zmínit důležitou věc, že pan Daniel Dobijář slaví významné jubileum, a to v pondělí, pokud se nepletu.
1: Je to tak, Daniel Dobijář slaví už 80. narozeniny a právě k tomuto jubileu mu vydávám rozsáhlý troj CD komplet se 70 nahrávkami, originálními nahrávkami z let 1969 až právě touto novinkou z roku 2026, kterou jsme teda zrealizovali s Dášou Zázvorkovou spolu s ním a s dalšími hráči, včetně tedy tebe.
0: Ano, děkuji za pozvání.
1: V srpnu. Ty tam totiž hraješ krásně na foukací harmoniku, protože my jsme si říkali, kdo vlastně by nám to mohl zahrát a samozřejmě se mě napadl právě po té relaci o Evě Olmerové, jak jsem byl u tebe, tak se mě napadl ty a dopadlo to úžasně a ti moc krát děkuji ještě jednou.
0: A já děkuji za pozvání do tak krásné společnosti, jak říkal pan Jiří Suchý v písni Kamarádi. No, já teda, když si tak vzpomenu, co všechno Daniel Dobijář složil a kde všude byl, to je nesčetně písní a hemží se to tam slavnými jmény. Takže to, když třeba se bavíme o nějakém CDčku, kde by byly všechny jeho písně, tak to by teda musela být obrovská sbírka. Máš to nějak sečteno, takzvaně sečteno, podtrženo, jak to má Daniel Dobijář s písněmi, kolik jich třeba je?
1: Teď se přiznám se, že ne, protože my jsme se už rovnou bavili vlastně, jak to bude rozděleno, že to bude rozděleno na šanzony, pop a country, protože on právě skládal velice v širokém žánru, se pohyboval vlastně v žánrovém rozpětí, ale myslím si, že to bude samozřejmě něco k tisícovce, ne-li víc, protože těch skladeb opravdu je teda velké množství, bylo z čeho vybírat, jsou tam i věci poprvé vydané, takže si myslím, že posluchači a sběratelé si zase přijdou na své a samozřejmě jsou tam právě velice známé, populární věci. Hodně tam je Hana Hegerová, protože on pro ní složil tak významné věci, jako právě nádherný šanzon Lipicáni, nebo Krásně si to vymyslel.
0: Ano, no já když jenom tak letmo zmíním, s kým spolupracoval, tak to je vlastně napříč opravdu popovou, vlastně i rockovou muzikou, protože jsou to takové jména jako Václav Neckář, Helena Vondráčková, pro Michala Tučného mimochodem složil i píseň Koukám, jak celá země vstává, jo.
1: Ano.
0: Čili to je taková škála interpretů, Valda Matuška, Vítě Vávra, samozřejmě Karel Zich, neuvěřitelný. Pro mě osobně jeden z nejplodnějších autorů na naší hudební scéně, tak dopředu se přát nemá, takže nepřeju, to je to až v pondělí. ale přál bych si sám sobě a nám posluchačům, kteří máme rádi muziku, aby Daniel Dobijáš ještě složil mnoho krásných písní.
1: Přesně tak, přesně tak. Já jsem strašně rád, že mi vyhověl a vlastně se nám to velice krásně hodilo právě na tuto kolekci, že vlastně to uzavírá přímo letošní nahrávkou, ano. Takže on byl taky velice potěšen a myslím si, že ten výsledek, ještě se musím poznamenat, že aranž té skladby vlastně dělal člověk až z Košic, Adrian Harvan,
0: ano.
1: Což je dirigent a skladatel a vlastně mi už pomáhal s tím, když jsem si vymyslel symfonické verze nahrávek Hany Hegerové.
0: Ano, to je to krásný. Já teda z mého muzikantského hlediska musím podotknout, že se mi dlouho nestalo, že jsem dostal tak dokonalou aranž. Ty, když jsi mi to poslal, tak jsem opravdu dostal partituru, kde přesně bylo v notách, kdo co hraje, přesně do tónu, který nástroj, takže pro mě úplně i dokonalá produkce své strany i od aranžera, no bylo to opravdu úžasný, teda, takže jsem moc rád, že jsem se toho mohl účastnit. No a my vlastně ještě jednou zopakujeme, že píseň Vlnolám, že je to úplná rádiová premiéra, říkám to správně.
1: Je to vlastně světová premiéra, ano. Je to poprvé do éteru, protože vlastně jako digitálně ten single půjde v pondělí do prodeje a ten trojCD komplet půjde do prodeje jako fyzický po výdobě, bohužel se to dostalo k tomu pátému, ano. Ale tak někdy kolem 20. října.
0: Ano, takže já jsem moc rád, že právě teď proběhne na Country Rádiu pro vás, milí posluchači, světová premiéra písně Vlnolam, kterou bude zpívat Dáša Zázvorková a pochází z autorské dílny pondělního osmdesátníka pana Daniela Dobijáše. Tomáš, já ti moc krát děkuji za píseň, děkuji ti i za posluchače a budu moc rád, až zase bude nějaká novinka v tvém vydavatelství, tak za námi přijď a rádi si poslechneme. Jsme domluveni?
1: Já moc děkuji tobě a zdravím posluchače a ať se vám skladba líbí.
0: Mým dnešním velmi milým a vzácným hostem byl hudební vydavatel, producent, publicista pan Tomáš Padevět.

Já seděl jsem sám před sklenicí piva, v lokále chladným jak sklep. Když v tom vešla dívka, tak jak už to bývá, ten pohled mi zastavil tep. Tak seděl jsem dál a ptal jsem se sklenic na některou z těch jejich rad. Když zjevil se ďábel a stříbrným smíchem se smál, když dívku mi krad. A já řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musí teď žít. Nevím, proč by se zholekla.

Tady sedím a se mnou jak zlý stín je ďábel, můj dvojník a pán. Svou svatou tváří si důvěru koupí a zmizí, když proved svůj plán. Tak zmizel i tenkrát a nechal tý dívce jen samotu, nářek a hněv. Já varoval jsem jí před úsměvem ďábla, proč nechtěla slyšet můj zpěv. Když jsem jí řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musí teď žít. Nevím, proč by se zholekla, vždyť zlo umí úsměvem skrýt. Je vlídný, když ví, že jdeš ke dnu,

k narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

ona řekla, že to znám, a pak šla městem stále se mnou. Do stovek hotelů, do stovek kanceláří, kde smáli se mým snům. Šla se mnou prodat klavír, abych už konečně měl klid. A já pochopil, že hvězdou dnes už

Dneska slaví 81. narozeniny rodák z New Yorku, člověk, kterému se přezdívá American Troubadour nebo King of the Trail, a sice zpěvák Don McLean, ale nejen zpěvák, ale vynikající skladatel a kytarista, kterého znáte, myslím si, především díky obrovskému hitu American Pie. A propos, Pavel Bobek Dona McLeana také měl rád, měl v jeho repertoáru jeho písně. A nejen on, takových je mnohem víc po světě, jeho písničky, konkrétně třeba And I Love You So, zpíval třeba Elvis Presley nebo Perry Como. Dokonce v roce 2000, možná si vzpomínáte, popová hvězda Madonna udělala novou verzi písně American Pie, která se okamžitě znovu vyšplhala na první příčky hitparád. No a nejenom za tuto píseň byl po právu Don McLean také přizván do síně slávy skladatelů. No, jednu z těch dalších písní, která právě souvisí i s Pavlem Bobkem, protože ji kdysi naspíval s krásným českým textem Zdeňka Rytíře, a sice píseň Vincent, tak tu Don McLean zařadil právě na album American Pie v roce 1972. A jsou to prostě nezapomenutelné písně, které neustále znějí. Takže já bych rád na ty jeho narozeniny teďka vzpomněl společně s přáním všeho dobrého samozřejmě právě písní Vincent, kterou nám zaspívá, ale pozor, připravil jsem pro vás speciální verzi, která vznikla o 30 let později a nahrál ji s jedním takovým krásným symfonickým orchestrem. Myslím si, že to nahrávání probíhalo s okolností také v jeho rodném New Yorku a ta písnička, která pojednává o životě malíře Van Gogha, ta je prostě nádherná. Tomu není co dodat a musím tedy ještě říct a dodat přece jenom něco, že i ten český text Zdeňka Rytíře je naprosto adekvátní s tím originálem. Takže dnešní oslavenec 81. Don McLean, Vincent. Sorry.

Já vám na závěr této hodiny musím poděkovat za spoustu krásných a velmi milých vzkazů, které mi posíláte do studia, ať už prostřednictvím SMSek nebo e-mailu. A dneska se to teda hodně sešlo, protože posíláte pozdravy z různých koutů nejenom naší země, ale také mám vzkaz od posluchače z Chorvatska, od jednoho ze Švýcarska, od jednoho posluchače z Rakouska. Všude tam posloucháte Country Radio, což nás nesmírně těší i samozřejmě mé kolegy. A je vidět, že je pátek, protože evidentně i děti školou povinné mohou jít dneska později spát, protože jsem dostal vzkaz od Matěje, že s kamarádem Endym poslouchají Country Radio a jestli bych jim tedy mohl zahrát nějakou takovou opravdu moderní country. Mezi řádky jsem četl taková country, která by se jim jako mladé generaci mohla líbit. Tak když dovolíte, teďka teda speciálně výjimečně, když je ten pátek, tak o oběma hochům posílám Tima McGraw a písničku Truck Yeah, která pojednává o amerických bourácích. Jestli kluci viděli Fast and Furious film, kde jsou ty rychlí auta, tak budou nadšení. Tak pro hochy a samozřejmě i pro vás ostatní na ten páteční večer Tim McGraw, Truckee, a já se na vás těším po 22. hodině ve večerní vysílání Country Radia.

0: To byly The Judds a vítězná píseň Bonanzi. Je 22 hodin 11 minut, posloucháte noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v úvodu hodiny bych moc rád vzpomněl nedožité narozeniny jedné především tedy půvabné dámy, zpěvačky, herečky Zuzany Burianové. Tu znáte především jako samozřejmě členku divadla Semafor, nebo ne samozřejmě, ale především jako členku divadla Semafor, kde strávila mnoho let. Jejím prvním manželem apropo byl slavný režisér pan Jan Roháč. No a tím druhým manželem byl Sid Kučera a vlastně se za ní přestěhovala do Švýcarska, kde tedy také zemřela. No a její hlas se zaznamená na mnoha nahrávkách, samozřejmě ze Semaforu, ale ona se také objevila, byť tedy v menších rolích, ale objevila se třeba ve filmu Vesničko má středisková, nebo v seriálech Nemocnice na kraji města, nebo v Návštěvnících měla výbornou roli, tak tam jsme mohli Zuzanu Burianovou všude vidět. No a pochopitelně z divadla Semafor ji také znáte z různých duetů, třeba s Miroslavem Palečkem a s Michalem Janíkem. Ona účinkovala na jejich LPčku Kukátko, takže tam je slyšet hodně. A já bych tedy na ní rád zaspomínal jednou písní, kterou také hrávala v Semaforu a ve které také účinkují Paleček s Janíkem, a je to píseň Máš už jít. Tak to je vzpomínka na Zuzanu Burianovou.
1: Zvláštní

kolik drahocených rad se mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících.

obrázků a skec. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co mi dá za tvé oči hřející. Ani nevíš.

Musím vám tedy říct, že někdy se dějí velmi zvláštní věci mezi nebem a zemí, protože asi dvě vteřiny předtím, než začal hrát Roman Horký s Kamelotem píseň Oči mého otce, tak mi volal Roman, tomu neuvěřit, a volal mi jednu úplnou novinku, která se týká Kamelotu na příští rok, tak jsme se domluvili, že možná už příští týden Roman zavolá večer do vysílání a tu novinu vám sdělí. A myslím si, že budete mít radost. Teď ovšem bych rád na dálku popřál pro mě k neuvěřitelným 75. narozeninám muzikanta, který se říká už mnoho let Sting. On se narodil jako Gordon Matthew Thomas Sumner, ale celý svět ho zná jako Stinga. Je to vynikající muzikant, on vlastně celý svůj hudební život proplouvá mnoha žánry, popem, rockem, také hrává new wave nebo postpunk, reggae, jazz, to jsou všechno žánry, kde se pohyboval, pohybuje, hrál samozřejmě s kapelou Police a je to jeden z nejoblíbenějších muzikantů napříč těmi žánry. Je to vynikající instrumentalista, samozřejmě u Police hrával na basu hraje i na svých koncertech, hraje výborně na kytaru a na klávesy, taky na kontrabas hraje mimochodem. Takže je to člověk, který má za sebou mnoho hlavně krásné muziky a také mnoho ocenění. Myslím, že má nějakých 17 nebo 18 cen Grammy a dostal taky několik nominací na Oscara jako herec, má ceny Brit Award. No, je toho obrovská spousta, prodal víc než 100 milionů desek, takže rozhodně jeden z nejúspěšnějších hudebníků vůbec. A já ho mám pořád vlastně jako toho mladíka, najednou zjistíte, že je mu dneska 75 let, něco neuvěřitelného. No, samozřejmě Sting, jak už jsem říkal, znám hlavně jako rocker, nebo z Police hráli takovou postpunkovou muziku, reggae muziku, ale Sting je také velký milovník country hudby, což dokázal mnoha písněmi. A já abych to teď dokázal nejlépe, tak pustím písničku, kterou nahrál na jedno speciální album společně s králem pětistrunného banja, legendárním Earlem Scruggsem. Earl Scruggs totiž k nějakému jubileu, respektive jeho synové tatínkovi, nadělili desku a pozvali tam spoustu muzikantů právě i z rockové muziky, z popu, dokonce jeden hollywoodský herec tam zpívá a všichni si s Earlem Scruggsem zahráli. Takže slyšet Stinga, tuhletu rockovou ikonu s králem pětistrunného banja, to je opravdu unikátní. Ta písnička se jmenuje Fill Her Up a zpívá dnešní 75. Sting.

Kdo asi tak dneska u nás v České kotlince zná jméno Benjo Peterson? No, jen tak mezi námi, to je autor Matildy. Jo, a Matilda není žádná ženská, to se pan Hála mýlí. Matilda je zavazadlo, něco jako nosil hloupej Honza, jenže v Austrálii. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country Rádiu.

0: To byl Ricky Skaggs a jeho obrovský hit Highway 40 Blues, který samozřejmě dodnes musí hrát na svých koncertech. I když už mnoho let hraje s akustickou partou Kentucky Thunder, tak občas teďka začal v poslední době také takzvaně tahat sebou na koncerty svého starého Telecastera Fendera, protože hraje i některé starší písně, po kterých fanoušci volají, a snaží se hrát v těch úpravách tak, jak je nahrá, to znamená s elektrickou kytarou, steel kytarou a bicími. Tak to bylo jenom k aktuálnímu přehledu o tom, jak Ricky Skaggs funguje, ale já bych teď moc rád poblahopřál do nebe, teda k nedožitým narozeninám Karlu Hálovi. Ten by totiž dneska slavil narozeniny, narodil se v roce 1933 v Hradci Králové. Bohužel nás opustil poměrně v nevysokém věku, ve 74 letech, bylo to v roce 2008, a Karel Hála rozhodně patřil k našim nejlepším zpěvákům a podle mě tedy osobně, ale myslím si, že i podle mnoha dalších, jak jsem tak zjistil, to byl nejlepší český swingař, kterého mimochodem velice uznával i Karel Gott jako nejlepšího swingaře, protože s Karlem spolupracovali třeba v divadle Rokoko nebo v divadle ABC a Karel Hála také vystupoval v hudební divadle v Karlíně. Vystudoval konzervatoř a začínal totiž jako muzikálový a operetní zpěvák. No a hrál potom se všemi nejznámějšími orchestry, jako byl orchestr Karla Vlacha nebo orchestr Karla Krautgartnera. To byly opravdu renomované soubory, které měly obrovský zvuk i ve světě. No a přestože byl vlastně celý život silný kuřák a taky měl blízko k lahvi s lihovým nápojem, tak vlastně neměl žádné zdravotní problémy, ku podivu, nebo větší zdravotní problémy, a zemřel bohužel náhle v pražské nemocnici Na Homolce a příčinou smrti bylo prasklé aneurysma břišní aorty. O téhleté nemoci do poslední chvíle života vůbec nevěděl, takže velmi, velmi zvláštní. Já bych na Karla Hálu moc rád teďka zaspomínal jednou písní, kterou miluji v originále. Je to jeden z velkých jazzových standardů a Karel Hála ho udělal s českým textem na jednu ze svých desek, kterou nahrál později už, vlastně to byly písničky, některé z nich, které hrával kdysi, ale nahrál je v nových úpravách s novým zvukem a právě i tuhle tu píseň tam zařadil k mé velké radosti. Ta písnička se jmenuje Všichni tancovat jdou. Posílám pozdrav Karlu Hálovi.
1: Všichni

Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country.

Tomáš Klus a Věra Martinová a jejich stále ještě nový čerstvý duet Magnetické bouře. Tak přátelé, 23. hodina se pomalinku blíží, koukám na to už jenom pár minut. Tak, abychom stihli ještě nějaké písně, já se s vámi loučím, nejenom tedy pro dnešní večer, ale i po zbytek týdne a moc se na vás těším v pondělí. Před chvílí jsem si už chystal písně, takže se těšte v úvodní hodince country, je všechno, co se mi líbí, zase budou nějaké raritky, ale hlavně doufám písně, které vás potěší a udělají radost. A na úplný závěr, než se s vámi rozloučím, bych moc rád poslal takhle vzduchem pozdrav Olince Blechové Matuškové, protože ona dneska slaví své narozeniny. Tak asi neposlouchám, ale zdravím jí na dálku, přeji vše dobré. A pustím písničku, kterou naspívala s Valdou kdysi. Nevím přesně, co to bylo za rok, myslím si, že rok 84. Ale vím jistě, že to vyšlo na LPčku s názvem Jsem svým pánem. Tak přání Olince Blechové Matuškové a vám přeji, ať máte hezký víkend, ať se vám vše vydaří a v pondělí naslyšenou se s vámi těší Petr Kocman.

Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít.

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Je ten dobrý. Prostě to je dobrý. To je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
1: A co hudba k té sbírce básní?
0: Ano, nebláznete, hudby je dost, poslyšte. Hejte se zbytek se, když ta dotyne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nevadí,
1: jo. Děkuju,
0: no,
1: ale,
0: víš, co mám na mysli, jo.
1: Tykej.
0: Tu vůni venkova, jo, no já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova, víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtělo něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
1: Jo, ano, třeba, já už to mám. Můžu ti taky tykat, podívej
0: no,
1: se.
0: Jo, bude, no,
1: pojď, mám, milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
0: No já jsem z tebe blázen. No, no, hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, ale já ti budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, tak jako šikovný nesmírně, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil jsem, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácela, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
1: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej.
0: No ven s tím, no. No vy
1: tady. Stoh už do hasína.
0: To je perfektní, no.
1: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoh už do hasína, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc hledíme. To je hezký.
0: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka. Já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát o basických bálech, to odrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo, to čpe to není dobrý, si špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každej bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo vezvá jenom sem ze stohem. Člověče, co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte tak, být nám.
1: No tak nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím. To víte, já jsem v podstatě básník.
0: Ejte pokoj, nejste. S tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený. A lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí. A zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí. A truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

v obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Teorie mizení od kapely Nevermore and Cosmonaut.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

Hrvát je tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž vlází k zemi pár. Ten Franky to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu,

Motivem jednání pachatele může být někdy taky mimo jiné třeba i žárlivost. Já bych vám to zase dokumentoval na jednom nesmírně drastickém příběhu ze života, kdy před soudem stál obžalovaný manžel, který byl souzen pro způsobení těžké újmy na zdraví. Velice miloval svoji manželku, trochu na ní žárlil. Jinak naprosto slušný, bezúhonný člověk, zase jenom pro ilustraci. Jeden ze sousedů, slyšen jako svědek, uvedl o tomto obžalované manželovi mimo jiné toto, cituji. Jmenovaný je v obci znám jako veliký dobrák, který za svoji manželku uklízí byt, chodí nakupovat, myje nádobí, takže má v širokém okolí přezdívku starý vůl. A tento manžel tady stál před soudem a ani tomu soudu nebylo zpočátku příliš zřejmé, jak vlastně právně celou věc posoudit.

uviděl včas, v poslední chvíli se uhnul. Jen počkej králi, budeš se mračit, nepodaří se.

Jenže mechanismus fungoval hned, pojistky se uvolnily, když produkt lojzíkův dokončil let, čelisti se vymrštily. Sotva kdy lojza

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.